Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem. Sem má cenu cenu.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mick Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili, zabili. Štědroň a Uhrem. Legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bitové. Shodou okolností Iva Bitová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, huslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. A když se dívám do kalendária, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně, musím říct, trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá.

Krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové, starší nahrávka s Jivoci Cvárkem. Nepustili jsme se ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna spolu se sourozenci Ulrichovými a jejich Javory Beatem. Jak jistě víte, prázdniny v Telči patří bezesporu k těm nejvyhlasnějším akcím, které v našem žánru máme. V podstatě po 14 dní uprostřed léta vždycky ožije to nádherné městečko pod Jihlavou. Všude se muzicíruje, hraje divadlo, jsou tam velké pařby na Panském dvoře nebo krásné koncerty na nádvoří zámku v Telči nebo nocturna, noční koncerty či pouliční muzicírování, kocouří scéna, scéna u lodiček. Spousta možností výletovat, koupat se. Ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů, říká. Je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, ten festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s Druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondurangem a Bratři Ebenové v jednom večeru. 1. vehyba Podsta Zuzaně Navarové, z naší generace Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem z Husovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Telšarová, Sizi Tobiáš, Ondra Ruml se Spirituál kvartetem, Melody Makers s Ondrou Havelkou, přijedou také František Skála, Třaskavá směs spolu s Kocouří scénou a Nocturnama. Je to záležitost tedy folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří, ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to bývá pěkná jízda 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business, tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

country, říznutou bluegrassem, hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madam. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové, 25. července pak jedou na festival bluegrassový čtyřlístek do Ploukonic a třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

když už jsme u těch vejchročeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměstské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas a na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, na dálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežene a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární John Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet naživo, tuhle fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratován kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později, 15. srpna, zůstanu v regionu a budu hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

Skupina Rolničky z Bratislavy, parta kamarádů, která už muziciruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, úžasná životní dráha, nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné, to je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Franců, který oslal nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat Rolničky k nám na pravidelný koncert v Heřmanově Městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a Rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním kině v autokempu nedaleko Heřmanova Městce Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a ti na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co Rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl v celku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francu, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe je, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: touhle krásnou oddílovou ukolébavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Vítě Traníček v dalších folkových pohlazení. Ahoj, nasledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
3: Děkuju.
2: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
3: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Manche a doběh, říkal, já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
0: Humoriáda.

0: Začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věže televizní. To je
0: krásný. Hodně známý.
2: Tak to si vás, ale teď ano. Půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval. Tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech a teď tam šli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak abych se vrátil ale k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře a turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. A nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. Šli je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Já jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři oříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, že ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundá a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, když jsi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo, tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdy injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat, ne.
0: No tak z věže snad taky ne, nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen na jedné straně, varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni? Spojeni.
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová. Já bych si dala Skupu.
4: Dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně.
4: To. Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Dal byste si pokračování, Polka. Tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slávku na začátku.
6: A to je Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je to demokratické.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to se
10: když
11: říká
10: má
11: obecně.
10: Hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece,

0: hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se to říká? Jak se to říká dokonce?
1: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
2: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, které se mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoje byla zavřena s klíčama. A jsem šla, to je divný, Bolek zavěl s klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem tý 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem tý 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věro šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
1: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
0: A kde jinde? Ale teď já sedím v hospodě a popijím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, by náhodou. A teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý košťál, který vyskočil s výkřikem Sitzen Sie bitte! Já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
1: A to se strašně polekal.
0: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala a viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten
1: co
0: stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
1: Jo, že spadl.
0: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli 3. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, aj, teď si myslím, že to je moje milenka. Humoriáda.
3: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
4: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme v nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňaví, že to sežereš sám.
3: Ano.
4: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem jich neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád. Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám.
3: A s Bolkem práce?
4: No s Bolkem jsme dělali Černý barony v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. na dně od Gorky jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, hopsal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
3: On byl jak z gumy, samá ruka, samá noha.
4: Jako samá ruka, samá noha, a to bylo ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
3: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
4: No třeba, jsou to zvláště, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. To je ono, ale ono to přijde.
3: Důležité je mít sebevědomí, ano?
4: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
3: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
4: Nač se bát, zítřku třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Schrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, ano. Když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás si máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrděj a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál, jsou rozdílné.
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký, no, tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu, a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej nevěrám a purvení se a takovýmhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, který si cenějí, když se kopejí do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my, protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc
2: chápou.
1: Třeba tleská v cizině. Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: a oni
1: to.
2: Poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, což se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když se podívejte třeba na takový film Paní, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No, prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál. Když ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by vytvářeli.
2: Nevím, kdo by byl nový Hugo Haas, kdo by byl nový Menčík, kdo by byl nový Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
2: nepřijde,
1: tomu.
2: Nepřijde, buďme optimisté. Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. A není jo. To humor, ale jsou směšní.
1: Hmm.
2: To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák, náš dnešní osem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tedy Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vašeho hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, mám krásné, taky. Se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bezřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano.
4: Ano.
2: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humoru janické odpoledne, zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
4: Děkuju.
6: Přeju vám, pane Jandák, k dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku, hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to,
4: moc.
2: Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Blkavy, zdravím vás chlapy, panu Jandákovi hlavně zdravých svátků a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Budeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Z vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesor? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vám?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. Jo? Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejak vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze a že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vy jste si vytáhl otázku, naše politická scéna. Tak
10: ano,
9: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Zvá, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
11: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
11: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
11: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž takž. Myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozně jako na země, já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako
11: způsob
2: vojenské schopnosti.
11: Jistě, akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleona a podobně, tak je tam Jan Žižka.
2: Aha.
11: To je zvláštní, ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho jaksi Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik.
2: No tak ne, máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
11: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
11: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to bylo, jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
11: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Já i při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
11: Ne, ale já byl hebitej hrozně, já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je pravda,
11: mění,
2: že
11: co?
2: Ano, v té době...
11: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
11: že?
2: Dva metry, no.
11: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
11: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude Silvestrovský večer a ženy,
11: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se poslouchají. Humor já jdu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, pečulíme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky.
4: Co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Protože dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje. Ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Kam se nevytahuj, ty Don Juan nebo opuštěnej?
4: Já, že se vytahuju? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím pěkně.
3: Oristo.
4: Prosím pěkně.
3: No tak. Co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. No. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby se nestydnul, víš, ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš.
4: Jo, šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: A heleme se, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš.
4: Do koupelny.
3: Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
4: Jo,
5: dobrý večer, kamaráde. Kamaráde,
4: co tu děláš?
5: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela do klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: Ty jsi odborník, Oskar, ty jsi na ženský naprostej odborník.
5: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
5: My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Oskar.
5: Přines. Plášky a
4: rozkoprujeme
5: to tady.
4: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde. Já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde, odpusť mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
5: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
6: Konečně trochu vzduch.
5: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
6: Ježišmarja, a dost mě zabije.
5: To se mu ani nedivím, flaška žádná. Není žádná, tak...
3: Už je vzduch čistý, Petr.
5: Ale on jí má rozděleno, ještě
3: co je tam. No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlob se.
5: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mádence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
6: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
7: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
8: já
1: se
8: taky
1: daří.
8: Děkuju, Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
8: A smějte.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Jablonci nad Nisou pokračují letní opravy silnic. Liberecké centrum pro nezaměstnané musí kvůli chybějící dotaci omezit činnost. Francie bude první zemí, která zavede zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Opatření schválil parlament. A dnes bude zpočátku jasno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. Zprávy jsou připravené a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Vedení Jablonce nad Nisou nechává v létě opravit povrch v několika ulicích. Stavbaři pokládají nový asfalt v ulici Petřínská, za Plynárnou a na Čehadle, oznámil magistrát. V ulicích bude kromě lepšího povrchu i nové vodorovné značení.
2: Nový asfalt už dělníci položili v Mozartově a v Belgické ulici a také na části parkoviště na Horním náměstí. Vedení města ale upozorňuje, že na některých místech ještě můžou pokračovat dokončovací práce a obnova značení. Řidiče proto nabádá k opatrnosti a trpělivosti. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Centrum Kašpar v Liberci musí omezit pomoc obtížně zaměstnavatelným lidem. Organizace, která pomáhá najít práci uchazečům nad 55 let, sociálně vyloučeným nebo ženám po rodičovské dovolené, neuspěla s žádostí o dotaci Evropského sociálního fondu. Spolek se nově musí spolehnout jen na dobrovolné dary nebo benefiční kampaně. Centrum Kašpar nekončí, ale musí podstatně omezit služby, říká předsedkyně představenstva Ivana Sulovská.
3: Z těch darů dlouhodobě dofinancováváme ty služby a teď vlastně je to jediný zdroj pracovního poradenství, které v omezené míře a prostě adekvátní těm zdrojům budeme dál nabízet nebo dál nabízíme.
0: S výlukou musí až do čtvrtka počítat cestující na trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Jabloncem nad Jizerou na Semelsku. Správa železnic tam udržuje trať, cestující vozí náhradní autobusy. České dráhy upozorňují, že v autobusech je omezená možnost přepravy jízdních kol a přednost mají lidé cestující s dětskými kočárky. Denní spoje můžou přepravit až 7 kol, ranní a večerní pouze jedno. Autobusy jezdí podle výlukového jízdního řádu, který lidé najdou na webu iidol.cz. Francouzský parlament schválil zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie je tak první evropskou zemí, která takové opatření zavede. Zákaz začne platit od září. Má se týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Podle prezidenta Emmanuela Macrona, který zákon podporuje, bude jeho zavádění postupné. Mladiství ve Francii si od září nebudou moci na vybraných sociálních sítích založit nové účty a jejich stávající postupně budou zrušené.
1: Počasí.
0: A dnes čekejme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně se zatáhne a odpoledne a večer se přidají lokální přehánky nebo déšť. Odpolední teploty vystoupí na 19 až 22, na Českolipsku až na 23 stupňů, na horách naměříme teploty mezi 14 až 17 stupni Celsia. A vítr fouká slabý, během dne se změní na mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Kvůli opravě mostu je silnice 3. třídy v Jablonci nad Jizerou v části obce Přední Blansko uzavřená. Objížďka je značená. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pracovní týden nám zatím poměrně pěkně utíká, přece jen už se nacházíme přesně v polovině, to znamená během středy 22. července přejeme příjemný poslech a to ze studia Českého rozhlasu Liberec, teď už tedy 4 minuty po 5. hodině a hned z úvodu našeho vysílání se s poměrně zajímavou a trochu nebezpečnou zprávou budeme muset vydat do nového boru, kde se šíří nemoc nazývaná kočičí mor. Onemocnění se šíří mezi toulavými kočkami a je smrtelné. Tak jak se onemocnění projevuje a případně může ohrozit člověka? Na to odpovíme už za okamžik a to v dnešní první reportáži. Hlavně tedy pokud možno popřejeme vydařenou středu. Od mikrofonu vás zdraví Martin Kolín.

0: Samotné začátku našeho dnešního ranního vysílání jsme nabídli píseně Tomáše Linky Chci být vodou na tvůj mlýn, která nám dozněla 10 minut po 5. hodině. Je to čas, kdy se budeme věnovat kočičímu modu, tedy takzvané panleukémie. Ta se totiž letos objevila na několika místech v republice. Podle veterinární komory je ohnisko v Moravskoslezském kraji a v oblasti okolo Studénky, Bílovce na Novojičínsku a dále také v Novém Boru na Česku. Lipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Kočičí mor není přenositelný na člověka ani na žádné jiné zvíře. Pro kočky ale představuje obrovské nebezpečí.
1: Máme se nakonec máme samozřejmě toaletu.
2: Vybavení na odchyt toulavých zvířat mi ukazuje pracovnice městské policie v Novém Boru Naďa Hromková. Tady se objevily zatím dva případy kočičího moru.
3: U toho jsem byl konkrétně teda já s kolegou, odchytili jsme ji vlastně. Vykazovala známky nemoci, apatická byla, lehce by se ožit podvyživená.
2: Říká strážník novoborské městské policie. U obou koček se na základě rychlotestů objevily protilátky na kočičí mor. Veterinář je kvůli jejich stavu musel utratit. Vzhledem k vysoké proočkovanosti domácích koček výskyt

0: a fatální dehydrataci.
1: Vedení radnice v Novém Boru apeluje na obyvatele, aby dočasně zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Nemoc se šíří i prostřednictvím potravy a vody, říká starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek, dokonce jako v tuto chvíli ta krmná místa na chvíli byla ukončena. To je to, čím by skutečně těm kočkám mohli pomoci.
1: Po nalezení nemocné toulavé kočky by měli lidé volat policii nebo veterináře. Pan Leukopény, jsou v ohrožení také domácí kočky. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ráno bude ještě skoro jasné až polojasné, jinak se přes den postupně zatáhne. Odpoledne a večer očekáváme také lokální přehánky a nebo déšť. Nejvyšší denní teploty, pozor, jdeme zatím nahoru 19 až 23 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia. Biometeorologická předpověď mírná na jedničce, ještě během ranních hodin slabý, během dne už následně mírný západní až severozápadní vítr.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.40.

0: Myslím si v rámci repertoáru Marie Rotrové ikonická píseň, a to Markétka, která nám dozněla v 5 hodin a 20 minut. Dobré ráno ostatně pokračuje, pokud se do ně probouzíte, připomínáme i dnešní datum, tedy 22. července, a společně se, alespoň na okamžik, můžeme vydat i k odpoledním hodinám. Právě totiž po dnešní 13. hodině opět vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, rockový zpěvák, kytarista, skladatel, textař a hudební producent Robert Kodym. Dozvíte se například i to, jak funguje kapela Lucie s novým zpěvákem.
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě. Bylo absolutně nabito, vyprodáno, a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety.
0: Já jen doplním, že si celý rozhovor s Robertem Kodymem můžete poslechnout po 13. hodině. Když ve mně

0: Jak pokračuje rekonstrukce areálu krajské nemocnice v Liberci, nejen to se dozvíte v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecký dům dětí a mládeže Větrník má stále volná místa na některé tábory. Podle ředitelky jejich počet každým rokem roste. Letos jich Větrník nabízí dohromady 90. V areálu krajské nemocnice Liberec začala demolice staré kotelny. Nemocnice už je měsíc zásobovaná teplem a teplou vodou z nového energocentra, které v případě nutnosti může vyrábět elektřinu i pro část města. Kvůli vyšetřování únorového požáru autodílny v České Lípě policie hledá dvojici svědků. Jde o muže mezi 30 a 40 lety věku a ženu okolo 30 let, kteří by podle policie mohli poskytnout cenné informace k objasnění události. Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Magistrát tím chce porovnat dřívější hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Americký prezident Donald Trump chce prý v týdnu oznámit nová cla na dovoz zboží do Spojených států. S odkazem na své zdroje to tvrdí ekonomický deník Financial Times. V pátek vyprší přechodná 10% cla, která Washington dosud uplatňoval pro veškerý dovoz. A dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně čekejme zataženo a odpoledne a večer se přidají lokální přeháňky nebo déšť. Teploty vystoupí na 19 až 22, na Českolipsku až na 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli výstavbě mateřské školy je uzavřena ulice Rybářská. Po úsek k ulici u přehrady v Jablonci nad Nisou objízdná trasa značená není.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak na silnicích i v takto brzkých hodinách radši popřejeme šťastnou cestu, k tomu přidáme i přání příjemného poslechu našeho ranního vysílání 22. července v kalendáři 5:32 a po zprávách Lídy Routové se společně už za okamžik přesuneme také do virtuálního světa. Vychází totiž česká videohra Scarlet Deer-In. Zaujme především audiovizuálním zpracováním, k tomu tedy doplňme temná středověká pohádka má vyšívané postavy a prostředí inspirované filmy studia Ghibli. My tedy už za okamžik ve vysílání nabídneme podrobnosti a do virtuálního světa se přesuneme v další reportáži.
3: Nosím černý brýle.

0: Do další části Dobrého rána jsme se přesunuli po písni Karla Černocha a Ivety Bartošové. V tom to nám tedy dozněla 8 minut po půl šesté, kdy jsme nabídli další písničku, která nám nezestárla. Dobré ráno s datem 22. července tedy pokračuje a jak jsme před okamžikem nastínili, pokračuje také přesunem do virtuálna. Konkrétně tedy na temný středověký příběh, který je inspirovaný pohádkami bratří Grimmu nebo Erbenovou kyticí. Ten láká česká videohra Scarlet the Deer Inn, která včera vyšla po 6 letech vývoje. Novinka rodinného studia Atu Games ze Znojma nejvíce zaujme na stroji vyšívanými postavami, malovaným prostředím a také hudebním doprovodem.
1: Autoři vyšívají všechny herní postavy na šicím stroji. Každou v mnoha podobách, které následně skenují a skládají z nich výslednou animaci. Pro tvorbu prostředí zvolili vývojáři z dvoučlenného týmu Atu Games jinou techniku.
2: Pro celkový vizuál a pozadí čerpáme inspiraci u filmu studia Ghibli. I když je nakonec malujeme digitálně, snažíme se držet tradičních postupů, které se u jejich filmu používají.
1: Vysvětluje ve videodeníku vývojář Lukáš Navrátil. Autoři popisují Scarlet Deer Inn jako dobrodružnou plošinovku. Netradičně se v ní hráči nevžijí do role nebojácného válečníka ani vyvoleného hrdiny. Ujmou se Elišky, matky dvou dětí. Společně s ní se ponoří do středověkého příběhu, který dokáže být i poměrně temný. Inspiruje se třeba Erbenovou kyticí nebo pohádkami bratří Grimmů. Pokračuje Eva Balíková Navrátilová.
3: Chvíli řešíte starosti a drby se sousedy v malebné vesničce, kde možná všechno není tak idylické, jak by mohlo na první pohled vypadat. A chvíli zase bojujete o život v temnotě podzemí. Hra je zasazená do světa inspirovaného českým středověkem a slovanským folklórem.
1: Hudbu vývojáři nahráli s vlastní kapelou. Hra Scarlet Deer Inn, v překladu Hostinec u šarlatového jelena, je dostupná všem hráčům na počítačích, kde se dá vyzkoušet také hodinová ukázka zdarma. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes se nám nepatrně oteplí oproti předešlým dním. Můžeme připomenout nejvyšší denní teploty mezi 19 až 23 stupni. Na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia. Ráno bude skoro jasno až polojasno, jinak se přes den postupně zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou také lokální přehánky a nebo déšť. Ještě tady v ranních hodinách hlášený slabý, během dne už následně mírný západní až severozápadní vítr a biometeorologická předpověď taktéž mírná, tedy na jedničce. Tak, takové počasí nás čeká dnes, tedy 22. července v Libereckém kraji.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: Právě dnes si připomínáme nedožitých 90 let tanečníka, choreografa, herce a mima Jaroslava Čejky. Od konce 50. do poloviny 70. let byl jednou z baletních hvězd Národního divadla, kde stvárnil na 40 rolí. Známý byl hlavně díky svému komediálnímu talentu. Byl nazýván mistrem také pantomimických etid. Do paměti televizních diváků se zapsal imitováním slepice při jednom ze silvestrovských vysílání. Kdy a kde ho slepice inspirovaly, vyprávěl v jednom rozhlasovém pořadu.
1: Když jsem poznal tohle zvířátko blíže, tak jsem zjistil, že je strašně chytrý, není hloupý, jak se říká. A ta slepice vlastně, moje etída, začínala tak, že jsem byl v podnájmu v Plzni tady. Tady to vlastně vzniklo, kde moje bytná měla 5 slepic. A prosila mě, abych brzy ráno, že ona už to nestíhá, šla do práce, v takovým plechu připravila to zrní, abych jim to z toho okna, kde jsem byl v přízemí, nasypal na ten dvoreček, že oni si to zezobou. A ty slepice mě ráno potvůrky budili. Kdákali, krákali. Já říkám, proboha, to se mi zdá. No a jak jsem si stěžoval s těmato těžkostma pro mě kolegům, tak vznikala vlastně tahle etída na tom zvuku. Tak já už jsem dlouho potom dělal tu slepici, než to bylo v televizi, ale pak si to v jednom programu všimnul pan výborný režisér Janko Roháč, který to použil do Silvestra v roce 77.
2: To mělo obrovský úspěch. Mě teď jenom napadlo pro naše posluchače lehce slepičku, alespoň zvukově.
1: Když to zkusí zpěvačka, tak říká, já bych to nemohla dělat, já bych došla o hlas, no. Já jsem říká, no to je soprán, Magdalenko, zkuste to, no. Já to zvolám.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V Turnově staví novou sportovní halu. V Železném Brodě od srpna skončí nepřetržitý provoz městské policie. Z mezinárodní biologické olympiády v Litvě si čeští středoškoláci odváží 4 medaile. A čeká nás mírné oteplení, odpoledne i možnost přeháněk a teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno. Stavbaři v Turnově pokročili při stavbě nové sportovní haly. Na novostavbě v lokalitě Turnov 2 začnou pokládat střešní vazníky, informovala radnice. V následujících dnech budou dělníci zastřešovat část z hřišti. Pracují také na železnobetonové konstrukci a už i v interiéru.
3: Na nové sportovní hale se už také betonují podlahy a připravují se drážky na elektroinstalaci. Stavební práce postupují také v okolí haly. Radnice nechává vyměnit inženýrské sítě. Z toho důvodu je zavřená Alešova ulice. Přestavba haly by měla být dokončená příští rok na jaře. Celkové náklady mají vyjít na zhruba 220 milionů korun. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Od srpna končí v Železném Brodě na Jablonecku nepřetržitý provoz městské policie. Strážníci musí sloužit po dvou a město by jich k tomu potřebovalo nejméně 10. Dva ale nedávno skončily a jedna strážnice nemůže sloužit sama. Radnice hledá nové strážníky, nabízí jim finanční bonus. Do té doby ale městská policie nebude moci fungovat 24 hodin denně. Pokračuje starosta František Lufinka ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Ten nábor už probíhal, to se nikdo nepřihlásil, teď bylo další kolo, tak tam je předpoklad jednoho snad, že by mohl nastoupit, ale ještě má čas na rozmyšlenou. A on, když ten člověk nastoupí, tak stejně může sloužit, protože musí do školy nejdřív a tak dále.
2: Čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologické olympiádě v Litvě. V konkurenci více než 300 studentů z téměř 80 zemí získali jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Student Jan Beránek z Gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Liberci se navíc stal nejlepším hřešitelem z Evropy. Česká republika bude hostitelskou zemí jubilejního 40. ročníku mezinárodní biologické olympiády v létě roku 2029. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče v Česku, oznámil to šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj totiž v příštích letech přibude lidí, kteří ji budou potřebovat. Vláda chce podle Vojtěcha zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je i lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí. Z toho více než 65 tisíc potřebuje ke konci života právě paliativní péči. Sport. Dálkař Radek Juška na mítinku v Banské Bystrici skočil 818 cm a na 13 cm se přiblížil vlastnímu českému rekordu. 33-letý atlet předvedl svůj nejdelší skok za posledních 8 let. Jeho národní maximum je ještě další rok starší. Počasí. Je skoro jasno až polojasno, přes den se postupně zatáhne, odpoledne a večer se vyskytnou ojedinělé přehánky, zároveň se během večera oblačnost opět částečně protrhá. Teploty vystoupí na 19 až 22, na Českolipsku naměříme až 23 stupňů a na horách teploty mezi 14 až 17 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Pertouticích pod Ralskem na Českolipsku je kvůli havarijnímu stavu uzavřen most přes Panenský potok.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Po zprávách také 4 minuty po 6. hodině. Přejeme příjemný poslech a hlavně dobré ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. To s datem 22. července ostatně pokračuje. Nacházíme se přesně v polovině pracovního týdne a společně nás ve vysílání bude už za okamžik zajímat téma, které momentálně hýbe Českou republikou. Například část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. Takových případů policie eviduje ročně zhruba 5. Drtivou většinu činů objasní. Tak má navrhovaná změna smysl a co by to znamenalo pro vyšetřování? Tomu se společně ve vysílání budeme věnovat už za okamžik v další reportáži středečního Dobrého rána.
5: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: k dispozici na usvědčení vraha. Po nich už je čin promlčený a pachatele nelze potrestat. Senátoři i poslanci teď jednají o návrzích změn zákona. Za takzvaný závažný trestný čin by podle nich měl pikat i po delší době.
1: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Takhle o ní na konci ledna 2006 informoval Radiožurnál.
2: Smrt svého společníka Radiožurnálu potvrdil i Tomáš Pitr.
3: Bohužel ano, můžu potvrdit, že byl pan Mrázek střelen.
1: Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhuji ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
4: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
1: Senátoři argumentují taky třeba novými vyšetřovacími metodami. Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy, taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Opravdu nenacházím žádné důvody k tomu, aby se někdo po 30 letech odčinu zbavil strachu, že se nepřišlo na jeho jednání.
1: Trest má pachatele mimo jiné napravovat. Pokud ale další desítky let žádný další závažný čin nespáchá, ztrácí smysl, říká Tomáš Křivna z katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nesouhlasí ani s argumentem, že vraždy jsou nepromlčitelné třeba v Německu nebo Rakousku.
6: Sice se to nepromlčuje, ta vražda v Rakousku, ale na druhou stranu se tam zcela mění pak trestní sazba.
1: Ta je potom mnohem nižší. Práci kriminalistů by změna neovlivnila, říká náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
7: Protože nikdy není zřejmý, zda k promlčení skutečně došlo. Jo. A úkolem policejních orgánů je objasnit vraždu i jakýkoliv jiný trestný čin.
1: Dodává, že většina neobjasněných vražd v Česku je ještě z 90. let. A na ty by například senátorská úprava zákona nedosáhla. Uplatnit by se dala až na vraždy spáchané po nabytí účinnosti zákona. Tedy nejdříve v roce 2057. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Vrbeckém kraji očekáváme teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 17 stupni. Ráno bude skoro jasno až polojasno, jinak se přes den postupně zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou i lokální přehánky a nebo déšť. Ráno slabý, během následně mírný západní až severozápadní vítr. Takové počasí nás tedy čeká ve středu 22. července v Libereckém kraji.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: byla pravda a láska.
1: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80 je francouzské šansoniérce Mirelle Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover. A já přeju pěkný den.

0: Jaký speciální program vymysleli pro návštěvníky liberecké zóny? Na to se dozvíte v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server irozhlas.cz. Liberecké centrum Kašpar, které více než 20 let pomáhá nezaměstnaným lidem na Liberecku a Jablonecku, bude muset omezit svou činnost. Organizace nezískala dotaci z Evropského sociálního fondu. Podle ředitelky centra Ivany Sulovské se díky finančním darům od lidí a benefiční kampani podaří zachovat jen základní pracovní poradenství. Návštěvníci liberecké zoo si zítra můžou přijít zacvičit jogu pro pandy červené. Lekce se v létě konají každý čtvrtek od 7.30 a od 17 hodin a 45 minut. Bližší informace lidé najdou na webu zoo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michalio Drapatý, který tak ve funkci nahradil generála Olexandra Syrského. Tenisky Bartuňková, Valentová, Krejčíková a Bejlek postoupili do druhého kola pražského turnaje WTA. Vypadly Firvotová, Kováčková a Samson. A je skoro jasno až polojasno, přes den se bude postupně zatahovat, odpoledne a večer se přidají ojedinělé přehánky, zároveň se během večera oblačnost opět částečně protrhá. Teploty vystoupí přes den na 19 až 22 stupňů, na Českolipsku až na 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A se zdržením počítejte na silnici 1/14 při vjezdu do Jablonce nad Jizerou. Ve směru od Rokytnice nad Jizerou opravují tam svahy a odvodnění silnice. Je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a je řízený semaforem, který má 8-minutový interval.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lídy Routové. Přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání. Dobré ráno, Českého rozhlasu Liberec pokračuje i po půl sedmé. Pokud se náhodou nacházíte na silnicích někde v koloně, v zácpě nebo čekáte zkrátka na kyvadlový průjezd, hlavně tedy popřejeme pevné nervy. K tomu můžeme nastínit právě vysílání tady v následujících minutách, kdy už za okamžik nabídneme další aktuality Libereckého kraje, ale v následujících 30 minutách nebude chybět ani cesta za předškoláky. Společně s nimi probereme krále. Proč konkrétně a jaké datum k tomu tedy vede, to se dozvíte před 7 hodinou.

0: trochu pozitiva a motivace v podání Valdemara Matušky během našeho dobrého rána, a to při středě 22. července 8 minut po 6:30, kdy můžeme nabídnout další pohled do Libereckého kraje. Například workoutové hřiště v lesoparku ve Vratislavicích, nově hostí pravidelné lekce kalisteniky pod vedením zkušených lektorů. Můžeme jen doplnit, že kalistenika je cvičení s vlastní vahou těla vhodné pro začátečníky i pokročilé. Lekce začíná každou středu v 17 hodin, to znamená tedy i dnes odpoledne, a každou neděli od 9 hodiny dopoledne. Stačí přijít ve sportovním oblečení a s chutí si zacvičit. A připomeňme, od čtvrtka do konce srpna bude omezen provoz v chirurgických ambulancích a také přilehlých čekárnách v Jablonecké nemocnici, souvisejících s výstavbou nového urgentního příjmu. Recepce bude dočasně přesunuta do provizorních prostor naproti ambulanci akutní péče pro dospělé. Navíc tam bude omezena i místa k sezení, tak i tedy s tím rozhodně lepší počítat. 9 minut po 6:30, dobré ráno pokračuje, dobré ráno ale přejeme vám, a to našim posluchačům.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ani dnes se v Libereckém kraji nekonají žádná vedra. Nejvyšší denní teploty mezi 19 až 23 stupni. Na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia. Ráno bude skoro jasné až polojasné, jinak se přes den postupně obloha zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Biozátěž mírná na jedničce a ještě v ranních hodinách následně během nemírný západní až severozápadní vítr.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Právě dnes uplynulo 565 let od úmrtí francouzského krále Karla VII. Vládl v letech 1422 až 1461 a byl přezdívaný Vítězný. Jeho jméno je neodmyslitelně spjaté se jménem Johanky z Arku. I její zásluhou dovedl Francii k úspěšnému ukončení stoleté války. Téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Kdo je to král?
2: Že dává třeba někomu rozkaz, že vládne nehradu.
1: Co všechno ještě dělá král?
2: Dává lidi do vězení. Všechno, co ho napadne.
1: Znáte z historie jména nějakých králů?
2: Karel IV.
1: Znáš ještě nějakého krále?
2: Ani jednoho.
1: Jak se takový král obléká?
2: Že má korunu, že má plášť, že má šaty.
1: Co to je hermelín, když se řekne, že má král hermelín?
2: Nevím, to je nějaká ozdoba.
1: Musí mít král jablko a žezlo.
2: Jo.
1: K čemu je má?
2: Bouchá do stolu. Jablko se když tak sní.
1: Jak se jmenuje manželka krále?
2: Královna.
1: A jak se jmenuje králova dcera?
2: Princezna.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: V Domě dětí a mládeže Větrník v Liberci stoupá zájem o letní tábory. Veterinární komora eviduje v libereckém kraji ohniska kočičího moru. V liberecké nemocnici začala demolice původní kotelny. A dnes bude zpočátku jasno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se ojedinělé přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. Zprávy jsou připravené a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Liberecký dům dětí a mládeže Větrník má stále volná místa na některé tábory. Podle ředitelky jejich počet každým rokem roste. Letos jich Větrník nabízí dohromady 90. Rodiče můžou děti hlásit až do začátku turnusu, pokračuje ředitelka Větrníku Marta Kultová.
2: Tentokrát se nám první týden naplnila zhruba necelá polovina táboru, ale pak postupně do prázdnin se ta volná místa zaplňovala. To číslo za tu dobu těch 10 let se vlastně pořád postupně navyšuje.
0: Více informací najdou zájemci na webových stránkách Domu dětí a mládeže Větrník. V Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru. V Novém Boru na Českolipsku se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Takzvaný kočičí mor není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Jako vedl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj, lidé by měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila. V areálu krajské nemocnice Liberec začala demolice staré kotelny. Nemocnice už je měsíc zásobovaná teplem a teplou vodou z nového energocentra, které v případě nutnosti může vyrábět elektřinu i pro část města. Místo původní kotelny vznikne technické zázemí Centra urgentní medicíny, říká hlavní stavební inženýr nemocnice Petr Šmakal.
3: Demoliční bagr to bude rozebírat po částech, jsou tam připravení pracovníci, kteří to budou zakrápět, aby minimalizovali prášení. Měli by to zdemolovat za 30 dní a dalších 30 dnů by měli dělat hrubý terénní úpravy pro stavbu základů toho pavilonu nového.
0: Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. Delegace se zaměří na oblasti zdravotnictví, energetiky, strojírenství nebo dopravy. Jedním z témat cesty bude i Expo 2027 v Srbsku. Na programu je taky návštěva Bělehradu. Sport. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková přijde o srpnový evropský šampionát v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa je totiž těhotná. V tiskové zprávě o tom informoval atletický svaz s tím, že se chce Švábíková po porodu k profesionálnímu sportu vrátit. Počasí. Je skoro jasno až polojasno, přes den čekejme postupné zatahování, odpoledne a večer se můžou přidat ojedinělé přehánky, zároveň se během večera oblačnost částečně protrhá. Teploty vystoupí na 19 až 22 na Českolipsku, naměříme až 23 stupňů a na horách teploty mezi 14 až 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. V Lučanech nad Nisou v blízkosti městské knihovny jsou kvůli lešení zúžené jízdní pruhy. Dopravní omezení tam skončí na konci září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké ráno a příjemný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec také 4 minuty po 7. hodině. Martin Kolín, řidičům šťastnou cestu, hlavně tedy vydařenou středu 22. července. Společně se ale budeme moci přesunout i k víkendu. To se totiž, myslím si, fotbaloví fanoušci, včetně teda mě, těší na start a opětovné vrácení našich profesionálních fotbalových lig. Na druhé straně v Libereckém kraji profesionální fotbal není jen liberecký Slovan a fotbalový Jablonec, ale je to také druholigová Česká Lípa, která tedy po postupu odstartuje působení v druhé nejvyšší soutěži, a to už v pátek. Tak jak se právě na začátek druhé ligy v České Lípě těší, to se dozvíte už za okamžik v další reportáži středečního Dobrého rána.

0: Začíná nám typická doba ranních špiček, tak tedy řidičům s předstihem šťastnou cestu a případně také pevné nervy vřejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec 11 minut po 7 hodině. Během středy 22. července je to čas, kdy se můžeme vydat za fotbalisty České Lípy, kteří se jako nováček chystají na start nového ročníku šance Národní ligy. Už tento pátek nastoupí v Praze na Julisce proti Dukle. Jak je klub připravený na druhou nejvyšší soutěž? Nejen to se Pavel Petr ptal sportovního ředitele Arsenalu Jaroslava Bílka.
1: Vy jste zmínil, že do dvou let po vašem příchodu chcete, aby se tady hrála druhá liga. Takže splnilo s předstihem, nebo jak to vnímáte?
2: Tak já si myslím, že jo, že jsme to splnili a jsme spokojení a tady v tom letním období spousta práce, jak se zázemím, tak s hráčským kádrem vlastně odešli ty hráči, kteří nebyli tolik vytížený, dva jenom ze základu, ale tak myslím, že tu práci jsme odvedli, jako myslím, že slušnou, ale všechno se nějak ukáže až mistrovský utkání.
1: Jak je tady na druhou ligu Česká Lípa připravená?
2: Co se týče infrastruktury a tady to, tak to si myslím, že do prvního mistrovského utkání to bude všechno připravený, jak má. A pak, jak jsme připravení, to vždycky říkám, až ukážou ty mistrovské zápasy. No. Tak já si myslím, že budeme dobře připravený a chci věřit, že budeme hrát důstojnou roli ve druhé lize.
1: Co byl největší oříšek z toho, co jste museli připravit? Samozřejmě loňský rok jste odehráli Fazilu.

0: Počet klubů oproti třeba třetí lize.
1: Tak nárůst samozřejmě je, nechci říkat v kolika procentech, ale myslím si, že nějaký nárůst tam určitě 100% je navýšený. Je to samozřejmě náročnější soutěž. A když to řeknu logisticky, zájezdy, už nejdem na Moravu, už musíte jezdit na dva dny. Finančně to je náročný, ty hráči jsou dražší, že než ve třetí lize, ale myslím si, že jdem nějaký jako normě, jako rozumný a že nikoho nepřeplácíme a myslím si, že to máme tak jako daný, že každý, co si zaslouží, to dostane.
0: Dá se zmínit ten rozpočet, jaký je třeba na tu druholigovou sezónu?
1: No, já si myslím, že ještě ne, ještě je moc brzo, ještě to nemám úplně uzavřený, ale myslím si, že v řádech desítek milionů to bude.
0: Z České Lípy, Pavel Petr, Český rozhlas.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Liberecký kraj minimálně v ranních a také dopoledních hodinách hlásí skoro jasno až polojasno. Jinak se přes den postupně zatáhne, odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť, ale nejvyšší denní teploty zase o stupínek vyšší, 19 až 23 stupňů. Na horách dnes 14 až 17 stupňů Celsia. Biozátěž mírná, na jedničce ráno slabý, během dne už následně mírný západní až severozápadní vítr.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jaký bude osud rozpadlých schodů mezi Purkyňovou ulicí v České Lípě a supermarketem? To se za okamžik dozvíte ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Stavbaři v Turnově pokročili při stavbě nové sportovní haly. Na novostavbě v lokalitě Turnov 2 začnou pokládat střešní vazníky, informovala radnice. V následujících dnech budou dělníci zastřešovat část z hřišti. Od srpna končí v Železném Brodě na Jablonecku nepřetržitý provoz městské policie. Strážníci musí sloužit po dvou a město by jich k tomu potřebovalo nejméně 10. Radnice nové strážníky hledá, nabízí jim finanční bonus. Rozpadlé schody mezi Purkyňovou ulicí v České Lípě a supermarketem nechává radnice nahradit novými. Dokončené by měly být v závěru července. Obvodní soud pro Prahu 7 se bude dnes znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu za druhou polovinu roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené po ministerstvu vnitra, které ji každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Výuka překladu a tlumočení by se nově měla přesunout pod několik jazykových kateder. Vedení fakulty to zdůvodňuje nutností šetřit. Zaměstnanci i studenti ale varují, že by změna do budoucna mohla oslabit výuku. Akademický senát fakulty má o přesunu rozhodovat v září. A je skoro jasno až polojasno, přes den čekejme postupné zatahování oblohy, odpoledne a večer se přidají ojedinělé přeháňky, zároveň se během večera oblačnost opět částečně protrhá. Teploty vystoupí nejčastěji na 19 až 22, na Českolipsku až na 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A práce na inženýrských sítích uzavřely výjezd z náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem do ulic Školní, Bezručová a Úzká.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32, za námi další zprávy Lídy Routové. Přejeme dobré ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Přeci jen pokračujeme v červencovém vysílání a nejen červenec, ale i srpen, to je a myslím si i vždycky bylo období letních táborů. Někdo na ně vzpomíná s oblibou, někdo na ně radši už nevzpomíná vůbec. Já jsem v tomto momentě tedy naštěstí v té první kategorii a letní tábory jsem si povětšinou užíval. A ku příkladu v domě dětí a mládeže Větrník v Liberci si děti užívají letní prázdniny na příměstských táborech taktéž. Jak to tam teď vypadá, kolik táborů domov nabízí a jak moc jsou obsazené, o tom se společně ve vysílání budeme bavit před 8 hodinou. Do té doby společně stihneme probrat další aktuality Libereckého kraje a samozřejmostí bude i telefonát meteorologům. Dobrý poslech a dobré ráno.

0: Také Ilonu Čákovou jsme měli možnost užít si během Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec 9 minut po půl osmé, a to tedy s další nestárnoucí písničkou, konkrétně Tornero. Je to ale také čas, kdy se můžeme opět vydat do Libereckého kraje a připomenout další aktuality a také zajímavosti. Ku příkladu hrad Bezděz na Českolipsku opět zdobí soška Černé Madony, která připomíná poutní historii hradu. Černá Madona Monstreracká je totiž zhruba 80 cm vysoká soška z Labského pískovce. Jde o kopii původní dřevěné Madony, která se na Bezděz dostala ze Španělska v roce 1666. V případě, že ji budete chtít vidět, tak hrad Bezděz je přístupný každý den mimo pondělí a otevírací doba je v čase 9 hodin 30 minut až do 17. hodiny, tak to si myslím, že může být fajn program i třeba pro dnešek v případě, že máte volnější den. A následně můžeme připomenout také situace v Turnově v ulicích Antonína Marka a také Skálova na Mariánském hřbitově. Se totiž chystá ve čtvrtek a v pátek ošetření památných stromů. Ošetření památného modřínu před stávající budovou městské knihovny Antonína Marka bude ve čtvrtek a také lípy v ulici Skálova v blízkosti budovy střední umělecko-průmyslové školy. V pátek pak počítejte s pracemi na bucích na Mariánském hřbitově. Ošetření tady může pokračovat ještě v následujícím týdnu. Vedení města apeluje na zvýšenou opatrnost v těchto místech, v těchto datech.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Slibovali jsme telefonát meteorologům a skutečně minutu před 7:45 mě těší, že můžu ve vysílání přivítat pana Pavla Juzu z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pane Juzo, můžeme společně jenom připomenout ty aktuální teploty ráno, pravda, bylo o něco chladnější, tak kolik teď měříme?
2: Tak teď v současné době už je o něco tepleji, než byly minimální teploty. Většinou je teplota v rozmezí 12 až 16 stupňů, na horách 8 až 10 stupňů. Ty minimální teploty byly tak nějak zhruba kolem 10 nebo něco malinko pod 10. A většinou je takové nějaké skoro jasné počasí.
1: My jsme už v podstatě od začátku týdne s vaším kolegou panem Martinem Hinčicou probírali tento týden. On nastínil, že to nebude takové to typické letní vedro. Platí to i pro dnešek?
2: Ano, i dneska se obejdeme bez nějakého extrémního vedra. Bude většinou teď ráno ještě polojasno, přes den oblačno a tak nějak odpoledne a večer ojediněle, zejména na horách, se mohou vyskytnout nějaké přehánky a ty teploty 19 až 22 stupňů, na Českolipsku možná až 23 stupňů, na horách o něco chladněji 14 až 17 stupňů.
1: Myslím si ale výhled nakonec velmi příjemný, tedy v porovnání s tím, jaké vedra jsme byli schopni si letos nejen v Libereckém kraji užívat, tak těch 23 stupňů nakonec minimálně za mě velmi příjemná záležitost. Tak tedy další den, na který se můžeme těšit i s výhledem tady meteorologů. Tím dnešním na telefonu byl pan Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za to, přejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dva večer.

0: Skupina Činasky, píseň Stížnost, 7 hodin 50 minut 22. července v kalendáři středa a Český rozhlas Liberec přeje příjemný poslech. My jsme nastínili téma, kterému se budeme aktuálně věnovat. V Libereckém domě dětí a mládeže Větrník hlásí totiž velký zájem o příměstské tábory. Několik volných míst ale ještě zbývá. Rodiče totiž můžou děti přihlašovat až do začátku jednotlivých turnusů. Jak to ve Větrníku teď během letních prázdnin vypadá, zjišťoval přímo na místě redaktor Jan Rozum.
1: Dáme se o 15 minut po vtyčku, slačina, pití zákon a pak se tady sejdeme a vyvíme si, co s tady těma obrazma budete dělat dál.
2: Vy vedete divadelní příměstský tábor. Chystá se i nějaký výstup, třeba nějaké představení úplně na závěr tábora?
3: Ano, chystá. To je tradiční. Vždycky v pátek máme pro rodiče a pro známé a kamarády nějaký výstup.
2: Říká jedna z vedoucích, Laura Levko. Její tábor si pochvalují i děti.
4: Mně se tady líbí moc, je to velice zábavné a přínosné pro mě.
2: Kájo, jak se ti tady líbí, jak si užíváš divadelní tábor?
5: Moc ráda, chodím sem už třetím rokem a moc mě to tady baví.
2: S ředitelkou Domu dětí a mládeže Větrník tady v Liberci teď sedím v místnosti, kde se koná výtvarný tábor. Tady kolem nás se ozývají dětské hlasy, je slyšet, že děti se tady ty příměstské tábory užívají. A tak jaké tábory letos nabízíte?
6: Nabízíme celé spektrum táborů, vyjmenovávat je nebudu, protože jich je přes 90, takže to bychom tady strávili dlouhou dobu. Nicméně máme sportovní a pohybové, rukodělné tábory, pak to jsou třeba přírodově tábory, jazykové tábory.
2: A když se budeme bavit o těch příměstských táborech, jaký je o ně zájem?
6: Zájem je o ně veliký a myslím si, že to je i dáno tím, že jsme ty kapacity vlastně navýšili a rodiče mají možnost se přihlašovat na tábory od toho spuštění, které začíná v únoru, až do začátku táborů.
2: Říká ředitelka Domu dětí a mládeže Větrník Marta Kultová. Jeden z táborů je určen i pro mladší děti, a to ve věku od 3 do 6 let. Pokračuje jeho vedoucí Martina Janecká.
3: Zrovna tady děti stříhají kytičky, které lepíme na špejle.
7: Já mám růžovou kytičku a potom tam jsou 3 zelené okvětní lístky, ty listy.
2: Říká účastnice tábora. Dům dětí a mládeže Větrník hlásí na následující příměstské tábory ještě pár volných míst. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na silniční přeložce kolem Lvové na Liberecku začali dělníci zakládat nové mosty. Policie hledá svědky únorového požáru v České Lípě. Lidé v zoologické zahradě v Liberci uvidí nová mláďata zeber i kozorožců. A čeká nás mírné oteplení a odpoledne i možnost přeháněk. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné středeční ráno. Na staveništi nové přeložky silnice číslo 13 ve Lvové u Rynoltic na Liberecku skončily práce na archeologickém průzkumu. Na žádné významné nálezy archeologové nenarazili. Naplno tak mohly začít práce na zakládce nových mostů a opěrných zdí, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
4: Stavba běží, v tuto chvíli lehce na to čekávání. Dokončují se vlastně skrývky, ale ta změna nebude tímhle tempem, že bychom tam do konce roku měli asfaltové vrstvy. Je to stavba na 2,5 roku, čeká nás výstavba z několika mostních objektů plus kanalizace přeložky inženýrských sítí.
2: Kvůli vyšetřování únorového požáru autodílny v České Lípě policie hledá dvojici svědků. Jde o muže mezi 30 a 40 lety věku a ženu okolo 30 let, kteří by podle policie mohli poskytnout cenné informace k objasnění události. Škoda způsobená požárem je vyčíslená na 16 milionů korun. Kromě vybavení dílny schořelo i několik vozidel. Podle zveřejněných kamerových záznamů muž v době incidentu napadal na pravou nohu. Oba byli oblečení ve světlém odivu a pohybovali se v okolí areálu. Ten se rozkládá mezi ulicemi Kozákova, Bulharská a Mánesova. Policejní mluvčí Vojtěch Hrobovský uvedl, že případ je klasifikovaný jako obecné ohrožení, za což pachateli hrozí 8 až 15 let odnětí svobody. Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci můžou v některých výbězích a voliérách vidět nové přírůstky. Kde se mláďata nachází, se dozvědí taky díky novému infostánku u hlavního vchodu. Odborní lektoři tam návštěvníky informují i o komentovaných setkáních a dalších speciálních akcích. Doplňuje mluvčí zoo Barbara Tesařová.
5: Máme nové přírůstky u horských kopytníků, jako jsou Uriali bucharský, Nahuři modří nebo kozorožci dagestánský. Máme tady mláďata u pavijánů pláštíkových a nebo náš nejčerstvější přírůstek je sameček zebry Chapmanovy.
2: Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra. Informovala o tom agentura AP. Trumpova administrativa se chystá dohodu předložit kongresu. Dokument podle agentury neobsahuje omezení pro obohacování uranu nebo opětovného zpracování použitého jaderného paliva. Spolupráce mezi Washingtonem a Riadem na rozvoj jaderné energetiky pro civilní účely by měla trvat 30 let. Sport. Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistil i Vít Přindyš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál Kateřina Beková a Amálie Helgertová. Bára Galušková se do semifinále neprobojovala.
3: Počasí.
2: A je skoro jasno až polojasno, přes den se postupně zatáhne, odpoledne a večer se vyskytnou ojediněle přehánky, zároveň se během večera oblačnost opět částečně protrhá. Teploty 19 až 22 na Českolipsku až 23 a na horách naměříme teploty mezi 14 až 17 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 8 hodině. Martin Kolín přeje příjemný poslech, a to od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Přejeme také vydařené středeční ráno, a to dnes s datem 22. července. A za okamžik pravděpodobně potěšíme ornitology a nebo milovníky přírody obecně. Připomeneme a přiblížíme totiž statistiku hnízdění vzácných druhů ptáků, a to v chráněné krajinné oblasti České Švýcarsko. Tak jak se jim tady daří, to se za okamžik ve vysílání dozvíte.

0: Určitě jste poznali světoznámou melodii skupiny ABBA, ale v českém podání se o píseň asi postarala dvojice Hana Zagorová a také Petr Rezek. My jsme si tedy další nestárnoucí písničku užili ve vysílání 10 minut po 8 hodině. Středeční dobré ráno pokračuje. My jsme rádi, že i dnes jste si naladili Český rozhlas Liberec. Počasí zatím více než ideální, i když nám pravděpodobně odpoledne spadne pár kapek. O počasí se společně budeme bavit za okamžik. Do té doby se budeme moci vydat také do přírody. Ohrožení sokoly stěhovaví totiž vyvedli letos v Národním parku České Švýcarsko jen 8 mláďat. Loni to bylo o 3 více. Správa parku sice chrání hnízdiště vzácných ptáků před vstupem neukázněných návštěvníků, něčemu ale strážníci parku předejít nemůžou, a to chladnému počasí a tomu, aby se mláďata sokolu nestala potravou pro větší predátory.
1: Tady ve Všemilech se díváme a tamhle, když se podíváme, tak tam jeden letí. Tamhle vidíte, jak vyletěl?
2: Jo, tam je dutina. Teď jsme ve Všemilech u Jetřichovic a mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Selov mi ukazuje malého sokolíka, který už vylétnul z hnízda. Letošní nadílka sokolích mláďat nebyla v parku bohatá, říká strážce Václav Sojka.
3: To hnízdění nebylo úplně z těch nejúspěšnějších.
2: Ohrožení sokoly se sice usadili na hodně místech, mláďat ale vyvedli relativně málo. Může za to počasí a hlavně víři velcík.
3: Teď se daří vírům, jsou na vzestupu a oni se naučili lovit sokoly a sokoly na to budou muset jako každá oběť reagovat. Musí najít nějakou svoji strategii, jak ochránit svoje mláďata, aby jim je nebral vír.
2: Správa parku každoročně chrání zákazem vstupu hnízdní lokality ohrožených ptáků, jako je sokol stěhovavý, čáp černý a vír velký. A že se ochrana vyplácí, je také vidět na rozmachu našich největších sov. A právě víři letos přichystali strážcům takové malé překvapení.
3: Podařilo se kolegovi strážci panu Davidovi najít nové hnízdo v oblasti Vlčí hory. To pro nás bylo překvapení velký, protože tam byly 3 mláďata.
2: Vysvětluje Václav Sojka. Víři jsou totiž takovým indikátorem bohatosti loviště. Když je kořisti málo, vychová samice jenom jedno mládě. U Vlčí hory se jí povedlo vyvést všechna 3.
3: U víru je to velký zázrak, aspoň v naší krajině.
2: Kromě vírů velkých se letos dařilo vyvádět mláďata i čápům černým. Přesné počty ale nejsou úplně známé, jejich hnízda se totiž špatně hledají. Ze sokolích hnízd pak na území Národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce letos vylétlo 8 mladých dravců. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V případě, že jste milovníky léta a očekáváte návrat veder, dnes pravděpodobně radost neuděláme. Naopak, pokud si chcete užívat takovéto typické příjemné počasí, v tomto momentě radost budeme schopni předat. Ráno bude skoro jasno až polojasno, jinak se přes den postupně zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť a nejvyšší denní teploty dnes tedy mezi 19 až 23 stupni. Na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia. Ještě tedy ráno slabý, během dne následně mírný západní až severozápadní vítr a biometeorologická předpověď i pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. 8 hodin 17 minut během středečního dobrého rána přejeme nejen příjemný poslech, pokud se postupně probouzíte do nového dne, přejeme samozřejmě také dobré ráno v naší společnosti a k tomu vydařenou středu 22. července.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: příjemné připomenutí hudebního tria Black Milk s písní Nechci tě trápit během středečního dobrého rána a my se společně můžeme v čase 8 hodin a 22 minut podívat také na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Liberci u Globusu pokračujeme v opravě mostu. Silnice první třídy číslo 35 je částečně uzavřená a doprava je vedená v režimu 1+1. Po víkendu 24. a 25. července bude kvůli bezpečnosti uzavřená také silnice pod mostem, takzvaný Sněhulák. Do obchodní zóny u Globusu se řidiči dostanou objížďkou přes Londýnskou, Ostašovskou a Sousedskou ulici. Zprovoznění mostu ve směru na Děčín plánujeme v říjnu. V příštím roce pak opravíme i druhý most ve směru na Turnov.

0: Jaká je budoucnost záložních zdrojů energie v Jablonci nad Nisou? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Americká celní správa už začala českým firmám vracet cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Podle agentury Czech Trade by celkem české firmy mohly žádat zpět až 14 miliard korun. Týkat se to může až stovek českých společností z různých oborů. Jablonec nad Nisou prověří možnost instalace záložních zdrojů energie na vybraných školách a sportovních areálech. Budovy by díky fotovoltaickým elektrárnám a bateriovým úložištím mohly fungovat i při dlouhodobém výpadku elektřiny. Zoo v Liberci pro návštěvníky chystá čtvrteční lekce jogy pro červené pandy. Bližší informace lidé najdou na webu zoo. Příspěvkem zájemci podpoří organizaci Red Panda Network, která se na ochranu pand červených zaměřuje. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku. Výstraha před silnými bouřkami v chorvatském přímoří stále platí v Dubrovické oblasti. Vyplývá to z aktuálních informací chorvatského hydrometeorologického ústavu. V regionu hrozí bouřkové přehánky, krupobytí nebo bleskové povodně. V ostatních přímořských částech země od Rijecké oblasti až po jižní Dalmácii platí výstraha před silným větrem. Před náhlými změnami počasí na Jadranu varoval v úterý i Český hydrometeorologický ústav. A je skoro jasno až polojasno, přes den bude postupně se zatahovat, odpoledne a večer se přidají ojediněle přehánky, zároveň se během večera oblačnost opět částečně protrhá. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na Českolipsku naměříme až 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ulice Pasecká v Jablonci nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřena. Objízdná trasa je vedena obousměrně po místních komunikacích.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8 hodin 32 minut 22. července v kalendáři. Za námi další zprávy Lídy Routové a co nás čeká v závěrečné půl hodině středečního dobrého rána. Jak čas napovídá, bude to krimi příběh. A já si myslím, že v něm se potvrdí to, že ne všechny takové ty zažité fyzikální jevy skutečně platí. Pravda, kočka vždycky dopadne na všechny čtyři. Na druhé straně ne každý Mercedes zůstane po nehodě stát na všech čtyřech. O tom se za okamžik přesvědčíme v krimi příběhu Miroslava Lupce. Na silnicích tedy radši opatrně přejeme šťastnou cestu a k tomu dobrý poslech Českého rozhlasu Liberec.

0: Nestárnoucí píseň v podání liverpoolské skupiny Beatles From Me To You, tedy v překladu Ode mě pro tebe. Ta nám dozněla na vlnách Českého rozhlasu Liberec 9 minut po půl deváté, což je také čas, kdy se můžeme v podstatě vydat na silnice. A asi není tajemstvím, že některá auta jsou bezpečnější než jiná. Zjišťuje se to takzvanými crash testy, které ukážou, co se s autem a jeho posádkou stane při nehodě. Ani s takovým bezpečným autem by ale řidič neměl jezdit lehkovážně a v případné nehody nechat spíš náhodě, nebo chcete-li osudu. Tedy rozhodně ne tak jako řidič z dnešního krimi příběhu, pokračuje Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Ze zpráv ve všech možných médiích z poslední doby víme, že Mercedes třídy G je odolnější než Fabie. Při jejich střetu může škodovka skončit na boku, zatímco terénní Gčko zůstane hrdě stát na všech čtyřech. Za určitých podmínek ale může taková nehoda dopadnout obráceně a na boku klidně skončí pyšný zástupce stuttgartské legendy. Jako třeba nedávno v Nové Vsi na Jablonecku. Okolnosti nehody byly následující. Jednak se nejednalo o terénní speciál a jednak řidič, který seděl a později ležel za volantem, nebyl zrovna disponován pro bezpečnou jízdu. Samozřejmě každý má jinou kritickou hranici při konzumaci alkoholu, ale 3 promile jsou dost i pro zkušeného pijáka. Alkohol zřejmě našeho řidiče ovlivnil v tom směru, že namísto sledování vozovky se bavil se svou spolujezdkyní. Překvapila ho prudká zatáčka, on vyjel mimo vozovku, narazil do stromu, což jeho Mercedes odhodilo zpátky na silnici, kde, jak už jsem naznačil, skončil na boku. Posádka vyvázla bez zranění a z místa nehody odešla po svých, což neměla dělat. Jednak nechali auto ležet v nepřehledné zatáčce uprostřed silnice, no on se mohutný kombík ani jinam než doprostřed nevešel, a jednak povinností každého řidiče je takovou nehodu hlásit. Budiž mu aspoň částečnou polehčující okolností, že se po nějaké době na místo nehody vrátil. Ale těžko říct, jestli při více než 3 promile nějaká polehčující okolnost existuje. Úspěšné crash testy tedy podle všeho zachránili majiteli Mercedesu a jeho spolujezdkyni zdraví. Řidičský průkaz ale nikoliv.
1: Český rozhlas Liberec, rádi.

0: počasí.
1: Nejvyšší teploty dnes jen mezi 19 až 23 stupni, na horách mezi 14 až 17 stupni Celsia. Ráno ještě skoro jasné až polojasné, jinak očekáváme, že se nám přes den obloha zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky a nebo déšť. Ráno ještě slabý, během dne už poté mírný západní až severozápadní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji 8:45. A do nového dne vás zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7:45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14:20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Muzikálová píseň a pravděpodobně jedna z mála, kterou bych i po letech zvládnul zahrát na klavír. Lásko má já Stůňu a také Helena Vondráčková 9 minut před 9 hodinou v samotném závěru středečního dobrého rána. Po 9 hodině už to bude dopoledne pod Ištědem, také kolegyně Iveta Kalátová a hlavně čase 9 hodin a 45 minut, kdy se můžete těšit i na pokračování zámeckého léta, kterým vás i dnes bude provázet Pavel Kudrna. Mně už nezbývá nic jiného, než popřát příjemný poslech, úspěšnou přesnou polovinu pracovního týdne. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Jablonci nad Nisou pokračují letní opravy silnic. Na trhu práce v Libereckém kraji je bez rekvalifikace těžké najít volné místo. Venezuela oznámila 3 úmrtí na hantavirus a 2 podezřelé případy nákazy. A je jasno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se ojediněle přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. Zprávy jsou připravené a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Vedení Jablonce nad Nisou nechává v létě opravit povrch v několika ulicích. Stavbaři pokládají nový asfalt v ulicích Petřínská za Plynárnu a na Čehadle, oznámil magistrát. V ulicích bude kromě lepšího povrchu i nové vodorovné značení.
2: Nový asfalt už dělníci položili v Mozartově a v Belgické ulici a také na části parkoviště na Horním náměstí. Vedení města ale upozorňuje, že na některých místech ještě můžou pokračovat dokončovací práce a obnova značení. Řidiče proto nabádá k opatrnosti a trpělivosti. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: S výlukou musí do zítřka počítat cestující na trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Jabloncem nad Jizerou na Semelsku. Správa železnic tam udržuje trať, cestující vozí náhradní autobusy. České dráhy upozorňují, že v autobusech je omezena možnost přepravy jízdních kol a přednost mají lidé cestující s dětskými kočárky. Denní spoje můžou přepravit až 7 kol, ranní a večerní pouze 1. Autobusy jezdí podle výlukového jízdního řádu, který lidé najdou na webu iidol.cz. Celkem 1712 lidí se v červnu v Libereckém kraji přihlásilo na úřadech práce. V evidencích bylo téměř 17 tisíc, zhruba 2 tisíce víc než před rokem. V regionu je nedostatek kvalifikovaných pozic a také menší nabídka volných míst mimo velká města. Situaci komplikují i výkyvy v poptávce průmyslových podniků. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové je důležité, aby se lidé nebáli využít možnost rekvalifikačních kurzů a přizpůsobili se potřebám trhu.
3: Na trhu práce se ukazuje, že rozhodující není počet volných míst, ale to, zda kvalifikace a zkušenosti uchazečů odpovídají aktuálním potřebám zaměstnavatelů.
0: Ve Venezuele zemřeli 3 lidé na nákazu hantavirem. Dnes to potvrdilo venezuelské ministerstvo zdravotnictví s tím, že další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Tyto 2 případy ale nemají podle úřadu mezi sebou žádnou souvislost a nepotvrdilo se, že by se nákaza šířila kvůli kontaktu mezi lidmi. Hantavirus se objevil v dubnu na výletní lodi Hondius. Tehdy 3 lidé zemřeli. Potvrzených případů bylo 12. Hantavirus se vyskytuje v některých oblastech v Latinské Americe.
1: Počasí.
0: A je skoro jasno až polojasno, postupně čekejme zatahování oblohy, odpoledne a večer se můžou přidat ojedinělé přehánky, zároveň se během večera oblačnost opět částečně protrhá. Denní teploty vystoupí na 19 až 22, na Českolipsku až na 23 stupňů a na horách naměříme teploty mezi 14 až 17 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou tu ještě informace pro řidiče. V Bílém kostele nad Nisou ve směru na Jitravu na silnici 1/13 opravují silničáři povrch vozovky. V úseku doporučujeme zpomalit. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemné poklidné, doufám, že i zdravé středeční dopoledne, to už vám krátce po 9. hodině v tomto pravidelném čase přeje Iveta Kalátová, tak doufám, že se máte dobře. Před námi je poměrně takový příjemný letní den s teplotami, které jsou takové příjemné, dokonce nám i sprchne. Pokud ještě hledáte inspiraci, jak třeba strávit letní dny, třeba když prší, můžete zajít do kina. Budeme vás zvát, zítra totiž stoupí do kin nový český snímek režiséra Bohdana Karáska Mistrině. Vypráví o vztahových problémech mladé lékařky a natáčel se v Liberci a v Jablonci nad Nisou. A rozhovor s režisérem a herečkou Marií Švestkovou vám přineseme už za okamžik. A přesto, že jsou prázdniny, podíváme se do školy. Vést školu dnes není jen o tabulkách, razítkách a rozvrzích. Ředitelé musí umět motivovat učitele, řešit problémy a udávat směr celé školy. Jak se na tuhle roli budou ředitelé nově připravovat, to vám také řekneme v této hodině. A nezapomeňte na zámecké léto. Začíná začíná ve 9:45, tak ať se vám i dnes ve středu 22. července dobře daří a hezky poslouchá.

0: příštích minutách v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec vás už seznámíme s českou filmovou novinkou o mistrovských zkouškách, které nám připravuje život, je nový český snímek Bohdana Karáska Mistryně s Marií Švestkovou v titulní roli. Hned po festivalu v Karlových Varech ho mohli v předpremiéře vidět v libereckém kině minulý týden i zaměstnanci dopravního podniku a krajské nemocnice, kde se mimo jiné film natáčel. A právě s oběma jmenovanými, tedy herečkou Marií Švestkovou a režisérem Bohdanem Karáskem, si krátce před projekcí povídala redaktorka Jana Švecová. To samozřejmě zajímalo, proč si Bohdan Karásek vybral jako kulisu k filmu právě Jablonec a Liberec.
1: Liberec bylo hned druhý město, kde jsme byli, který nás vlastně hrozně zaujalo. A mě vlastně, to byl ještě ten scénář v naprostém zárodku, tak mě vlastně zaujala i ta možnost toho přejíždění mezi Jabloncem a Libercem. A vlastně až tehdy jsem umístil bydliště hlavní hrdinky a jejího partnera do Jablonce, s tím, že hrdinka pracuje ale v Liberci a konkrétně v té liberecké nemocnici a každé ráno takhle dojíždí z Jablonce do Liberce.
2: Kolikrát jste musela absolvovat tu cestu mezi oběma městy tramvají?
3: To si nespomínám. Já myslím, že to byl jeden den, kdy se vlastně všechny ty scény točily. Takže to bylo opravdu hodněkrát.
2: Nastiňte trošku posluchačům, o čem ten snímek je.
3: Monika je 35-letá žena, která se potká se svým bývalým manželem, se kterým nemohli mít dítě. Potkává se s ním v okamžiku, kdy už čeká dítě se svým současným přítelem. A to v ní spustí takovej kolotoč myšlenek, co by kdyby, co mohlo být, nebylo. Jestli je to všechno tak, jak má být, jestli to všechno není tak, jak nemá být.
2: Vlastně vztahové záležitosti nejsou ve vašem prvním filmu. To už bylo ve snímku Karel, já a ty. A vlastně i Milostné písně. Je to téma, které jste si vybral jako scénárista, jako režisér, která vás nějakým způsobem zajímá, chcete ho rozvádět a přivádět k hlubšímu zamyšlení?
1: To základní téma, který mě asi zajímá, je nějaký pobývání lidí spolu a nějaká lidská blízkost, která se může navázat i napříč takovým klasickým formalizovaným vztahům, že prostě lidi se k sobě dostávají takovýma nečekanějšíma peripetiema a příběhama a těch možností blízkosti je hrozně moc a můžou být i nezávislí na tom, co nám jako tak přikáže ta společenská konvence. Takže toho se asi dotýkám ve většině svých filmů, no.
4: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo? Tisíckrát omletá otázka. Co by kdyby, to je vždycky téma.
5: To je velký téma, no. Možná vůbec největší.
2: Snímek Mistryně Bohdana Karáska uvidí diváci v českých kinech od 23. července. Kromě představitelky hlavní role Marie Švestkové se v hlavních rolích představí například Jiří Havelka, Lukáš Bouzek nebo Taťána Medvecká. A v epizodních rolích pak diváci uvidí i některé herce Šoldova divadla.
6: Já tě měl tam pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl.
0: A já ještě dodám, že rozhovor i fotografie najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz na Facebooku i Instagramu.
7: Český rozhlas Liberec, rádi.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Známá dvojice Michal Tučný, Zdeněk Rytíř a jejich kosmický Wander, písničku, kterou také určitě už znáte nazpaměť. Je tady s vámi středeční dopoledne pod Ještědem. Začnu otázkou, dokážete si, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, představit, že byste byli ředitelem nebo ředitelkou školy? No, možná asi těžko. I když ono řídit školu dnes znamená určitě mnohem víc, než jenom sestavovat rozvrhy nebo hlídat rozpočet. Od ředitelů se očekává, že budou lídry svých škol a povedou učitele. I proto ministerstvo školství mění přípravu budoucích ředitelů. Nové studium bude delší, praktičtější a více zaměřené na vedení lidí i každodenní fungování školy.
1: Když jsem vyhrál konkurs na ředitele školy, tak si mě vedoucí odboru školství zavolal a říkal, jste tady dva noví, budete jezdit na dvouletý školení, bude to každý měsíc.
2: Vzpomíná ředitel jedné ze základních škol v Chomutově Miloslav Honc, jak to chodilo před desítkami let, když sám nastupoval do vedení školy. Dnes je podle něj na ředitele škol mnohem více nároků.
1: Dneska je tlak na ředitele ze všech stran mnohem větší, dochází obrovskému množství změn. Člověk se musí mít neustále na pozoru.
2: Když se dnes chcete stát ředitelem, nestačí jen zkušenosti z učitelské praxe. Musíte projít povinným kvalifikačním studiem. A právě jeho podoba se teď mění. Místo dosavadní stovky hodin budou muset budoucí ředitelé absolvovat 250 hodin přípravy. Hlavní novinkou je důraz na praktickou přípravu, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Studium je nově rozděleno do dvou navazujících částí a větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky. Součástí studia jsou také interaktivní formy výuky, sdílení zkušeností a řešení konkrétních situací z praxe.
2: Úvodní částí kurzu musí ředitel projít ještě před nástupem do funkce, druhou do 3 let ve vedení školy. V následném studiu se budou začínající ředitelé učit hlavně řešit situace, které každodenní řízení školy přináší, popisuje Zbyněk Wasserbauer, ředitel základní školy v Polné.
4: Je tam jako velký důraz na tu pedagogickou stránku věci, aby ten ředitel byl opravdový lídr, aby věděl, co po těch lidech chce, aby je dokázal vést. Jsem moc rád, že tam zapracovali i témata z financování školy.
2: Podle Zbyňka Wasserbauera ale bude klíčové, kdo je povede. Kvalita školitelů, kterým uděluje akreditaci ministerstvo školství, totiž může výrazně ovlivnit, co si ředitelé z přípravy odnesou.
4: Mám jenom 4 roky praxe a to je všechno. Takže samozřejmě bude záležet na tom, kdo to bude učit. Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času těch víc hodin.
2: Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionů i typu školy. Předloni se ve skoro polovině případů přihlásil jen jeden zájemce. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Mám naději, že uslyšíš

0: by, jak žil bych rád.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů na palubě rakety R1, která byla kopií německé V2. Slavná Laika letěla o víc než 6 let později. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Nejprve ve vládní čtvrti hlavního města Norska Oslo zabil 8 lidí při bombovém útoku. Krátce poté střelbou ze samopalu zabil několik desítek mladých lidí na mítinku norské dělnické strany na ostrově Utøya. Další se utopili při snaze přeplavat na pevninu. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. 18-letý Němec iránského původu David Somboli zastřelil v Mnichově v obchodním centru před 10 lety 9 lidí. Dalších 21 zranil. Sám přišel o život. Podle bavorského kriminálního úřadu byl Somboli rasista a příznivec krajní pravice a oběti si vybíral mezi lidmi přistěhovaleckého původu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80. je francouzské šansoniérce Mirel Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover, například parťák Mela Gibsona, kapitán Murto ze Smrtonosné zbraně. A já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto.
1: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 22. července, jsme také uprostřed našeho soutěžního týdne, tedy v tomto týdnu máme za sebou dvě soutěže, dnes nás čeká třetí. Ta včera nedopadla příliš dobře, protože byli dva pánové posluchači, jeden řekl Ačko v odpovědi, jeden Cčko. Nebylo to dobře, no kdyby se drželi toho standardního, když nevíš, dej B, tak by to vyšlo. Jestli tam je dneska Ačko, Bčko, Cčko, to vám neprozradím, ale ta soutěžní otázka vůbec není těžká. Ale je třeba dobře poslouchat naši reportáž, naši návštěvu. Dnes tedy navštívíme druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v České republice. Který to je, prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně. Nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl Dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho už vstupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Český Krumlov, nádherný objekt. Tam, když pojedete na prohlídku, tak tam strávíte celý den, taky budete se procházet v těch parcích a tak dále. No a večer pak třeba to, řekněme, inkriminované otáčivé hlediště, kolem kterého se vedlo milion řečí, zbourat, nezbourat, zabudovat podzem. Naštěstí tam stojí a můžete se jít podívat. Tedy, já mám obavu, že v těchto dnech asi ne, protože jsem se díval na program, tak hrají Malého prince, ale sobota, neděle, tam bylo vyprodáno, takže budete muset objednat vstupenky, pokud tam budete chtít jít hodně dopředu. Nikoliv tak na zámek a nikoliv, jak si nepotřebujete tedy vstupenku do naší soutěže, stačí naše číslo 731 800 900, vytočit, mít to štěstí byl být třetí a můžete být ve vysílání. No pak samozřejmě ta odpověď musí být správně řečeno písmeno A, B nebo C, které to bude. Tak to se dovíme už za malou chvíli. Poté, co dospívá Petr Muk.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ten Mook Olamour v Českém rozhlase v soutěži zámeckého léta. My máme samozřejmě našeho posluchače, který se dovolal jako třetí už u telefonu, no a tím je pan Patrik, nikoliv Rozehnal, ale Rosa. Dobrý den, pane Patriku.
1: Dobrý den.
0: Jsem teď prozradil vaše příjmení, tak doufám, že se na mě nezlobíte. Je krásné to příjmení. Kde bydlíte?
1: Bydlím na Náchodsku Červený Kostelec.
0: Červený Kostelec. Pane Patriku, jste milovníkem návštěvy zámků, hradů, historických objektů?
1: No, především jsem milovníkem výletů nejrůznějších.
0: Tak to doufám, že jste naším pravidelným posluchačem o víkendu.
1: Jo, taky občas poslouchám.
0: Teď tam je zámecké léto, navštěvujeme zámecké objekty, ale jinak mimo prázdniny, tak tam máme reportáže z nejrůznějších míst a jsou to zajímavé typy a soutěžíme o úžasné ceny. Tak pane Patriku, dáme se do soutěže, doufám, že budeme úspěšnější než včera. Včera, to jak už jsem říkal, to nevyšlo, jestli jste poslouchal, tak já věřím, že to dneska vyjde. Otázka zní, na kolikátém nádvoří bylo v 17. století na zámku Český Krumlov barokní divadlo? Za A na prvním, za B na třetím, za C na pátém.
2: Na pátém.
1: Na pátém.
0: Dobře. Sás musí vám napovídat potichu, jo, protože kdo vám to tam napověděl?
1: Tatínek.
0: Tak tatínek, dostane tady zámecký cestovatelský balíček, vy dostanete pouze ponožky z něj, posíláme a pak spolu můžete jít na prohlídku, pokud vás v pátek vylosujeme, tak půjdete na prohlídku, soukromou prohlídku na zámek Františka Kinského v Kostelci na Turlicí, je to pro dvě osoby. No tak to je všechno, gratuluju, povedlo se, adresu mám, takže pošleme a vy se mějte a užívejte si hezkou středu. Naslyšenou. No tak to platí pro vás, pro všechny. Užívejte si hezkou středu, ať se vám daří v práci, ať se vám daří, máte-li dovolenou, máte-li volno, prostě všeobecně. A zítra vás zvu na zámek Plumlov, respektive František Kinský to uvede, no a já vám pak položím záludnou v uvozovkách otázku. U mikrofonu byl Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Turnově vzniká nová sportovní hala. Centrum, které pomáhalo najít lidem práci na Liberecku a Jablonecku, omezí činnost. Ukrajina zasáhla drony Ruskem okupovaný Krym a čeká nás mírné oteplení a odpoledne i možnost přehánek. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné dopoledne. Stavbaři v Turnově pokročili při stavbě nové sportovní haly. Na novostavbě v lokalitě Turnov 2 začnou pokládat střešní vazníky, informovala radnice. V následujících dnech budou dělníci zastřešovat část z hřišti. Pracují také na železnobetonové konstrukci a už i v interiéru.
2: Na nové sportovní hale se už také betonují podlahy a připravují se drážky na elektroinstalaci. Stavební práce postupují také v okolí haly. Radnice nechává vyměnit inženýrské sítě. Z toho důvodu je zavřená Alešova ulice. Přestavba haly by měla být dokončená příští rok na jaře. Celkové náklady mají vyjít na zhruba 220 milionů korun. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Liberecké centrum Kašpar, které více než 20 let pomáhá nezaměstnaným lidem na Liberecku a Jablonecku, bude muset omezit svou činnost. Organizace nezískala dotaci z Evropského sociálního fondu. Podle ředitelky centra Ivany Solovské se díky finančním darům od lidí a benefiční kampani podaří zachovat jen základní pracovní poradenství. Poslední projekt, zaměřený hlavně na zvyšování kvalifikace lidí pečujících o malé děti a také lidi nad 55 let, v červnu po 3 letech skončil. Aby mohlo centrum pokračovat, připravuje na podzim další benefici. Veřejné kontejnery na odpad v Novém Boru na Českolipsku jsou vyčištěné a vydezinfikované. Radnice u odpadové firmy objednala pojízdnou mycí linku, ve které nádoby prochází několikastupňovým čistícím procesem. Cílem je omezit v letních měsících zápach, množení bakterií a hmyzu.
3: Mluvčí města Jiří Lebiš uvedl, že důležité je i estetické hledisko. Radnice ze stejných důvodů doporučuje očistu kontejnerů i majitelům rodinných domů, kteří mají menší nádoby o objemu 120 a 240 litrů. Zařídit si to ale musí sami. Je k tomu vhodné použít vodu s běžným saponátem a dezinfekci určenou do venkovního prostředí. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Ukrajina za poslední 2 dny zasáhla 13 ruských lodí v Černém a Azovském moři. Oznámil to velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdy, známý pod přezdívkou Maďar. Ukrajinské síly podle telegramových účtů útočily také na cíle na okupovaném poloostrově Krym. Ten hlásí exploze a výpadky proudu. Moskva v noci zasáhla přístavy v Oděse. Poškozené jsou 2 lodě a také nádrže s palivem a mazivem.
1: Počasí.
0: A je skoro jasno až polojasno, přes den se postupně zatáhne, odpoledne a večer se vyskytnou ojedinělé přehánky, zároveň se během večera oblačnost opět částečně protrhá. Teploty dnes vystoupí na 19 až 22 na Českolipsku až na 23 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A pozor, se dávejte v ulici Krkonošská v Jelemnici, tam se srazila 2 osobní auta, policie na místě a úsekem s opatrností projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Zprávy 10. hodiny s Lídou Jiroutovou už jsou za námi, před námi se rýsuje další hodina středečního dopoledne pod Ještědem. Zdraví vás Iveta Kalátová, ještě jednou šťastnou cestu vám samozřejmě popřeji, ať už vyrážíte třeba někam na výlet, na dovolenou, anebo do zaměstnání. My si uděláme za malou chvíli také pěkný výlet, a to do infocentra Kytlice. Tam se totiž po roce vrátili motýly, slyšíte dobře. Je to výstava Klenoty přírody, krása, která má křídla, představuje profesionálně preparované exempláře, na kterých si můžete prohlédnout i ty nejmenší detaily, ale také živé exempláře nejen motýlů, které se během výstavy vylíhly. A je u toho i náš regionální stopař Jaroslav Hoření, se kterým se už za okamžik spojíme. No a v seriálu Týdne, ve kterých se věnujeme chráněným krajinným oblastem, navštívíme Kokořínsko. Máte se tedy na co těšit.

0: stínu Kapradiny Jana Kratochvílová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, písnička, která také zní v českém seriálu Svět pod hlavou, který teď uvádí v repríze Česká televize, kde v hlavní roli hrají Václav Neužil, Ivan Trojan. Doporučuji, hodně zajímavý seriál. Ovšem, my se teď vypravíme na výlet.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: My se teď podíváme do Kytlice. Když se řekne Kytlice, tak možná se vám vybaví známé osobnosti, které v této malebné vísce chalupařily, ať už šlo o Miroslava Horníčka, Vlastimila Brodského nebo také Zdeňka Řehoře či Vítězslava Vejrašku. Ovšem, my se teď podíváme do infocentra Kytlice. Tam najdeme nejen informace o akcích a ubytování na Kytlicku a tipy na výlety v okolí, ale o výstavy. Tou aktuální jsou Klenoty přírody. Jde o jedinečnou výstavu krásy, která má křídla. A více už nám o výstavě zjistí náš regionální stopař Jaroslav Hoření, který je samozřejmě na místě. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Kytlice, se infocentra, které se hned tak jako nevidí. Takovéhle krásné podobě a v takové malé výšce klobouk dolů. Co tady teď je hlavně k vidění, tak to jsou motýlí křídla a jsou to motýly jak preparovaní, tak i živí v takovém stanu, který je uprostřed té hlavní místnosti infocentra a všechno to na svědomí, že to tady je, má Monika Rauchová, vedoucí infocentra. Jak vzniká takováhle výstava?
3: Dobrý den. Jak vzniká? No, začalo to vlastně tím, že já jsem začala pěstovat hmyz, motýly, různý můry. Přidali se ke mně další a další lidi a potom jsem z dědictví získala velkou sbírku po pánové vlastně a napadlo mě to právě ukázat lidem, protože to určitě stojí za vidění. Takže takhle to vzniklo.

0: jiného?
1: Ano, největší bruk světa Titanus gigantus, má okolo 15 cm a je to velká rarita, určitě doporučuji přijet se podívat, málo kdy je k vidění.
0: Největší motýl, ten tady je preparovaný a vlastně by se tady mohl i vylíhnout.
1: Ano, máme tady vlastně z loňska z úspěšné výstavy Atakuse, který tady přímo lítali po místnosti a máme tady vyrobenou i biologickou sbírku, kde vlastně uvidíte od vajíček přes ty larvy až do kokonu, až do té poslední fáze toho motýla. Máme tady potom ještě 5 vlastně v kokonech živých, který by se v budoucnu měly vylíhnout.
0: No, ale už na to nemají moc času, výstava je jenom do 2. srpna.
1: Tak já vás potěším, protože výstavu jsme protáhli až do konce prázdnin.
0: Tak to je skvělý, tak to je velká šance vidět vlastně i toho největšího motýla, toho atlase, vlastně i malého a jak roste.
1: Ano, přesně tak. Uvidíte ho vlastně od základních, nebo od toho vylíhnutí a doporučuji a potom dávám na Facebook ty informace, když se vylíhne, protože ten motýl žije jenom 5 dní, on nemá trávicí ústrojí, takže doporučuji přijet hnedka po zveřejnění.
0: Takže sledujte Facebook Infocentra Kytlice, protože kokony opravdu jsou tady zakuklené a kdy to vypukne, tak to se úplně neví, ale když přijdete dřív, taky se nic neděje, protože budete zírat tak jako já.
2: Tak to se vůbec nedivím, to bych asi také zírala zejména na toho obrovského brouka Titanus gigantus, ten je živý nebo už je preparovaný?
0: Ne, to je preparovaný.
2: To je preparovaný, ano, tak je to bezpečná výstava, dobře. Tak Jaroslav Hoření, náš regionální stopař, tentokrát se nám přihlásil z Infocentra v Kytlici, tak děkujeme za příjemnou pozvánku a ať se daří a naslyšenou.
0: Naslyšenou odpoledne z Bílého potulka z Jizerskohorského technického muzea.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec.

0: Doufám, že i vás písnička Věry Špinarové potěšila v dnešním středečním dopolední pod Ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a možná potěšíme i vás, kteří se rádi touláte našim krajem, protože v seriálu Týdne se věnujeme chráněným krajinným oblastem na území Libereckého kraje. Tentokrát se reportérka Jana Švecová vydala do chráněné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji, která byla zřízena v roce 1976 a letos tedy slaví 50 let. Čím je celá oblast mimořádná, ale i o tom, která místa jsou tam méně známá, nám řekl ředitel regionálního pracoviště Ladislav Pořízek.
1: My stojíme na hrázi břehyňského rybníka, který je možná méně známější než skalní útvary Kokořínska nebo Máchovo jezero. Proč jste vybral právě tohle místo?
2: Je to místo, kde se přírodní hodnoty snoubí s těmi estetickými hodnotami. My se díváme na oba dva bezdězy, díváme se vlastně na středověký rybník, který je z pohledu ochrany přírody ideální, dá se říct, s rozsáhlými rákosinami, které lákají velké množství vodní ptactva a vlastně kolem rybníka jsou i významné botanické hodnoty. Je zde například nejsilnější populace hlízovce lézlova, nejsilnější populace v České republice.
1: Z pohledu ochrany přírody tedy je velmi ceněné místo.
2: Určitě je to prostě jedno z jádrových území chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj.
1: Je to tedy jenom na koukání?
2: Ano, Národní přírodní rezervace je nejpřísněji chráněné území v České republice a vlastně platí zde zákaz vstupu mimo značené cesty.
1: Když se ale posuneme kousek dál, trpí také vaše chá o současným takovým nešvarem, kterým je overturismus.
2: Určitě, když si třeba vzpomenu na náš symbol chráněné krajinné oblasti Mšenské pokličky, které navštíví třeba 1000 turistů denně, jestliže oni se nechovají tak, jak mají, například opouští cestu, tak samozřejmě některé škody mohou dělat. Svým životem žije Máchovo jezero. Tam my velmi často musíme vysvětlovat, proč je Máchovo jezero pro ochranu přírody také zajímavé. A já to někdy zkracuju tak, že to množství návštěvníků vadí třeba orlu mořskému. Nicméně vážkám a rostlinám to, co se děje třeba na hlavní pláži, je v podstatě jedno. Takže musíme se podívat, že pro ochranu přírody mají význam právě i rostliny nebo ty bezobratlí živočichové.
1: Kam byste pozval návštěvníky, kterým také vadí třeba přemíra turistů?
2: Já bych doporučil v jižní části Kokořínska Nedvězí a jeho okolí. Můžete tam spatřit krásné prolínání tradiční lidové architektury právě s místním pískovcem. A vlastně nad osadou Nedvězí je relativně nenápadný, ale odlesněný kopec Nedvězí, který nabízí krásný kruhový rozhled. Když budete mít štěstí, tak můžete vidět Krkonoše, večer vidíte světla Prahy, je to takové prostě velmi zajímavé místo. A kdo chce opravdu takovou čistou, neposkvrněnou přírodu, tak bych doporučil severní část Kokořínska, oblast takzvaných roverských skál a okolí Vlhoště. Třeba nedávno vlastně vyšel tip na výlet v časopisu Ochrana přírody. Projít si třeba Malý Vlhošť opět s rozhledem, s reliktními bory v srpnu s vonavým kvetoucím vřesem, to je, myslím, taky velmi zajímavý zážitek.
0: A to zní hodně lákavě. Tolik ředitel regionálního pracoviště Ladislav Pořízek. A zítra se ve stejném čase vydáme za zajímavostmi chráněné krajinné oblasti Lužické hory.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Tři kříže, skupina Hop Trop ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak do spotřebitelského servisu posíláte další dotazy. A tentokrát jste oslovili spotřebitelského rádce Josefa Černého proto, že nemáte kde podat reklamaci.
1: Pan Patrik chtěl reklamovat boty, které se po několika nošeních rozlepily, ale bohužel narazil jen na zamčené dveře prodejny s nápisem, že prodej se skončil. Pane posluchači, předpokládám, že se jedná o menšího prodejce, který nemá žádnou další prodejnu. Podle zákona by měl u oznámení, že končí, nechat také adresu, kde je možné vyřizovat reklamace. Většina prodejců to nedodržuje, tudíž je nutno uplatnit reklamaci na jeho domácí adrese. Je totiž pravda, že i když ukončil činnost, za výrobek odpovídá dokonce jeho záruky.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 17:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posoudit, který hlas je krásnější, je hodně těžké. Každý je jinak krásný. Celine Dion, Barbara Streisand, krásná zamilovaná písnička. Tak láska prochází žaludkem, něco dobrého si v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec připravíme. V receptech našich babiček si dnes připomeneme zeleninu, která se hodí do polévek, omáček, bábovek, nahradí špenát i kávu. Tušíte správně, je to mrkev a Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření k tomu přidají recept na mrkvovou bábovku.
1: Naše povídání o dobrotách kuchyni, které se připravovaly ve vesnických chalupách, si dnes připomeneme jednu úplně obyčejnou zeleninu s neobyčejnou historií – mrkev. Po našem mérkev patřila po staletí v našich končinách vedle zelí a řepy k nejdůležitějším druhům zeleniny. Její historie podle archeologických nálezů sahá až do mladší doby kamenné.
2: Známá byla Germánům a Slovanům. Pěstována a šlechtěna byla už v dobách antických. Ve starověkém Řecku a Římě byla mrkev ceněna především jako léčivá rostlina. Doporučovala se při zažívacích obtížích nebo k hojení ran i jako afrodiziakum. Oblíbenou potravinou se stala až ve středověku. Nejdříve na panských dvorech a o něco později i v selských staveních.
1: V 19. století se u nás začaly objevovat i její první vyšlechtěné odrůdy a spolu s tím se produkce mrkve rozšířila. O mrkvi se začalo psát nejen v kuchařských knihách, ale i v odborné literatuře. Ve velkém se začala pěstovat a zpracovávat i v selských hospodářstvích. Šetřivé vesnické hospodyně z mrkve nespracovávaly jen sladký kořen. Z mladé mrkvové natě vařily jarní polévky a omáčky, podobně jako ze špenátu. Mrkvovou šťávou sladili moučníky, krémy i nápoje. Uplatnění našla i v dobách nedostatku, kdy se z pražených kořenů připravovala náhražka kávy. Říkalo se jí vojenské kafe. Jak chutnalo, netuším. Ale to, jak chutná mrkvová bábovka, mám vyzkoušeno. O recept, který mám po babičce, se dnes posluchači podělím.
2: Mrkvová bábovka.
1: Budeme potřebovat 1/4 kila měkkého tučného tvarohu, 4 vejce, 10 deka cukru, 40 deka mrkve, 20 deka hrubé mouky, 2 kávové lžičky jedlé sody, 8 lžic rozpuštěného másla, 10 deka vlašských ořechů, 2 lžičky skořice, 2 polévkové lžíce kaká, citronovou kůru, trošku másla na vymazání formy a hrubou mouku na vysypání formy. Formu na bábovku dobře vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou. Tvaroh, vejce, cukr a kakao dobře vyšleháme, přidáme jemně nastrouhanou mrkev, mouku smíchanou s jedlou sodou a skořicí, máslo, hrubě posekané vlašské ořechy a citronovou kůru. Dobře promíchané těsto nalijeme do formy a pečeme ve vyhřáté troubě asi 40 minut. Bábovka je hotová, pokud se na vypíchnutou špejli již nelepí těsto. Po upečení necháme bábovku ve formě chvilku vydechnout, poté ji vyklopíme a necháme vychladnout.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Slunce v duši Nightwork 4 minuty před 11. hodinou. Doufám, že i vy kousek toho slunce dnes v duši máte. Pokud ne, tak třeba ho budete mít zítra. Třeba i zítra se vám bude dobře dařit. I o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem, osobním koučem a mentorem Jiřím Horáčkem. Bude to téma život ve smyčce. Jak se vymanit z takové rutiny, stereotypu či prokrastinace? Tak nejenom na to přijde hned za pár minut po zprávách Lídy Jeroutové.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na silniční přeložce kolem Lvové na Liberecku začali dělníci zakládat nové mosty. Česká Kamenice na Děčínsku dokončila stavbu domova pro seniory za 240 milionů korun během jednoho roku. Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické srážky české jachty a katamaránu. A postupně se bude zatahovat a ojediněle se přidají přehánky. Teploty dnes vystoupí místy až na 23 stupňů. Zprávy jsou připravené a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Na staveništi nové přeložky silnice číslo 13 ve Lvové u Rynoutic na Liberecku skončily práce na archeologickém průzkumu. Na žádné významné nálezy archeologové nenarazili. Naplno tak mohly začít práce na základce nových mostů a opěrných zdí, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
4: Stavba běží, v tuto chvíli lehce na to čekávání. Dokončují se vlastně skrývky, ale ta změna nebude tímhle tempem, že bychom tam do konce roku měli asfaltové vrstvy. Je to stavba na 2,5 roku, čeká nás výstavba z několika mostních objektů plus kanalizace přeložky inženýrských sítí.
2: České Kamenici na Děčínsku se podařilo během roku postavit nový domov pro seniory. Náklady na výstavbu dvou budov o kapacitě 28 lůžek byly 240 milionů korun, většinu pokryje dotace. Během měsíce by se do budov měli nastěhovat první klienti, říká starosta Jan Papajanovský ze STAN.
5: Probíhají jakoby dodělávky uvnitř těch domů a zároveň i v okolí, dodlaždějí se nějaký chodníčky, dělají se terénní úpravy, buduje se oplocení s tím, že my bychom byli rádi, kdyby zhruba během měsíce se tam mohli nastěhovat první vlastně obyvatelé.
2: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva Alena Míl. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu minulý měsíc zemřeli 4 Češi. České úřady teď chtějí zjistit k vyšetřování případu nové informace. Kvůli nehodě skončil ve vazbě první důstojník katamaránu. Spojené státy 11. noc po sobě útočí na Irán. Novou vlnu úderů oznámilo americké velitelství CENTCOM. Iránská média informují o explozích na jihu a severozápadě země. Protivzdušná obrana Iránu zasahovala nad Teheránem. Silná exploze byla slyšet i v Bešuhru, kde je jediná funkční iránská jaderná elektrárna. Cílem útoku je podle americké armády snížit iránskou schopnost napadat obchodní lodi v Hormuzském průlivu. Válku proti Iránu rozpoutali Spojené státy a Izrael na konci února. I přes vyhlášené příměří a memorandum o porozumění podepsané v červnu Washingtonem a Teheránem vzájemné boje pokračují.
3: Počasí.
2: Skoro jasno až polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se můžou přidat ojedinělé přehánky, zároveň se během večera oblačnost opět částečně protrhá. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na Českolipsku naměříme až 23 stupňů a na horách teploty mezi 14 až 17 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Jsou to ještě informace pro řidiče. Mezi Rychnovem u Jablonce nad Nisou a Jabloncem nad Nisou se pohybuje pomalé vozidlo údržby v úseku. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme 4 minuty po 11. hodině. Ještě jednou vás zdraví Iveta Kalátová. Za chvíli už se pozdravíme s osobním koučem a mentorem Jiřím Horáčkem. Tak znáte to sami, takový ten život ve smyčce. Opakující se vzorce poznáme podle toho, že se ocitáme ve stejných krizích. Ať už jde o typ partnera, konflikty v zaměstnání nebo pocity selhání. Jak poznáme své opakující se vzorce, proč často padáme do stejných situací a jak se z toho postupně zvedat a jak může osobní změna vypadat v praxi, nejenom v hezkých motivačních větách. Nejenom tomu se budeme věnovat už za chvíli. Počkejte se na to.

0: Velká pravda v písničce Karla Gotta Chyť své dny a písničku jsme poslouchali společně s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, kterým je osobní kouč a mentor Jiří Horáček. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Chyť své dny, jako když jsou to poslední, člověk by se měl opravdu užívat každý den a každý den je opravdový originál. Ovšem, to si říkáme teď v této chvíli, kdy jakoby se na chvíli zastavíme, ale pak si uvědomíme, že nejprve je pondělí a najednou zjistíme, že už je zase pondělí. A ten týden utekl jako voda. A my jsme ho nějak nestihli a pořád jsme v takové rutině, pořád jsme v takové smyčce. Jak z toho ven?
1: Určitě, protože hodně lidí jede vzorcích a na autopilota a ten týden prostě strašně rychle uteče a nemá čas se zastavit. Nemá čas si užít ten přítomný okamžik, dělat si prostě radost z těch věcí každodenních, co dělá, ale jako zpomalit prostě, užívat si to opravdu a nejen se za něčím chvátat.
0: No, tak to je sice všecko hezké, ale je tady výkon, tlak, výsledky, zodpovědnost. To je něco, co nás pořád tlačí, abychom pořád fofrovali jako ten křeček v tom kolečku.
1: Určitě tlak a výsledky a stres je prostě součástí mnoha firem a i v té kultuře, v těch firmách, ale je potřeba se z toho nezbláznit a opravdu si najít i ten čas na ten odpočinek a dělat i věci, jako co člověk má opravdu rád a najít sebe hlavně, aby ty věci dělal pro sebe a ne jen pro ostatní. Hmm.
0: Můžeme začít přímo od vás, váš příběh. Jak vy jste se dostal k tomu, že koučujete, že jste mentor?
1: Já jsem pracoval dlouhou dobu v automotiv jako referent plánování výroby, což bylo jako hodně stresující a psychicky náročný, protože se hodně plánovalo i s dílama, které vlastně vůbec nebyly ve firmě. Ve firmě byly ještě někde třeba v Německu nebo v Rakousku subdodavatele, který na tom dělal nějaký kooperace. Takže se plánovalo jako takovým způsobem, že se podíváte z okna, kdyby to asi mohlo přijet. Takže ten stres tam byl veliký a pak jsem si uvědomil, že vlastně se nějak ztrácím, že mě ta práce už nenaplňuje ani a že mě to prostě jako všeobecně jako štve, protože jsem z toho byl jako už jako vyhořelej dost. Takže jsem jako koukal, co to, tak jsem si našel koučku Táňu, kterou teda moc zdravím, a začal jsem se prostě věnovat osobnímu rozvoji, pak jsem se přihlásil na kurz kouče, protože jsem si chtěl na sobě hodně jako vzdělávat, pracovat a tak natolik mě to pohltilo, že to chci předávat dál a předávám.
0: No tak je to jenom dobře, že předáváte dobré myšlenky, dobré nápady. Faktem je, že teď s prominutím se to hemží samými mentory a kouči. Každý si říká, no jasně, jasně, každý rozdává rozumy a sám Bůh ví, jak na tom je. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly takový, jakože opravdu, když jdete na ten kurz, tak máte takový to očekávání, že budete mít plno klientů, jelikož už vlastně ten kurz mám delší dobu, tak to ještě nebylo tak plný asi ten trh, jako je dnes, protože hlavně si myslím, že hodně firm slyší jako na ty kouče, koučky, takže už to začaly dávat třeba finanční kouč a už to jako to slovo kouč opravdu dávají skoro všude.
0: Už je to hodně zprofanované.
1: Už to je hodně zprofanované, takže opravdu jako najít opravdu toho kouče, který vám má pomoct, abyste našli sami sebe nebo vlastní směr, už dá i víc času a práce, protože to je džungle a v ní se vyznat teďka je opravdu složitý.
0: No tak musíte být trochu psycholog, musíte být empatik, musíte se vcítit do toho člověka, který za vámi přijde a chce od vás pomoc.
1: A naplno ho poslouchat a věnovat se mu.
0: Naším dnešním hostem je osobní kouč a mentor Jiří Horáček.

0: Jak se vymanit ze stereotypu, jak najít sám sebe? I o tom si ve vysílání Českého rozhlasu Liberec povídáme s osobním koučem a mentorem Jiřím Horáčkem. Ono jde asi hodně také o to se vypovídat, protože pro toho člověka, který vás asi osloví, tak vy jste taková neznámá osoba a on má pocit, že budete objektivní. Něco jiného, když se vypovídáte doma manželce, nebo manželovi, pokud je to v jiném rodě, a něco jiného je svěřit se úplně cizímu člověku.
1: Ano, určitě na tom je velká část pravdy, protože lidi kolikrát toho kouče ani nepotřebujou. Ono stačí, když to jenom někomu řeknou a oni jak to prostě řeknou, začnou nad tím přemýšlet nahlas a začnou si o tom povídat, tak vlastně si k tomu závěru, co potřebují vědět, přijdou sami. Ale oni se prostě to bojí toho očekávání od toho okolí, co na to řekne manželka, že by chtěl třeba začít podnikat, ale přitom je 20 let v práci. Tak se bojí, co mu na to řeknou kamarádi. Takže nemá úplně ten prostor, jako s kým se o tom bavit. A ten coach je pro něj takovej nezávislý člověk, který mu do toho nebude dávat jako nějaký pocity svoje vlastní a to, ale nechá ho vypovídat se, nasměřuje ho a pak se ho pomocí otázek ptá vlastně, jak to chce, jak si to představuje, jakou má vizi a co pro to třeba musí udělat, aby to dokázal.
0: Mm-hmm. Takže vy jste víceméně takovým průvodcem.
1: Taky.
0: Jo. Dá se říct. S jakými problémy se na vás lidé obrací?
1: Hodně se řeší vztahy, protože teďka hodně klientů má už odrostlý děti, třeba kolem těch 15-17 let, takže už to je to. Ale doma to funguje spíš jako na autopilota opravdu, že řešili prostě hypotéku, kdo koho kde vyzvedne ve škole, ve školce a jeli prostě takovýhle režim na autopilota a nevěnovali čas sami sobě. Takže teďka ten čas jako k sobě hledají. Takže to je určitě jako téma, který to, ale taky se řeší, že chtějí ty lidi třeba komplexní změnu opravdu v tom životě, že na sobě chtějí začít pracovat, biznis, že třeba pokoušeli dělat nějakou práci, něco vyvinout a nešlo jim to, tak teďka by to chtěli prostě líp uchytit, takže opravdu jako se věnujeme tomu, co by mohli zlepšit, jak by na to mohli pracovat, jak by to mohli propagovat. Samozřejmě vztahy jsem říkal, návyky, ale zajímavý na tom všechno je, že hodně věcí s tomu jako je sebevědomí. Že hodně věcí opravdu je propojený s tím sebevědomím, že člověk, když si pak získává to větší a větší sebevědomí, takže se pak tolik nebojí v tom biznisu, v těch vztahách si nastavit třeba hranice a
0: Tak. A tak někdo má sebevědomí na rozdávání, i když moc důvodu k tomu není. Jak by řekli mladí, je to takový loser.
1: Samozřejmě ale, zdravý sebevědomí.
0: Ale mluvíme o zdravém sebevědomí. Je to o tom, k tomu se dostáváme, co by tomu řekli lidé, kdybych se rozhodl, že budu dělat toto. Ano, to je také další velký to problém. Co by tomu řekli lidé?
1: Lidé si k tomu můžou říkat, co chtějí. Tam jde o to, aby ten člověk opravdu to měl srovnaný v hlavě a věděl sám, co chce, proč to chce a šel si za tím. Nemusí každému vysvětlovat svoje kroky, proč začíná podnikat, zrovna v tomto oboru. Stačí, když to ví on, ví to třeba pár jeho blízkých přátel, obchodní partner, ale nemusí to sdělovat úplně všem, lidem, kteří jako ho v tom nechtějí podpořit, a aby zas všude chodil a vysvětloval to všem. To je prostě ubíjí tu energii pak pro něj, a kterou tu energii může pracovat jako na tom svém projektu.
0: Počkejte, na vás se obracejí i lidé, kteří mají touhu začít podnikat, opustit třeba své jisté místo, které je třeba i poměrně dobře finančně ohodnocené a chtějí podnikat, tak to sebevědomí jim chybí, tak proto se na vás obrací?
1: Určitě jsem klienta měl, který chtěl jakoby v zaměstnání byl podnikat, mám teda i vlastní zkušenost, protože ten se taky začal podnikat při zaměstnání, ale je to takový, že opravdu to je různorodý, no. Že opravdu záleží, co to.
0: Co očekává od toho podnikání?
1: Ano, co očekává i to si představuje a čeho chce dosáhnout.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách, památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
3: Český rozhlas Liberec, rádio

0: Zpíval nám Michal David ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak já mám takový pocit, že zrovna Michal David takovým životním stereotypem netrpí, tak v písničce zpíval o své sbírce. Asi je dobré, když má člověk hodně moc koníčků, a nebo alespoň 2-3 pěkné koníčky, které ho baví, má nějaké přátelé a říká si, no tak až jednou budu v důchodu na penzi, tak to bude fajn, protože co si budem povídat, člověk si tak někdy říká, jaké to bude, až už budu na penzi, nebudu se nudit, neupadnu také do takového stereotypu.
1: To se může stát, pokud opravdu člověk nebude mít koníčky a nebude mít vlastně v tom důchodu směr a v smyslu opravdu toho každého dne, že ten každý den má opravdu cenu, tak pak může přijít prostě nějaký pocity nedostatku a může prostě ten člověk jako to brát těžce, že vlastně už v té práci není potřeba, že vlastně jako může mít i pocit, že je nepotřebný pro to okolí, i když tomu tak není. Ale když prostě opravdu ten den bude mít využitý a může si pak každý den říct, že ten den jako strávil dobře tak, jak chtěl a že viděl rodinu, že nějaký koníček, přečet si knížku, ale když si večer prostě může říct, že ten den využil naplno, tak to je úplně jiný pocit, než když bude prostě od rána do večera sedět u televize.
0: Tak z toho plyne takové ponaučení, že už by se měl pomalinku připravovat i v produktivním věku, nenechává to třeba i na poslední chvíli.
1: Určitě, když ty koníčky máte, tak je určitě dobrý mít i ty koníčky nastavený tak, abyste je mohli vlastně využívat i v důchodu, v tom pokročilejším věku. Teďka můžete mít prostě v tom středním věku třeba 4, 5, 6 koníčků, ale víte, že v tom důchodu, až to tělo nebude tak ohebný a pružný, jako je teď, tak budete moct používat třeba jenom 2. Mm-hmm. Takže opravdu se na to připravit, že ty 2 koníčky budete chtít využít aktuál jako v tom důchodovém věku, ale i třeba k tomu pak přemýšlet o dalším koníčku, že třeba začnete víc cestovat, jo, nebo se začnete naučit hrát golf někde, nebo něco takového, co zvládnete a co vás bude bavit, nebo budete chodit někam na dechovky, jestli se ještě hrajou.
0: No to víte, že ne, to už bude úplně jiná generace, mezi kterou já už za chvíli taky budu patřit a já budu chodit na rockové koncerty samozřejmě, 80, žádná dechovka.
1: 80-ky, 90-ky.
0: Ano, teď už se ta doba opravdu hodně moc změnila. Nacházejí si k vám třeba i cestu starší lidé, seniori s radou o pomoc?
1: To ještě ne, spíš do těch 55, myslím, že to mám nejstaršího klienta, což ještě jako daleko před důchodem.
0: No, pokud bychom se ještě zastavili u seniorů, asi je dobrá motivace, že někomu pomáhám, protože neznamená to, že když jsem na penzi, že jsem v důchodu, takže vlastně nemůžu pomáhat. To si myslím je taky takový hnací motor, že můžu být ještě prospěšný.
1: Určitě můžou vlastně ty lidé vlastně si můžou najít koníčky vlastně v nějaký dobrovolnický činnosti, můžou vlastně někoho doučovat, vzdělávat, hlavně za ten život mají mnoho zkušeností. Ať to může být životní, ale to můžou být i pracovní, takže ty zkušenosti můžou předávat. A jelikož ta doba je teďka tak rychlá, jak je, tak i ty její zkušenosti pro ty mladý můžou být velkým přínosem, protože to uvidějí jinýma očima.
0: Mm-hmm. No já můžu klidně říci náš vzor tady rozhlasový, protože naše kolegyně rozhlasová Vladimíra Hamalová už je nějakou dobu také v důchodu, no a má krásné fejetony z deníku důchodkyně. Ostatně, milí posluchači, v nedělním ránu si vždy zajímavé postřehy můžete poslechnout. No a kdo by rád ještě pořád se vzdělával, je tady také Univerzita třetího věku, je to tak?
1: Ano, ano, určitě to jsou všechno takový dobrý ty, ale člověk si může vlastně i vymyslet vlastní program. I když má prostě ten člověk v důchodu má vnoučata, tak může ty vnoučata poprosit a můžou natáčet podcast, může mu prostě jako zařídit lehký studio a můžou začít natáčet podcast. Ano. O nic nejde, teď to může být sledovaný a hlavně to může ukázat i vlastně dalším jako těm kolegům v tom důchodu, že vlastně se baví prostě podcastem, může řešit jakýkoliv téma.
0: Ano.
1: Může a myslím si, že možná to asi i na českém trhu teďka chybí, že by měl nějaký důchodce zrovna svůj vlastní podcast a myslím si, že by to bylo zajímavý téma možná.

0: při rozhovoru s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, osobním koučem a mentorem Jiřím Horáčkem, mi najednou vyvstala v hlavě taková věta mé babičky i mé maminky, která vždycky říkala, že počkej, až budeš starší, jak ti to všecko bude rychle utíkat. A nevěřila jsem. A je to pravda, utíká to čím dál, tím rychleji, dokonce i hodně mladým lidem ve 20 letech, když náš syn říká, to tak rychle utíká, říkám, to není možné. Teď v tvých letech naopak to jsme byli takový trošku jiní, nespospíchali jsme tolik. Zdali zatím také nejsou mobily, sociální sítě, ptám se.
1: Určitě ten čas teďka utíká jako rychlejc, protože když mi bylo 20, tak to určitě neutíkalo takhle rychle jako teď. A určitě zatím jsou i mobily, protože ta pozornost je prostě někde jinde, není jako, moc se nenudíme. Protože když se nudíme, tak jenom scrollujeme a sbíráme nějaký obsah, ale nemáme čas jako na tu pravou nudu, která dřív bejvávala, že opravdu jsme někde seděli u vody a neměli jsme co dělat. Jako
0: ale to ona asi to snad ani nebyla nuda, nebo nuda. Já samozřejmě jak u koho, ale bylo to o tom, že i v současné době to ani není o nudě, ale aby se také člověk srovnal v hlavě ty myšlenky i všechno, co prožil ten den, aby to dokázal zpracovat. Mně to někdy přijde, že to nedokážeme zpracovat.
1: No, nedokážeme to zpracovat, protože na to nemáme čas, jo, na to neuděláme, protože se řeší. Furt jsme v jednom kole, do práce, z práce, v práci telefony, po práci třeba telefony nějaký, zařizování a furt něco řešíme a nemáme čas ani špatných prostě, jako špatných dobrých 5-10 minut se prostě zastavit a v klidu si popřemýšlet, jaký jsme vůbec měli den, co se nám stalo, co bylo dobrý, jo, a opravdu si ten jako den jako rozebrat a třeba si i říct, jako co třeba bych chtěl zítra zlepšit, že fakt nemáme čas ani sami na sebe, opravdu jako na přemýšlení, protože jdete do fitka, tak si vezmete sluchátka, posloucháte hudbu, furt někde něco, máte nějaký elementy, který vás rušej. Jo, že opravdu jako málo lidí nejde jen třeba na kafe sami a dát si kafe a popřemýšlet prostě, jak se máte. Jo, že opravdu to uvědomění tam chybí a jak to všechno jako je natlakovaný, ten život dneska jak to strašně letí. No,
0: no a co byste tedy radil?
1: Určitě si najít jako čas sám na sebe. I opravdu třeba 5-10 minut každý den. Já třeba používám to, když jedu třeba někam autem, tak třeba opravdu i 10-15 minut mám vypnutý rádio a opravdu ten čas věnuju v tom autě sám sobě a srovnám si myšlenky, jaký třeba budu mít den, co potřebuju něco to, anebo třeba jak se chci cítit, jo, kam bych chtěl jít na dovolenou a takový ty svoje věci, ne takový ty okolní všech ten šum, ale opravdu to svoje.
0: Ale někdo třeba se bojí být sám se sebou. To je také hodně těžké, být sám se sebou.
1: Je, může to být těžký, ale je to takový výstup z komfortní zóny, že opravdu, když se bojí být, tak aspoň trošku začít být a hledat si tam to svoje. Jinak ho ten život může spláchnout prostě, no.
0: Ano, jsme ve víru různých věmů, médií, tak možná zkusme si na chvíli, můžeme třeba na chvíli, ne na chvíli, a třeba na den, na dva, vypnout televizi a být v tichu a jenom tak sám se sebou.
1: No, určitě to je dobrý a hlavně teďka, jak ty média a všeho, to je strašného podcastu, strašných materiálů. Tam jako jsou dobrý materiály, jsou špatný materiály, jako všechno v životě samozřejmě, ale spíš tam největší problém je v tom, že lidi jsou toho přehlcený a ty dobrý věci si z toho nevezmou prostě do té akce, do toho reálného života. Pustí si jeden podcast, dobrý, pustí si druhý, třetí a jedou. Ale oni by si měli správně pustit ten jeden podcast, vzít si z toho nějakou tu důležitou myšlenku, kterou jim to dalo a jít ji reálně prostě používat v životě.
0: Ano, nepřehltit se. Popřemýšlet nad tou myšlenkou, někde si třeba sednout na zahradě anebo někde na mezi u lesa a popřemýšlet o tom, co nám to vlastně dalo.
1: No,
0: to by bylo povídání na dlouho, tak doufáme, že se neslyšíme naposledy. Naším dnešním hostem byl osobní kouč a mentor Jiří Horáček. Díky za váš čas. Oddáte se teď také na chvíli klidu? Co to vlastně tady dneska zaznělo?
1: To ne, to já už si na to asi zvykám. Takže já teďka si klid úplně ne, to mám nějaký zkusky odpoledne ještě domluvený, takže se budu věnovat práci a já děkuji za pozvání, doufám, že tu nejsem naposled a chtěl bych pozdravit všechny mé klienty a kamarády, který mě na téhle cestě podporujou, ať to je Matěj nebo další, takže děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A zítra budeme mít příjemné téma a tak trochu souvisí s tím naším dnešním povídáním, protože ona taková představa, jak sedíte u řeky, u rybníka a rybaříte a ten klid. Tak naším zítřejším hostem totiž bude hospodář Českého rybářského svazu místní organizace Liberec Jan Krupička.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: České rady.
1: Meloun je ideální letní mlsání. Tenhle letní oblíbenec má obsah kalorií zhruba stejný jako okurka a podobně chutná. Jeho bílá kůra, která navazuje na červenou dužinu, je při zpracování opomíjena a je to škoda. A lze ji směle použít například do smoothies nebo do salátu. Jedná se totiž o skvělý zdroj vlákniny, která podporuje trávení a je vhodnou potravou pro náš střední mikrobiom. Připomínám, že ten ovlivňuje i naši imunitu. Ostatně vnitřek melounu je na vlákninu poměrně chudý, ta se nachází právě v bílé části kůry. Obsahuje i aminokyselinu, která podporuje výkon při cvičení a zlepšuje průtok krve. I proto je doporučeno bílou kůru z melounu nakrájet na kostičky a přidat ji do předtréninkového nápoje. A ještě jedna dobrá melounová rada. Jak si v obchodě vybrat ten nejsladší? Zkontrolujte skvrnu na spodní části, tam, kde meloun ležel na zemi. Má být v ideálním případě krémově žlutá. Bílá nebo zelená značí nezralost.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: po uši.
1: Věděli jste, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, že dnes si připomínáme nedožitých 90 let tanečníka, choreografa, herce a mima Jaroslava Čejky. Od konce 50. do poloviny 70. let byl jednou z baletních hvězd Národního divadla, kde stvárnil na 40 rolí. Známý byl hlavně díky svému komediálnímu talentu, byl nazýván mistrem pantomimických etýd. Do paměti televizních diváků se zapsal imitováním slepice při jednom ze silvestrovských vysílání. Kdy a kde ho slepice inspirovaly, vyprávěl v jednom rozhlasovém pořadu.
2: Když jsem poznal tohle zvířátko blíže, tak jsem zjistil, že je strašně chytrý, není hloupý, jak se říká. A ta slepice vlastně, moje etída, začínala tak, že jsem byl v podnájmu v Plzni tady, tady to vlastně vzniklo, kde moje bytná měla 5 slepic a prosila mě, abych brzy ráno, že ona už to nestíhá, šla do práce, v takovým plechu připravila to zrní, abych jim to z toho okna, kde jsem byl v přízemí, nasypal na ten dvoreček, že oni si to se zobou. A ty slepice mě ráno potůlky budili. Kdákali, krákali. Já říkám, proboha, to se mi zdá. No a jak jsem si stěžoval s těmato těžkostma pro mě kolegům, tak vznikala vlastně tahle etída na tom zvuku. Tak já už jsem dlouho potom dělal tu slepici, než to bylo v televizi, ale pak si to v jednom programu všimnul pan výborný režisér Janko Roháč, který to použil do Silvestra v roce 77.
3: Měl obrovský úspěch. Mě teď jenom napadlo pro naše posluchače lehce slepičku, alespoň zvukově.
2: Když to zkusí zpěvačka, tak říká, já bych to nemohla dělat, já bych došla o hlas. No. Já jsem říkala, no to je soprán. Magdalenko, zkuste to. No.
1: Tak takhle to tedy nějak bylo. Teď už se ale dívám na hodiny, zjišťuji, že za 5 minut už je tady 12. hodina. Čas na to, abych se s vámi rozloučila, pozvala vás k poslechu písniček Na přání. I dnes se bude soutěžit o 2 vstupenky na koncert v Chuchelně, Kultura na Rybníce. Vystoupí orchestr Karla Vlacha s Radkou Fišarovou a Tomášem Savkou, vy můžete být i u toho. Bude u toho také náš kolega Filip Majsl, který vás bude provázet dnešním odpolednem. Tak se mějte hezky a zítra naslyšenou.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V libereckém Větrníku stoupá zájem o letní tábory. V Turnově vzniká nová sportovní hala. Policie vyšetřuje násilnou smrt muže v Ústí nad Labem. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami a teplotami až 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Liberecký dům dětí a mládeže Větrník má stále volná místa na některé tábory. Podle ředitelky jejich počet každým rokem roste. Letos jich Větrník nabízí dohromady 90. Rodiče můžou děti hlásit až do začátku turnusů, pokračuje ředitelka Větrníku Marta Kultová.
2: Tentokrát se nám první týden naplnila zhruba necelá polovina táboru, ale pak postupně do prázdnin se ta volná místa zaplňovala. To číslo za tu dobu těch 10 let se vlastně pořád postupně navyšuje.
0: Více informací najdou zájemci na webových stránkách Domu dětí a mládeže Větrník. Stavbaři v Turnově pokročili při stavbě nové sportovní haly. Na novostavbě v lokalitě Turnov 2 začnou pokládat střešní vazníky, informovala radnice. V následujících dnech budou dělníci zastřešovat část z hřišti. Pracují také na železobetonové konstrukci a už i v interiéru. Na nové sportovní hale se už také betonují podlahy a připravují se drážky na elektroinstalaci. Stavební práce postupují také v okolí haly. Radnice nechává vyměnit inženýrské sítě. Z toho důvodu je uzavřená Alešova ulice. Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci můžou v některých výbězích a voliérách vidět nové přírůstky. Kde se mláďata nachází, se dozvědí také díky novému infostánku u hlavního vchodu. Odborní lektoři tam návštěvníky informují i o komentovaných setkáních a dalších speciálních akcích. Ústí nad Labem dnes ráno muž pobodal jiného muže, ten po převozu do nemocnice zraněním podlehl, informovala o tom policie na síti X. Události podle policistů předcházela vzájemná rozepře.
3: Přesnému zjištění úmrtí oběti lékaři provedou soudní pitvu. Policie v souvislosti s trestným činem zadržela jednoho podezřelého. K vyšetřování ale zatím více informací nezveřejnila. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková budou hrát o postup do čtvrtfinále domácího turnaje okruhu WTA na Pražské Štanici. Bouskovou krátce popoledně čeká Američanka Leeová, Valentová bude hrát s Australankou Jointovou a Šalková nastoupí proti Dodienové z Francie. Počasí. Odpoledne bude oblačno, postupně s přeháňkami, během večera se oblačnost opět částečně protrhá. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupně, na horách to bude 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Práce na inženýrských sítích uzavřely výjezd z náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem, a to do ulic Školní, Bezručova a Úzká. Omezení potrvá až do pátku 24. července. A v Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen. Uzavírka platí až do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné středeční poledne a víte, kdo má dnes narozeniny? Ferda Mravenec, 22. července 1927 se tahle postavička Ferda Mravenec, práce všeho druhu od Ondřeje Sekory, poprvé objevila v časopise Pestrý svět, takže Ferdovi Mravencovi je dnes 99 let. Ty vzpomínky na dětství, kolik z nás chtělo být jako Ferda Mravenec a nakonec z toho byl spíš Brouk Pytlík. Kromě toho dnes slaví narozeniny také Iva Bitová, to je vlastně takový lehký nadhoz pro písničky na přání, které právě teď začínají v Českém rozhlase Liberec, a my si k tomu uděláme ještě v této hodině takové soutěžní intermezzo a budeme hrát o dvě vstupenky na koncert v Chuchelně, kde vystoupí orchestr Karla Vlacha společně s Radkou Fišarovou a Tomášem Savkou, stejně jako včera a stejně jako v pondělí. Filip Majsel vám přeje hezký poslech.

0: Neme nad hlavou, alespoň v Libereckém kraji, z velké části jako vymetené, to slibuje příjemné středeční odpoledne. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale částečně to můžete ovlivnit i vy, tím, že zavoláte do písniček na přání v Českém rozhlase Liberec, které právě teď začínají, a pěkně si ten dnešní den vylepšíte. Písničky na přání hrajeme na čísle 22 155 37 22. E-maily můžete posílat na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A také budeme v této hodině soutěžit, jak už jsem říkal v úvodu, budeme soutěžit o dvě vstupenky na koncert Radky Fischerové s Tomášem Savkou za doprovodu orchestru Karla Vlacha v Chuchelně na Semilsku, a to už příští pátek. No a stačí jedno jediné, pozorně poslouchat, a jakmile uslyšíte v této hodině tuto písničku,
1: vůni tvou cítím celým svým bytím, chtěla bych dotek jen tvých rtů.
0: Ano, je to Radka Fischerová společně s Petrem Kolářem, Tiše spí láska, a pokud na ní zareagujete jako v pořadí třetí nejrychlejší, to znamená, že se do studia Českého rozhlasu Liberec dovoláte jako třetí, dvě vstupenky na zmiňovaný koncert jsou vaše. Já vám držím palce a do písniček na přání hezký poslech.

13 minut po 12. v Českém rozhlase Liberec, americká rocková skupina Toto, která vznikla v roce 1977. Její zdravé jádro tvoří sourozenecké trio, i když skupinu tenkrát zakládali pouze bratři Jeff a Steve Porcarovi a jejich bratr Mike se k ním přidal až o 5 let později. Tolik trocha hudební historie a teď už pojďme na první hudební přání, které do Českého rozhlasu Liberec dnes odpoledne dorazilo. Dorazilo od Adama, který popřál všem krásnou středu a poprosil o Roxette It Must Have Been Love všem v redakci a všem posluchačům. Moc krát děkujeme.

It Must Have Been Love a skupina Roxette. To už je vlastně docela žhavá pozvánka na letošní Benátskou, kde skupina Roxette bude jako hlavní hvězda programu. Pravda, bez Marie Fredriksson, ale za to s Pérem Gesslem a Lenou Philipsonovou. Teď pokračujeme v písničkách na přání. Do Českého rozhlasu Liberec napsala paní Šárka z Liberce. Popřála samozřejmě všem krásný den a poprosila o zahrání písničky od Věry Martinové Malý dům nad skálou. A písnička bude pro všechny lidičky a dnes slaví svátek Magda, Magda z dopravního podniku. Milá Magdi, přeji ti všechno nejnej, hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky a spoustu pohody a těším se ještě na spoustu snídaní u Tiffany. S pozdravem a přáním hezkého dne, Šárka z Liberce. Všechno nejlepší paní Magdě k dnešnímu svátku a všem Magdalénám a tady je písnička.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Slovenská kapela, kterou určitě není třeba dlouze představovat, skupina Elán a Fero, vlastně další připomenutí toho, že dnes má 99. narozeniny Ferda Mravenec. Na Slovensku se totiž jmenuje celý slavný tandem Ferda Mravenec a Brouk Pitlík, Fero Mravec a Chrobák Vrecko. My budeme pokračovat 1:45, tady máme další písemné přání a v něm stojí: zahrajte prosím mé hvězdičce na dovolenou, ať si taky na chvíli oddychne od těch egyptských šlágrů. Myslím na tebe, hezky si to užívej, tvůj Béďa.

0: Tiše spí láska, tak hlas, charismatický hlas Petra Koláře jste určitě poznali, ale vaším úkolem bylo identifikovat ten druhý hlas a to se povedlo naší posluchačce, která se k nám dovolala navíc v pořadí jako třetí. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak koho máme na telefonu?
1: Věra ze Semil.
0: Rád vás slyším,
1: Věra
0: paní Věro. Tak teď už tady ta vlastně už nesoutěžní otázka, ale pro formu byste to asi měla objasnit. Komu patřil ten ženský hlas v písničce, která nám právě dozněla?
1: Já se domnívám, že Radce Fischerové.
0: No máte samozřejmě pravdu a v tuto chvíli už oficiálně vám dvě vstupenky na koncert Radky Fischerové s Tomášem Savkou a orchestrem Karla Vlacha říkají pane, nebo spíš paní. Vy to máte vlastně tu chuchelnu za Humny, je to tak?
1: Ano, ano, to je 2 kilometry po silnici pěšky. Teď po chodníku, no, ne po silnici.
0: No
1: už tam
0: dokonce,
1: je nový,
0: vidíte to, tak to vyběhnete v trepkách a v županu a v natáčkách. Přesně. A za chvilku jste tam. No já vám samozřejmě ještě jednou gratuluju, ty vstupenky máte dvě, koho vezmete sebou?
1: No asi zřejmě manžela. Děti jsou ve světě, nebo jeden v Liberci, druhý v Hradci, už jsou velký. No.
0: Takže to zbývá
1: nebo
0: na manžela.
1: Nebo když nebude manželovi chtít tak nějakou kamarádku, uvidíme.
0: Dobře, no ať už vezmete kohokoliv, dobře se bavte. Rád jsem vás slyšel, paní Věro, mějte se báječně a zase někdy
1: příště.
0: Já
1: taky moc krát děkuji.
0: Není záč, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

Krásný letní hit, se kterým jsme se vrátili, no, bratru, o více než čtvrt století zpátky. Skupina Precedens, které vypomáhal také Petr Kolář a Horký odpoledne. Teď máme 9 minut po půl jedné a pojďme se vrátit zase k písničkám na přání. Napsala nám paní Sylvie. Dnes má 34. narozeniny americká zpěvačka a herečka Selena Gomez. Patří k těm, které občas poslouchám. Nejčastěji mi od ní zní Coldplay a Selena Gomez Let Somebody Go, anebo Selena Gomez Lose You to Love Me. Vyberte si a písničku posílám Magdalenám k svátku, také všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec. My máme vybráno.

0: léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Modré nebe nad hlavou u Dalibora Jandy a povětšinou také u nás v Libereckém kraji a do toho si dál hrajeme na přání v Českém rozhlase Liberec. Dorazil nám další e-mail, napsal pan Jan, který poprosil o jakoukoliv svěžnější písničku od skupiny Queen, aby to odpoledne v práci rychle utíkalo. Moc krát děkuje za celý pracovní kolektiv v České Lípě. Tak si dáme písničku, ve které snad poprvé a naposledy hrál Freddie Mercury na kytaru. Crazy Little Thing Called Love.

Nesmrtelná skupina Queen a Crazy Little Thing Called Love, písnička, ve které na kytaru exhiboval také Freddie Mercury, i když je pravda, že po natočení téhle písničky sám prohlásil, že se zřejmě na tu nezbednou kytaru, on tady použil jiné slovo než nezbednou, daleko peprnější, snad nikdy hrát nenaučí, ale i tak význam zůstává stejný. Po skupině Queen tady máme ještě jedno hudební přání, napsala paní Iveta, že by chtěla pro radost Crosby Starý časy a tahle písnička už je pochopitelně připravená a já se s ní s vámi také rozloučím, protože program pokračuje dál zprávami úderem 13. hodiny a po nich Alex a host a tam vlastně ten hudební svět neopustíme, protože hostem Alex Minářové bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel, textař, producent, kterého znáte třeba se skupiny Vanastovy věci, Robert Kodym. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším na slyšenou.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: V Jablonci nad Nisou pokračují letní opravy silnic. V Jesenem na Semilsku chystají sanaci staré ekologické zátěže. Liberecký kraj otevřel prodejnu s regionálními výrobky. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami a teplotami až 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Vedení Jablonce nad Nisou nechává v létě opravit povrch v několika ulicích. Stavbaři pokládají nový asfalt v ulicích Petřínská, za Plynárnou a na Čihadle, oznámil magistrát. V ulicích bude kromě lepšího povrchu i nové vodorovné značení. Nový asfalt už dělníci položili v Mozartově a v Belgické ulici a také na části parkoviště na Horním náměstí. Vedení města ale upozorňuje, že na některých místech ještě můžou pokračovat dokončovací práce a obnova značení. Řidiče proto nabádá k opatrnosti a trpělivosti. Liberecký kraj podpoří přípravu sanace ekologicky dlouhodobě zatíženého území železniční stanice v Jesenem na Semilsku. Znečištění je pozůstatkem po provozu podniku Chema Horní Počernice, který na místě skladoval průmyslová odmašťovadla a rozpouštědla. Kraj spolu s obcí a správou železnic zažádá o evropskou dotaci. Pokud vyjde, sanace by mohla začít v příštím roce, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
2: Práce by mohly začít někdy v konci příštího roku. Pak 3 roky by se vlastně musela odtěžit ta zemina kontaminovaná a samozřejmě se tam vytvořit nějaké i pasy, které zamezí nějakému dalšímu prostě šíření toto území.
0: Samoobslužnou prodejnu lokálních výrobků otevřela dnes v budově Krajského úřadu Libereckého kraje Agentura regionálního rozvoje. Obchod bude fungovat 24 hodin denně, lidé se do něj dostanou pomocí mobilní aplikace. Prodejna nabízí zboží od regionálních výrobců a umělců sdružených v platformě Liberecký kraj sobě, říká za agenturu Petra Handlířová.
3: Na webu těch značek profilů je už 400, tak aktuální výběr tady je zhruba z 33 značek. Podařilo se sem dostat průřez celým portfoliem od potravin trvanlivého charakteru přes sklářství, keramiku, místní knihy až po hračky a papírenské zboží.
0: Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. To je o téměř 6% víc než za stejné období loni. Českému rozhlasu to řekl Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll. Více než polovinu částky vybrané za pololetí podle něj zaplatili zahraniční dopravci, většinou za jízdu po dálnicích. Nejvíce nákladních automobilů mýtný systém od začátku roku zaznamenal na dálnici D1 v úseku mezi Modleticemi a Doubravicemi. Druhý nejfrekventovanější úsek pak byl také na dálnici D1 mezi exity Brno Centrum a Brno Jih.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno, postupně s přeháňkami, během večera se oblačnost opět částečně protrhá. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Spolu založil 2 velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu my se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena, novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity.
0: Pocity.
1: Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: do školy, kde byl Vašek Machurka a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Já vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul, jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista, hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nadspal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jaksi rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
1: A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
0: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
1: Kdy jste přišli na Michala Penka?
0: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten, co vymyslel Pebechovi pseudonym Pebech, že on byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s Pebecha na lavičce a hulkou do písku napsal to Pebech a řekl, od teďka máš umělecké jméno Pebecha. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přived Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z časopisu, z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
1: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
0: No, uměl zpívat.
1: To je asi předpoklad důležitý. Kdy se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
0: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně co to znamená? Jasnozřivý světlo. Je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
1: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině

0: našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpívákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudu nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů. A píseň musela být přejmenována na pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale šroby do hlavy
1: tak,
0: jste...
1: ale ne, to byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hrali jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo, spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovy věci. Vanastovy, já když jsem si psala Vanastovy, okamžitě jsem psala Tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovy věci, kde se vzal?
1: No já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když to pamatovala budu a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde na to, já jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak
0: jsem
1: nevypadáte,
0: ještě.
1: Ale já si pamatuju.
0: Tak, vy jste to někde popisoval, jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to bylo asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébech a jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tušku na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků, akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo. Sbírka zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem ho spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se... Dobře. Tak a vy jste v minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vědu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá také a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklý a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky, ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže tý práce míň, ale i tý práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte? Nejbližší době. Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný to skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu. Směs
1: kadidla a mirhy a svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
1: A to já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na přeložce kolem Lvové začali dělníci zakládat nové mosty. Radnice v Novém Boru nechala vydezinfikovat kontejnery na odpad. V Železném Brodě skončí nepřetržitý provoz městské policie. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Na staveništi nové přeložky silnice číslo 13 ve Lvové u Rynoltic na Liberecku skončily práce na archeologickém průzkumu. Na žádné významné nálezy archeologové nenarazili. Naplno tak mohly začít práce na zakládce nových mostů a opěrných zdí, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
4: Stavba běží, v tuto chvíli lehce na to čekávání. Dokončují se vlastně skrývky, ale ta změna nebude tímhle tempem, že bychom tam do konce roku měli asfaltové vrstvy. Je to stavba na 2,5 roku, čeká nás výstavba z několika mostních objektů plus kanalizace přeložky inženýrských sítí.
2: Veřejné kontejnery na odpad v Novém Boru na Českolipsku jsou vyčištěné a vydezinfikované. Radnice u odpadové firmy objednala pojízdnou mycí linku, ve které nádoby prochází několikastupňovým čistícím procesem. Cílem je omezit v letních měsících zápach, množení bakterií a hmyzu.
5: Mluvčí města Jiří Lebiš uvedl, že důležité je i estetické hledisko. Radnice ze stejných důvodů doporučuje očistu kontejnerů i majitelům rodinných domů, kteří mají menší nádoby o objemu 120 a 240 litrů. Zařídit si to ale musí sami. Je k tomu vhodné použít vodu s běžným saponátem a dezinfekci určenou do venkovního prostředí. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Od srpna končí v Železném Brodě na Jablonecku nepřetržitý provoz městské policie. Strážníci musí sloužit po dvou a město by jich k tomu potřebovalo nejméně 10. Dva ale nedávno skončili a jedna strážnice nemůže sloužit sama. Jak nám řekl starosta František Lufinka ze Starostů pro Liberecký kraj, radnice nové strážníky hledá, nabízí jim finanční bonus. Do té doby ale městská policie nebude moci fungovat 24 hodin denně. Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze Toyota. Prověřuje, zda při jízdě neporušil pravidla silničního provozu. Video ze srpna 2021 je dostupné na sociální síti YouTube, jako první na něj upozornil server novinky.cz. Filip Turek na dotazy Českého rozhlasu neodpověděl. Policie zároveň vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto v centru Prahy střetlo s nemocniční vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před zrážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal.
3: Počasí.
2: V noci bude převážně oblačno a místy přeháňky, zejména na horách, a nejnižší teploty klesnou k 10 stupňům. Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost s přeháňkami, zejména na horách. Ojediněle se vyskytne i bouřka. Odpoledne a večer bude přeháněk i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné a hlavně pohodové středeční odpoledne. Máme 4 minuty po 14. a my máme před sebou vlastně takovou hodinu plnou historie. Českolipské muzeum dnes představilo výsledky archeologického průzkumu. U toho byl kolega Jiří Jelínek, s ním se za malou chvíli spojíme. Regionální stopař nás vezme do Jizerskohorského technického muzea, kde se můžete mimo jiné podívat, jak se vyráběl bižuterní zavírací špendlík. Zámecké léto nás přivede do Českého Krumlova a děti budou v anketě mudrovat o králi. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví muzejní exponát Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Nestárnoucí hit skupiny Brontosauři Na kamení kámen v Českém rozhlase Liberec 10 minut po 14. hodině. A my se teď podíváme nejenom pod kamení v České Lípě. Červený dům v České Lípě začal odhalovat svou minulost. Odhalují ji tedy archeologové, kteří právě teď dokončují první etapu záchranného průzkumu. A ve vysílání zdravím reportéra Jiřího Jelínka, který dnes se dovnitř nahlédl. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co zajímavého se archeologům podařilo objevit?
1: Tak z jejich pohledu asi nejzajímavější nálezy tvoří trojice základů topních těles, které se skrývaly pod podlahou. Zatím není zcela jasné, zda historicky sloužily pro barvení látek nebo provoz cukrobaru. Za skoro 500 letou historii stavby se toho mezi jejími zdmi odehrávalo skutečně hodně. No a našly se i ale různé další pozůstatky dávné činnosti, například štětec, který ještě ani není úplně stvrdlý, dále zbytky různých pigmentů, malý ozdobný kovový lovecký pes nebo lahvička inkoustu, který je dodnes tekutý. Stačilo by jen smočit husí brk a mohlo by se s ním psát. Dále tam byla třeba krabička od hodně starých cigaret, sirky, no a většina nálezů zatím ale není přesně datovaná, ale už teď se archeologům podařilo vyplnit plno bílých míst v historii této významné česko-lipské stavby.
0: My už jsme zmínili, že se jedná o první fázi průzkumu. Co se bude hledat v těch dalších?
1: No tak ten průzkum bude pokračovat dál, zatím se archeologové skoro nedotkli zdí v horním patře, které by mohly skrývat historické fresky a podobně. Průzkum bude pokračovat i poté, co si Červený dům z 16. století a dvě o něco mladší přilehlé budovy převezmou stavebníci, kteří objekty doposud sloužící jako depozitář a odborné dílny přebudují na novou pobočku Českolipského vlastivědného muzea a galerie. To je důvod, proč s archeologickým průzkumem vůbec začalo, jak vysvětlil vedoucí historického oddělení muzea Vojtěch Novák, archeologové nikdy nekopou tam, kde to není z jiných důvodů potřeba.
0: No a kdyby přestavba budov měla být dokončená?
1: Pravděpodobně někdy v druhé polovině roku 2028, pokud tedy samozřejmě vše půjde dobře a podle plánu. V Červeném domě bude nová expozice barvířství, které má v České Lípě historicky silnou tradici, také expozice zaměřená na historii tohoto renesančního letohrádku, dále se tam vrátí také různé dílny a podobně. Původně byl vystaven ten zámek nebo letohrádek vystavený jako takový rekreační objekt, kde se panstvo scházelo při lovech, ale jak už jsem naznačil, historie domu a jeho okolí je mnohem pestřejší. Místo by mělo tvořit takový doplněk sousednímu vodnímu hradu Lipí a také centru textilního tisku. Místní radnice navíc připravuje i novou podobu prostranství, které se mezi těmito budovami rozkládá. Myslím si osobně, že je na co se těšit.
0: O renesančním letohrádku známém jako Červený dům jsme mluvili s reportérem Jiřím Jelínkem. Popsal nám nově odhalenou minulost i budoucnost významné českolipské památky. Mockrát děkujeme, Jiří. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Hned 4 expozice. Energetika, letecká technika, letecké nehody a textilní výroba čekají na návštěvníky Jizersko-horského technického muzea v bývalé textilce v Bílém potoce. A letošní novinkou jsou příběhy exponátů a za jedním z nich se vypravil exponát Českého rozhlasu Liberec, regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Bílého potoka, z Jizersko-horského technického muzea. Pavel Šercel je nejenom muzejníkem, ale také zachráncem průmyslového dědictví. A ten příběh, za kterým já jsem se dnes vydal, tak to je vlastně příběh záchrany výroby bižuterní. Říkám to správně, Pavle?
3: Ano, dobrý den, je to tak. Je to symbioza krásy a strojařiny.
2: My jsme u té strojařiny, předtím jsme si prohlíželi tu krásu, no vlastně negativy, ze které se pak rodí ta skleněná krása, ale teď jsme u jakéhosi lisu, který ale s tou bižuterní výrobou už se souvisí.
3: Je to tak, je to rychloběžný dvoučinný lis výstředníkový, který momentálně má namontovanou, vlastně nebo namontovaný postupový nástroj na výrobu špendlíků, takových těch zavíracích špendlíků, co se lisovaly do skla nebo do různých třeba i plastových později ozdob.
2: Prostě, aby ta broš se dala připnout.
3: Přesně tak.
2: Funguje.

0: funguje to?
1: No, je to naprosto funkční lis. On ve chvíli, kdy jsme ho rozebírali, tak to je vždycky pro mě takový hezký, když někam přijdu a vidím, že tam je ještě zásuvka elektrika, tak si zkusím ten stroj pustit, takže jsem se strašně těšil, až ho pustíme doma. Je plně funkční.
0: Tak si ho pustíme a taky si povíme vlastně, odkud je.
1: Tak, pochází vlastně z bývalé zámečnické dílny pana Novotného z Jistebska. Je to dílna, která vlastně se zabývala v té koneční fázi spíše výrobou právě těchto podružných komponentů pro bižuterii nebo pro různé jiné podniky. Dělal tam třeba i ručičky do hodin a takové. Ale prapůvodně samozřejmě ten lis je naprosto univerzální zařízení. Ten prostě vyrábí to, co daný člověk potřebuje. Takže úplně prvotně v té dílně se vlastně vyráběly formy na mačkání skla.
0: Aha, ale teďka tam máme ty špendlíky, můžeme vyzkoušet, jestli to teda opravdu šlape?
1: Můžeme ho spustit, takže pozor. Tak a teď vlastně my tady vidíme, jak ten lis pracuje. Krásně výstředník pohybuje beranem, do stroje se odvíjí měděný pásek, který prochází tím postupovým nástrojem a ten nástroj vlastně na jeden zdvih vykoná 4 operace. No, a ta operace se vždycky posouvá, až v poslední fázi vlastně z toho nástroje dole vypadává ten hotový výrobek.
0: Tohle to krásné klapání tady zanedlouho, věřím, budou moci slyšet i návštěvníci, protože si myslím, že by si to zasloužilo nějakou expozici, část expozice.
1: No, uvažujeme o tom samozřejmě, protože nejlepší expozice je živá expozice, takže bychom rádi tyhle ty věci uvedli v život tak, aby jsme je mohli, nemyslím asi úplně pravidelně, ale příležitostně předvádět. Včetně toho, že by jsme rádi i tu technologii těch mačkání, těch knoflíků tady předváděli v praxi, protože ty podmínky pro to tady máme, jsme schopní rozstavit sklo, jsme schopní tady vyrobit si ty nástroje do těch kleští, kterýma se to mačká a bylo by to je prostě úplně to nejlepší, co může být.
0: A takových jsou exponátů, které jsou dosud funkční. Tady je v Jizerskohorském technickém muzeu je spousta, tak se přijďte podívat.
2: Já jsem tedy za zvuku toho stroje ještě očekával onu pověst o vodníkovi, který pomohl mlynářovi proti místní vrchnosti, ale to možná někdy příště. Každopádně my jsme
0: ano, ve spojení
2: s naším regionálním stopařem Jaroslavem Hořením. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Hezké odpoledne.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze boh.

0: pracuje viac môj.
1: Richard Miller v Českém rozhlase Liberec. Nebuďte to také ľahké, drahá. Pokud se vaše drahá jmenuje Magdalena, tak ji nezapomeňte popřát i dnešníme jmeninám. A pravda, nemáme jich mnoho v libereckém kraji, necelé 400, ale i tak od Českého rozhlasu Liberec rozhodně přejeme jen to nejlepší. A teď už pojďme na zámecké léto. Křížem krážem po celé republice navštěvujeme se zámeckým lépem každý prázdninový den naše památky. A kam zavítáme tentokrát, to prozradí zámecký průvodce František Kinský.
2: Zámecké léto.
3: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
4: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
5: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
4: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
5: Ano, říkáte to správně. Nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 století. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
4: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
5: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
4: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
6: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. Logiku to má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Středeční odpoledne vám v Českém rozhlase Liberec 9 minut před 15. zpříjemnil Michal Šindelář a teď malé historické okénko. Dnes uplynulo 565 let od úmrtí francouzského krále Karla VII. Ten vládl v letech 1492 až 1461 a byl přezdívaný Vítězný. Jeho jméno je neodmyslitelně spjaté se jménem Johanky z Arku. Její zásluhou dovedl Francii k úspěšnému ukončení stoleté války. Takže téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou se samo nabízí.
1: Kdo je to král?
2: Že dává třeba někomu rozkaz, že vládne nehradu.
1: Co všechno ještě dělá král?
2: Dává lidi do vězení. Všechno, co ho napadne.
1: Znáte z historie jména nějakých králů?
2: Karel IV.
1: Znáš ještě nějakého krále?
2: Ani jednoho.
1: Jak se takový král obléká?
2: Že má korunu, že má plášť, že má šaty.
1: Co to je hermelín, když se řekne, že má král hermelín?
2: Nevím, to je nějaká ozdoba.
1: Musí mít král jablko a žezlo.
2: Jo.
1: K čemu je má?
2: Bouchá do stolu. Jablko se když tak sní.
1: Jak se jmenuje manželka krále?
2: Královna.
1: A jak se jmenuje králova dcera?
2: Princezna.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního Spiritual Quintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Audiovizuální fond vybral meziročně 80% více na poplatcích. V libereckém Větrníku stoupá zájem o letní tábory. Lidé v liberecké zoo uvidí nová mláďata zeber i kozorožců. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Státní fond audiovize vybral na poplatcích 387 milionů korun, jde tak o 70% nárůst oproti loňskému roku. Více peněz dostal fond díky novele zákona, která zvýšila odvody kin, televizí i streamovacích platform. Fond tak může příští rok rozdělit na podporu české audiovize rekordních 787 milionů korun. Liberecký dům dětí a mládeže Větrník má stále volná místa na některé tábory. Podle ředitelky jejich počet každým rokem roste. Letos jich Větrník nabízí dohromady 90. Rodiče můžou děti hlásit až do začátku turnusu, pokračuje ředitelka Větrníku Marta Kultová.
4: Tentokrát se nám první týden naplnila zhruba necelá polovina táboru, ale pak postupně do prázdnin se ta volná místa zaplňovala. To číslo za tu dobu těch 10 let se vlastně pořád postupně navyšuje.
2: Více informací najdou zájemci na webových stránkách Domu dětí a mládeže Větrník. Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci můžou v některých výbězích a voliérách vidět nové přírůstky. Kde se mláďata nachází, se dozvědí také díky novému infostánku u hlavního vchodu. Odborní lektoři tam návštěvníky informují i o komentovaných setkáních a dalších speciálních akcích, doplňuje mluvčí zoo Barbara Tesařová.
5: Máme nové přírůstky uhorských kopytníků, jako jsou Uriali bucharský, Nahuři modří nebo kozorožci dagestánský. Máme tady mláďata u paviánů pláštíkových a nebo náš nejčerstvější přírůstek je sameček zebry Chapmanovy.
2: Velká Británie se bude podílet na evropské půjčce pro Ukrajinu. Té chce 27 poskytnout 90 miliard eur v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít i k nákupu obranných produktů, které vyrábí britské firmy. Poskytnutí půjčky pro Ukrajinu na následující 2 roky schválili prezidenti a premiéři členských států unie. Za půjčku se původně měla zaručit celá EU, ale Česko, Slovensko a Maďarsko ručit odmítli. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu zdolala Američanku Leeovou po sadách 7-5 a 6-4. Odpoledne se na pražské štvanici představí také Tereza Valentová a Dominika Šalková. Počasí. V noci bude převážně oblačno a místy přeháňky, zejména na horách, nejnižší teploty klesnou až k 10 stupňům. Zítra očekáváme přes den zpočátku velkou oblačnost s přeháňkami, zejména na horách, ojediněle se vyskytne i bouřka. Odpoledne a večer bude přeháněk i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Rychnově u Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká. Stavební práce tam potrvají až do konce července.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: S Stále krásné a pohodové středeční odpoledne. Pokud si potrpíte na domácí produkty, a teď nemám na mysli jogurt, který už máte v lednici tak dlouho, že prakticky zdomácněl, tak vás potěší hned úvodní příspěvek v této hodině. Liberecký kraj totiž otevřel vlastní prodejnu regionálních produktů. Víc o tom Jana Pavlíčková. A pak se podíváme do Českolipského muzea, které představilo výsledky archeologického průzkumu. Budeme slavit narozeniny, a to narozeniny francouzské zpěvačky Mire Mathieu, která dnes oslavuje osmdesátiny, a s rubrikou Co je nového zavítáme do infocentra Cvikov. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Případné odpolední siestě na vlnách Českého rozhlasu Liberec Pavel Dýdovič, bláznová úkolébavka, 12 minut po 15. hodině. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tak bude mít otevřeno nová prodejna regionálních produktů v budově krajského úřadu v Liberci. V obchodě nebude žádný prodavač, vše je založeno na bezobslužném prodeji. Kraj chce touto formou podpořit lokální výrobce a ukázat, že chytré technologie nákupu by se mohly uplatnit i na menších obcích.
1: Počkáme, až přijdou všichni, jestli pípám správně.
2: Jako první si vstup do nové prodejny vyzkoušel hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj a nešlo to bez problému.
1: Chyba. Nastala chyba při komunikaci se serverem.
3: Vidíte si Wi-Fi, někde zlobí krajská Wi-Fi.
4: Tak.
5: Vemte si košíček a můžete si něco nakoupit.
6: Najdou tady zákazníci výběr produktů značek Liberecký kraj sobě, což je projekt na podporu regionálních výrobců.
2: Říká k nabídce Petra Handlířová z agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje.
6: Na webu těch značek profiluje už téměř 400, ale aktuální výběr tady je zhruba z 33 značek. Podařilo se sem dostat průřez celým portfoliem od potravin trvanlivého charakteru přes sklářství, keramiku, domácí potřeby, místní knihy, až po hračky.
7: Naskenujte prosím zboží.
8: QR kódem se přihlásit tady dole. Tak. A je to.
2: Zákazník se do bezobslužné prodejny dostane pomocí mobilní aplikace Store a vysvětluje za dodavatelskou firmu Pavel Kozler.
8: Když vyjdete, tak vlastně nakupujete jako v běžném obchodě a na konci jdete zaplatit na samoobslužnou pokladnu, platba pouze kartou a zase odcházíte, že si pípáte přes aplikaci pomocí QR kódu.
2: Do budoucna má prodejna rozšířit sortiment také o regionální potraviny určené pro rychlou spotřebu. Zatím se je možné jejich dodávku do obchodu předem objednat, ukazuje Petra Handlířová.
6: V prostoru prodejny je výdejní box, který má chladící část a je možné po dohodě s tou regionální značkou si nechat do toho boxu zaslat třeba mléčné výrobky, které potřebují určitou teplotu.
9: Že nebudu teda já třeba jako zákazník muset jít na druhý konec kraje třeba do Jilemnice, že bych chtěla od nich jogurty, ale nechám si je poslat sem.
6: Přesně tak.
8: Samozřejmě celý prostor je monitorován, aby nedocházelo k nějakým nekalostem. Nad celým prostorem dohlíží služba pultu centrální ochrany.
2: Samoobslužná prodejna má zároveň sloužit jako propagační místo pro regionální výrobce.
6: Takže se chystáme sem zvát školy, zvát sem právě výrobce, pořádat tu různé dílničky, workshopy, sezónní akce.
2: První velkou akcí bude Den regionálních potravin v polovině září. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Hello.

0: Zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Klidná jako voda, skupina Jelen, to je vlastně taková, dá se říct, vábnička na příští sobotu do Vratislavic nad Nisou, kam skupina přiveze celý svůj Jelen Fest, včetně Jana Nedvěda mladšího a jeho kapely. No a máme tady vlastně víceméně pozvánku na jiný koncert, ale až příští rok, ale ten bude Miri Mathieu, tak doufám, že za ten přízvuk od nějakého francouzštináře nedostanu bagetou po hlavě. Miri Mathieu patří mezi nejzvučnější jména francouzského šanzonu. Její nezaměnitelný hlas znají posluchači po celém světě dlouhé desítky let a dnes slaví zpěvačka 80. narozeniny. Zpívá ve francouzštině, němčině, španělštině a dalších 9 jazycích. Oblíbilo si ji publikum po celém světě. Vystupovala v pařížské Olympii i americké Carnegie Hall a příští rok, jak už jsem zmínil, se vrátí do Česka.

televizních obrazovkách se Mirej Matěje objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paul.

Mirej Matěje je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Český rozhlas.

0: 15 hodin 40 minut nám to odpolední vysílání zpříjemnila Marie Rotrová. No a my už teď vyrážíme do Cvikova, protože pravidelně v tomto čase vám nabízíme nejrůznější typy na výlety, na návštěvy, typy za kulturou. No a dnes je právě na řadě Cvikov, konkrétně Turistické informační centrum Cvikov, které spadá pod odbor kultury městského úřadu. A já už vítám ve vysílání vedoucí odboru Janu Jermanovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Cviková.
0: Já tady musím přiznat bez mučení a s hanbou, že Cvikovem jsem mnohokrát projížděl, ale mám takový pocit, že jestli jsem tam někdy zastavil, tak maximálně na světelné křižovatce. Takže jsem rád, že jsem se vám dovolal a docela by mě zajímalo, kam byste mě tak ve Cvikově nalákala třeba na výlet nebo návštěvu čehokoliv, co by mě tak mohlo zajímat?
1: Tak určitě naše turistické okruhy máme vlastně dva. Jeden je takovej do přírody, do vyhlídek, který máme vlastně po té trase, a jedna druhá červená trasa, ta je spíš provádí městem a do Martinova údolí. Ale určitě bych vás pozvala i na zcela nový pump trackový hřiště. Pokud máte děti, tak jako určitě velký nový hřiště, který právě bylo vystaveno hned vedle cyklostezky, takže určitě velký turistický cíl.
0: Nevím, proč bych kvůli tomu měl mít děti, to tam nemohu jít já?
1: Můžete určitě. Určitě vás vidím, jak prolejzáte náš koráb předěnej.
0: Ano, to jsem celý já. Dobrá. No a kdybych se ve Cvikově chtěl zastavit na nějakou kulturní akci nebo společenskou akci, měla byste tam teď něco v nejbližší době?
1: Vlastně teď jsme ukončili Pivofest, ale na konci léta chystáme velkou akci Cvikohrávky, což je takový rozloučení s létem pro děti, ale to bude v takovém větším stylu. Takže určitě 38. v letním kině ve Cvikově, ale zároveň i pořádáme Horský expres každou středu, takže se můžete vlastně na náměstí posadit do horského vláčku a odjet až do Žitavy a vrátit se potom zpátky, teda do Žitavy, pardon, do Ojbinu a vrátit se tím vláčkem zpátky k nám.
0: No trochu mě mrzí, že jsem promeškal ten Pivofest, ale i ostatní pozvánky jsou lákavé a moc za ně děkuju. Mimochodem to léto je takové roztodivné, chvíli teplo, chvíli zima, chvíli prší, chvíli sluníčko. Turisti se vám hrnou, nemáte nouzy o turistický ruch?
1: Vůbec nemáme problém, jednak jsme se zapojili do hry s Dčkem, takže máme spoustu keškařů dětských, který se tady u nás v infocentru vyzvedávají odměny vlastně, a zároveň jsme připravili takovou výstavu, jmenuje se to Hravolandie, což je taková jakoby naše verze Ikvelandie, a vlastně děti tady tráví i 2 hodinky s přehledem úplně.
0: Říká vedoucí odboru kultury městského úřadu Cvikov Jana Jermanová. Já vám moc krát děkuju, přeji vám krásné a příjemné léto a budu se těšit zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec. Naslyšenou.
1: Naslyšenou ve Cvikově.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 17:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

No vidíte, ani jsme se nenadáli a už nám 16. hodina klepe na vrátka, bude tady za 9 minut. Právě za těch 9 minut dorazí Miroslav Holubec s čerstvými zprávami a hned po nich hromada zábavy s dalším vydáním Humoriády. Tam vám dnes bude dělat společnost Patrik Rozehnal a herečka Libuše Švormová. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec stále krásné odpoledne a po 17. hodině ve Dní kraji opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 16 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Jeseném na Semilsku chystají sanaci staré ekologické zátěže. V Liberci vzniklo komunitní bydlení pro děti v krizových situacích. Po zásahu na pražském magistrátu policie obvinila 6 lidí. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Liberecký kraj podpoří přípravu sanace ekologicky dlouhodobě zatíženého území železniční stanice v Jeseném na Semilsku. Znečištění je pozůstatkem po provozu podniku Chema Horní Počernice, který na místě skladoval průmyslová odmašťovadla a rozpouštědla. Jak nám potvrdil náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09, kraj spolu s obcí a správou železnic zažádá o evropskou dotaci. Pokud vyjde, sanace by mohla začít v příštím roce. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o 2 domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic, doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
4: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu.
2: Končí první etapa archeologického průzkumu Červeného domu v České Lípě. Renesanční letohrádek a 2 sousední budovy se mají stát novou pobočkou tamního vlastivědného muzea. Pod podlahami archeologové objevili dodnes tekutý inkoust. Podlahy skrývaly i pozůstatky povaření cukru nebo barvení látek. Průzkum bude pokračovat i po zahájení stavby. Ta začne v první polovině srpna, říká archeolog muzea Stanislav Martičák.
5: Jsou tam části, kde evidentně nemá cenu kopat. Necháme to prostě na stavbě a uvidíme při tom odstrňování těch zásypů, jestli tam něco bude nebo nebude.
2: Nová pobočka muzea by se měla otevřít v druhé polovině roku 2028. Po včerejším zásahu na pražském magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 firmy z korupce a praní špinavých peněz, oznámil to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle žalobců část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina.
3: Počasí.
2: V noci bude převážně oblačno a místy přeháňky, zejména na horách. Nejnižší teploty klesnou ke 13 až 10 stupňům. Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost s přeháňkami, zejména na horách. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Odpoledne a večer bude přeháněk i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedskou. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Končí.
7: Já mám
6: nalíkají.
7: Co je z toho zdruda?
6: My jsme to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
0: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
0: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
3: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání. Jenom. A tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, ale... houbaření nebo vychrášky nebo turistika?
1: Turistika, chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu. Víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se tak říct.
1: Ale bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju. Jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla jsem ale zuben. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla, byli. Tam já jsem nechodívala, ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
4: To, jak?
1: Ona, no strašně. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu a hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila, no tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
4: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.

0: Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
2: Moc děkuju.
1: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům. Přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
0: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuju.
2: Děkuji.
3: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
2: No.
3: A zapřála bych si Bčko.
0: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky, dobré odpoledne vám.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
2: Dobrý den.
4: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
2: Děkuji.
0: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál? Dobrý den.
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
0: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
5: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
2: Děkuji.
5: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
0: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
5: Naschle, ahoj, naschle.
0: Dobrý den, ještě vy. Přidejte svůj
6: dobrý
0: hlas,
6: den.
0: Prosím.
6: U telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Naschle.
0: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli i bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
2: v rezervě.
0: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
7: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
8: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
7: Takže smíchy jsou opravdu různé.
8: Jsou
7: ale
8: různé, ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
7: Takže vy jste se, paní Zázvorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
8: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadali hysterie, téměř to byla hysterie, víte, že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, když se mu mlátějí téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějí. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a smějí se a nevědí už čemu.
7: No, my jsme se smáli ve škole taky taky jsem měl to dívčí chování. Jednou

0: Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
1: No to je právě
0: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti. A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Mm-hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje tak.
1: Mm-hmm. Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách. A slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, no což to dovolujou? Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? Ale takovou opravu...
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: tak... Já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mu prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě... Kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co, takhle asi, prosím, pši, asi tak, prosím.
4: Vidět, pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Dobytu, přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte. Opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
4: Tohle v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všechno v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: Poprosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte. To ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No, tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente. Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace poradí a tak dále?
4: Člověče, mezi vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vyprávujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Koukejte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam žluva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to. Tak koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75. František Filipovský s Václavem Lohnickým. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takový to rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivy Andžurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatnej, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: No, to byly hezký, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohnickým i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni u rádia, SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více přát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře. Děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji
1: Děkujeme.
6: Vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkuji.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak...
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání,
4: to je
8: bezvadný prostředí.
4: To
8: akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No,
4: to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání to... zůstává,
4: koupání to je hlavní.
1: A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláně na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláně jsem byla, ale nevím, bohužel teda to...
8: No, to je jasný, že ne, to já vím. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7 A, B, C... A na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. K tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
11: Strana A. A teď narysujeme na stranu... stranu B. Strana B.
12: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
13: Plhá, se hlásí.
14: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
12: Prosím tě, sedni si. Soudruhu Kroupot jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
13: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.
12: No a co?
13: Že už začne hodina.
12: Ano.
13: Ano, už je čas, musíme jít.
12: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
13: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, i když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni... Jako,
1: řešili hrdobce.
4: Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak, už protože jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehraje. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného, pověste něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme si jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme zatím, auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano. Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc s Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Tak počkej ty, mám anebo nemám? No.
3: To přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jak živa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: Tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tedy nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnáš už zase. Řekni jasně, jo anebo ne.
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmel Donner Wetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Večeře je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Jablonci nad Nisou pokračují letní opravy silnic. Radnice v Novém Boru nechala vydezinfikovat kontejnery na odpad. Lidé v liberecké zoo uvidí nová mláďata zeber i kozorožců. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Vedení Jablonce nad Nisou nechává v létě opravit povrch v několika ulicích. Stavbaři pokládají nový asfalt v ulicích Petřínská, za Plynárnou a na Čihadle, oznámil to magistrát. V ulicích bude kromě lepšího povrchu i nové vodorovné značení.
4: Nový asfalt už dělníci položili v Mozartově a v Belgické ulici a také na části parkoviště na Horním náměstí. Vedení města ale upozorňuje, že na některých místech ještě můžou pokračovat dokončovací práce a obnova značení. Řidiče proto nabádá k opatrnosti a trpělivosti. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: Veřejné kontejnery na odpad v Novém Boru na Českolipsku jsou vyčištěné a vydezinfikované. Radnice u odpadové firmy objednala pojízdnou mycí linku, ve které nádoby prochází několika stupňovým čistícím procesem. Cílem je omezit v letních měsících zápach, množení bakterií a hmyzu.
5: Mluvčí města Jiří Lebiš uvedl, že důležité je i estetické hledisko. Radnice ze stejných důvodů doporučuje očistu kontejnerů i majitelům rodinných domů, kteří mají menší nádoby o objemu 120 a 240 litrů. Zařídit si to ale musí sami. Je k tomu vhodné použít vodu s běžným saponátem a dezinfekci určenou do venkovního prostředí. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci můžou v některých výbězích a voliérách vidět nové přírůstky. Kde se mláďata nachází, se dozvědí také díky novému infostánku u hlavního vchodu. Odborní lektoři tam návštěvníky informují i o komentovaných setkáních a dalších speciálních akcích. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Poslanci vládní koalice budou muset veto přehlasovat 101 hlasy. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Pavel využil pravomoc vrátit zákon sněmovně po třetí. Je to ale poprvé, co vetoval zákon kabinetu Andreje Babiše z ANO. Sport. Bosenský záložník Ermin Mahmič zatím zůstává hráčem Slovanu Liberec. Potvrdil to na předsezónní tiskové konferenci sportovní ředitel Theodor Gebreselassie. Zároveň však připustil, že k přestupu ještě může dojít.
6: S Erminem to vypadá následovně, teď se připravuje ještě individuálně, má plán a měl by se připojit v následujícím týdnu osobně tady, pokud se něco do té doby nestane. Počasí.
2: V noci bude převážně oblačno a místy s přeháňkami, zejména na horách, nejnižší teploty klesnou k 10 stupňům. Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost s přeháňkami, zejména na horách, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Odpoledne a večer bude přeháněk i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci se v Americké ulici střetla dvě osobní auta. Na místě probíhá vyšetřování. Projíždějte tudy opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Příjemné odpoledne 23. července. Máme 4 minuty po 17. V Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. A co jsme pro vás z našeho dnešního vysílání vybrali? Českolipské muzeum představilo výsledky archeologického průzkumu budov u renesančního Červeného domu. Zítra vstoupí do kin nový český snímek režiséra Bohdana Karáska Mistryně. Dům dětí a mládeže v Liberci má stále místa na příměstských táborech. O tom tedy budeme mluvit v následující hodině, kterou otevře už za pár minut Miroslav Holubec souhrnem regionálních zpráv. Filip Majsl přeje hezký poslech.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na staveništi nové přeložky silnice číslo 13 ve Lvové u Renoltic na Liberecku skončily práce na archeologickém průzkumu. Naplno tak mohly začít práce na zakládce nových mostů a opěrných zdí, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Je to stavba na 2,5 roku, čeká nás výstavba z několika mostních objektů plus kanalizace přeložky inženýrských sítí.
1: Stavbaři v Turnově pokročili při stavbě nové sportovní haly. Na novostavbě v lokalitě Turnov 2 začnou pokládat střešní vazníky, informovala o tom radnice. V následujících dnech budou dělníci zastřešovat část hřišti. Pracují také na železobetonové konstrukci a už i v interiéru.
3: Na nové sportovní hale se už také betonují podlahy a připravují se drážky na elektroinstalaci. Stavební práce postupují také v okolí haly. Radnice nechává vyměnit inženýrské sítě.
1: Z toho důvodu je i zavřená Alšova ulice. Liberecký dům dětí a mládeže Větrník má stále volná místa na některé tábory. Podle ředitelky Větrníku Marty Kultové jejich počet každým rokem roste. Letos jich dům dětí a mládeže nabízí dohromady 90. Rodiče můžou děti hlásit až do začátku turnusů. Samoobslužnou prodejnu lokálních výrobků otevřela dnes v budově Krajského úřadu Libereckého kraje Agentura regionálního rozvoje. Obchod bude fungovat 24 hodin denně, lidé se do něj dostanou pomocí mobilní aplikace. Více se k tomuto tématu dozvíte po přehledu v našem vysílání. Návštěvníci Liberecké zoo si zítra můžou přijít zacvičit jógu pro pandy červené. Lekce se v létě konají každý čtvrtek od 7.30 a od 17.45. Příspěvkem zájemci podpoří organizaci Red Panda Network, která se na ochranu pand červených zaměřuje.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: No, dnešek nebyl v Libereckém kraji bůhví jak teplý, ale rozhodně byl alespoň částečně slunečný. Co nás čeká dál, to už prozradí Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Nejprve tedy k tomu, co nás čeká večer, v noci a ráno. Na co se máme připravit v Libereckém kraji?
2: Tak teďka nejbližší takové 2-3 hodiny nebudou zásadní změny. Většinou je polojasno až oblačno a teplota takových asi 19 až 22 stupňů. Čili přesně jak jste řekl, není moc horko, není moc zima, je to tak akorát. A v noci očekáváme trošku více oblačnosti, většinou oblačno, a postupně se budou vyskytovat nějaké přehánky a teploty by do rána měly klesnout zhruba na 13 až 10 stupňů.
1: A jaký bude čtvrtek 23. července?
2: Vypadá to, že bude trošičku chladnější a deštivější, než byl dnešek. Očekáváme dopoledne většinou oblačno až zataženo, na většině území přehánky, na horách i možnost trvalějšího deště. A teplota přes den by měla vystoupit na 17 až 20 stupňů, čili trošičku chladněji než dneska, nad Českolipsku možná až 21 stupňů. A očekáváme mírný na horách čerstvý severozápadní vítr, čili hlavně na těch horách bude větrno.
1: Jak by řekl klasik, tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný. V následujících dnech uvidíme.
2: Pardon, že ruším, v době, o které mluvil ten klasik, to bylo ještě podstatně horší.
1: Tak v tom případě jste nám vlil optimismus dožil. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Tak tedy pravil Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem a za malou chvíli už zamíříme do samoobslužné prodejny v Libereckém kraji.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Českém rozhlase Liberec návštěva z poloviny 80. let. Hana Zagorová a Karel Wagner, Hej mistře basů. To je rozhodně jedna z těch písniček, které nestárnou, a takové písničky vám nabízíme v podstatě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A vlastně ve stejném režimu, tedy 24/7, bude mít otevřeno nová prodejna regionálních výrobků v budově krajského úřadu v Liberci. V obchodě nebude žádný prodavač, vše je založeno na bezobslužném prodeji a kraj chce touto formou podpořit lokální výrobce a ukázat, že chytré technologie nákupu by se mohly uplatnit i na menších obcích.
1: Počkáme, až přijdou všichni, jestli pípám správně.
2: Jako první si vstup do nové prodejny vyzkoušel hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj a nešlo to bez problému.
1: Chyba. Nastala chyba při komunikaci se serverem.
3: Vidíte si Wi-Fi, někde zlobí krajská Wi-Fi.
4: Tak.
5: Vemte si košíček a můžete si něco nakoupit.
6: Najdou tady zákazníci výběr produktů značek Liberecký kraj sobě, což je projekt na podporu regionálních výrobců.
2: Říká k nabídce Petra Handlířová z agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje.
6: Na webu těch značek profiluje už téměř 400, ale aktuální výběr tady je zhruba z 33 značek. Podařilo se sem dostat průřez celým portfoliem od potravin trvanlivého charakteru přes sklářství, keramiku, domácí potřeby, místní knihy až po hračky.
7: Naskenujte prosím zboží.
8: QR kódem se přihlásit tady dole. Tak. A je to.
2: Zákaz.

0: Zákazník se do bezobslužné prodejny dostane pomocí mobilní aplikace Store a vysvětluje za dodavatelskou firmu Pavel Kozler.
1: Když vyjdete, tak vlastně nakupujete jako v běžném obchodě a na konci jdete zaplatit na samoobslužnou pokladnu, platba pouze kartou a zase odcházíte, že si pípáte přes aplikaci pomocí QR kódu.
0: Do budoucna má prodejna rozšířit sortiment také o regionální potraviny určené pro rychlou spotřebu. Zatím si je možné jejich dodávku do obchodu předem objednat, ukazuje Petra Handlířová.
2: V prostoru prodejny je výdejní box, který má chladící část a je možné po dohodě s tou regionální značkou si nechat do toho boxu zaslat třeba mléčné výrobky, které potřebují určitou teplotu.
0: Že nebudu teda já třeba jako zákazník muset jít na druhý konec kraje třeba do Jilemnice, že bych chtěla od nich jogurty, ale nechám si je poslat sem.
2: Přesně tak.
1: Samozřejmě celý prostor je monitorován, aby nedocházelo k nějakým nekalostem. Nad celým prostorem dohlíží služba pultu centrální ochrany.
0: Samoobslužná prodejna má zároveň sloužit jako propagační místo pro regionální výrobce.
2: Takže se chystáme sem zvát školy, zvát sem právě výrobce, pořádat tu různé dílničky, workshopy, sezónní akce.
0: První velkou akcí bude Den regionálních potravin v polovině září. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Máme 2 minuty po půl šesté a my vám v této hodině v Českém rozhlase Liberec nabízíme to nejzajímavější z našeho dnešního vysílání a v rámci Dne v kraji zavítáme také do západnější části Libereckého kraje. Červený dům v České Lípě začal odhalovat svou minulost. Odhalují tedy archeologové, kteří právě teď dokončují první etapu záchranného průzkumu. A reportér Jiří Jelínek nám odpoledne přiblížil, co zajímavého se archeologům podařilo objevit.
1: Z jejich pohledu asi nejzajímavější nálezy tvoří trojice základů topných těles, které se skrývaly pod podlahou. Zatím není zcela jasné, zda historicky sloužily pro barvení látek nebo provoz cukrovaru. Za skoro 500 letou historii stavby se toho mezi jinými zdmi odehrávalo skutečně hodně. No a našly se i ale různé další pozůstatky dávné činnosti, například štětec, který ještě ani není úplně stvrdlý, dále zbytky různých pigmentů, malý ozdobný kovový lovecký pes nebo lahvička inkoustu, který je dodnes tekutý. Stačilo by jen smočit husí brk a mohlo by se s ním psát. Dále tam byla třeba krabička od hodně starých cigaret, sirky, no a většina nálezů zatím ale není přesně datovaná, ale už teď se archeologům podařilo vyplnit plno bílých míst v historii této významné česko-lipské stavby.
0: My už jsme zmínili, že se jedná o první fázi průzkumu. Co se bude hledat v těch dalších?
1: No tak ten průzkum bude pokračovat dál, zatím se archeologové skoro nedotkli zdí v horním patře, které by mohly skrývat historické fresky a podobně. Průzkum bude pokračovat i poté, co si Červený dům z 16. století a dvě o něco mladší přilehlé budovy převezmou stavebníci, kteří objekty doposud sloužící jako depozitář a odborné dílny přebudují na novou pobočku Českolipského vlastivědného muzea a galerie. To je důvod, proč s archeologickým průzkumem vůbec začalo. Jak vysvětlil vedoucí historického oddělení muzea Vojtěch Novák, archeologové nekopou tam, kde to není z jiných důvodů potřeba.
0: No a kdyby přestavba budov měla být dokončená?
1: Pravděpodobně někdy v druhé polovině roku 2028, pokud tedy samozřejmě vše půjde dobře a podle plánu. V Červeném domě bude nová expozice barvířství, které má v České Lípě historicky silnou tradici, také expozice zaměřená na historii tohoto renesančního letohrádku. Dále se tam vrátí také různé dílny a podobně. Původně byl letohrádek vystavený jako takový rekreační objekt, kde se panstvo scházelo při lovech, ale jak už jsem naznačil, historie domu a jeho okolí je mnohem pestřejší. Místo by mělo tvořit takový doplněk sousednímu vodnímu hradu Lipí a také centru textilního tisku. Místní radnice navíc připravuje i novou podobu prostranství, které se mezi těmito budovami rozkládá. Myslím si osobně, že je na co se těšit.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Prostý. Ano, je to prosté, posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. V Libereckém domě dětí a mládeže Větrník hlásí velký zájem o příměstské tábory. Několik volných míst ale ještě zbývá. Rodiči totiž můžou děti přihlašovat až do začátku jednotlivých turnusů. Jak to ve Větrníku teď během letních prázdnin vypadá, zjišťoval redaktor Jan Rozum.
1: Tam se okrátku 15 minut po výšku slačina pití zákon.
2: Vy vedete divadelní příměstský tábor, chystá se i nějaký výstup, třeba nějaké představení úplně na závěr tábora?
3: Ano, chystá, to je tradiční, vždycky v pátek máme pro rodiče a pro známé a kamarády nějaký výstup.
2: Říká jedna z vedoucích Laura Levko. Její tábor si pochvalují i děti.
4: Mně se tady líbí moc, je to velice zábavné a přínosné pro mě.
2: Kájo, jak se ti tady líbí, jak si užíváš divadelní tábor?
5: Moc ráda, chodím sem už třetím rokem a moc mě to tady baví.
2: S ředitelkou Domu dětí a mládeže Větrník tady v Liberci teď sedím v místnosti, kde se koná výtvarný tábor. Tady kolem nás se ozývají dětské hlasy, je slyšet, že děti se tady ty příměstské tábory užívají. A tak jaké tábory letos nabízíte?
6: Nabízíme celé spektrum táborů, vyjmenovávat je nebudu, protože jich je přes 90, takže to bychom tady strávili dlouhou dobu. Nicméně máme sportovní a pohybové, rukodělné tábory, pak to jsou třeba přírodovědné tábory, jazykové tábory.
2: A když se budeme bavit o těch příměstských táborech, jaký je o ně zájem?
6: Zájem je o ně veliký a myslím si, že to je i dáno tím, že jsme ty kapacity vlastně navýšili a rodiče mají možnost se přihlašovat na tábory od toho spuštění, které začíná v únoru, až do začátku táborů.
2: Říká ředitelka Domu dětí a mládeže Větrník Marta Kultová. Jeden z táborů je určen i pro mladší děti, a to ve věku od 3 do 6 let. Pokračuje jeho vedoucí Martina Janecká.
3: Zrovna tady děti stříhají kytičky, které lepíme na špejle.
7: Já mám růžovou kytičku a potom tam jsou tři zelené okvětní lístky, ty listy.
2: Říká účastnice tábora. Dům dětí a mládeže Větrník hlásí na následující příměstské tábory ještě pár volných míst. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
0: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: 17 hodin 49 minut, společnost vám i nadále dělá Český rozhlas Liberec a posloucháte Den v kraji. O mistrovských zkouškách, které nám připravuje život, je nový český snímek Bohdana Karáska Mistryně s Marií Švestkovou v titulní roli. Hned pod festivalu v Karlových Varech ho mohli v předpremiéře vidět v libereckém kině minulý týden i zaměstnanci dopravního podniku a krajské nemocnice, kde se mimo jiné film natáčel. A právě s oběma jmenovanými, tedy herečkou Marií Švestkovou a režisérem Bohdanem Karáskem, si krátce před projekcí povídala redaktorka Jana Švecová. Tu samozřejmě zajímalo, proč si Bohdan Karásek vybral jako kulisu k filmu právě Jablonec a Liberec.
2: Liberec bylo hned druhý město, kde jsme byli, který nás vlastně hrozně zaujalo. A mě vlastně, to byl ještě ten scénář v naprostém zárodku, tak mě vlastně zaujala i ta možnost toho přejíždění mezi Jabloncem a Libercem. A vlastně až tehdy jsem umístil bydliště hlavní hrdinky a jejího partnera do Jablonce, s tím, že hrdinka pracuje ale v Liberci a konkrétně v té liberecké nemocnici a každé ráno takhle dojíždí z Jablonce do Liberce.
3: Kolikrát jste musela absolvovat tu cestu mezi oběma městy tramvají?
4: To si nespomínám. Já myslím, že to byl jeden den, kdy se vlastně všechny ty scény točily. Takže to bylo opravdu hodněkrát.
3: Nastiňte trošku posluchačům, o čem ten snímek je.
4: Monika je 35letá žena, která se potká se svým bývalým manželem, se kterým nemohli mít dítě. Potkává se s ním v okamžiku, kdy už čeká dítě se svým současným přítelem. A to v ní spustí takovej kolotoč myšlenek, co by kdyby, co mohlo být, nebylo, jestli je to všechno tak, jak má být, jestli to všechno není tak, jak nemá být.
3: Vlastně vztahové záležitosti nejsou ve vašem prvním filmu, to už bylo ve snímku Karel, já a ty a vlastně i Milostné písně. Je to téma, které jste si vybral jako scénárista, jako režisér, která vás nějakým způsobem zajímá, chcete ho rozvádět a přivádět k hlubšímu zamyšlení?
2: To základní téma, který mě asi zajímá, je nějaký pobývání lidí spolu a nějaká lidská blízkost, která se může navázat i napříč takovým klasickým formalizovaným vztahům. Že prostě lidi se k sobě dostávají takovýma nečekanějšíma peripetiema a příběhama a těch možností blízkosti je hrozně moc a můžou být i nezávislí na tom, co nám jako tak přikáže ta společenská konvence. Takže toho se asi dotýkám ve většině svých filmů. No.
5: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo? Tisíckrát omletá otázka. Co by kdyby, to je vždycky téma.
6: To je velký téma, no. Možná vůbec největší.
3: Snímek Mistryně Bohdana Karáska uvidí diváci v českých kinech od 23. července. Kromě představitelky hlavní role Marie Švestkové se v hlavních rolích představí například Jiří Havelka, Lukáš Bouzek nebo Taťána Medvecká. A v epizodních rolích pak diváci uvidí i některé herce Šoldova divadla.
7: Já tě měl tam pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl.
1: Pozvánkou na snímek mistryně, tedy kolegyně Jana Švecová, završila dnešní Den v kraji, ovšem den a vysílání v Českém rozhlase Liberec zdaleka nekončí. Za 8 minut pro vás bude mít Miroslav Holubec zprávy, ty klasické rozhlasové, ovšem pokud sledujete televizní zprávy, tak možná následně budete znát hosta dalšího setkání u mikrofonu. Pozvání do pořadu totiž přijala redaktorka České televize Jana Šrámková, která diváky pravidelně informuje o dění v Libereckém kraji a zpovídat jí bude kolega Petr Kumfe. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším opět na slyšenou.
8: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: V Jeseném na Semilsku chystají sanaci staré ekologické zátěže. V Česku loni přibylo kyberútoků. V Liberci vzniklo komunitní bydlení pro děti v krizových situacích. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký podvečer. Liberecký kraj podpoří přípravu sanace ekologicky dlouhodobě zatíženého území železniční stanice v Jeseném na Semilsku. Znečištění je pozůstatkem po provozu podniku Chema Horní Počernice, který na místě skladoval průmyslová odmašťovadla a rozpouštědla. Kraj spolu s obcí a správou železnic zažádá o evropskou dotaci. Pokud vyjde, sanace by mohla začít v příštím roce, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
2: Práce by mohly začít někdy v konci příštího roku. Pak 3 roky by se vlastně musela odtěžit ta zemina kontaminovaná a samozřejmě se tam je vytvořit nějaké i pasy, které zamezí nějakému dalšímu prostě šíření toto území.
0: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal Český rozhlas. Podle zprávy se také české instituce zapojily do úspěšných mezinárodních operací proti nepřátelským aktérům, které třeba proti skupině APT-28. Detaily jsou na serveru i rozhlas. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o 2 domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic, doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
3: Velmi často k nám přichází děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal s americkým velvyslancem při NATO Matthewem Whitakerem. V Kyjevě spolu mluvili o dodávkách raket Patriot, které Ukrajině zajišťuje iniciativa PURL. Zelenský to napsal na síti X. Dodal, že střely jsou pro Kyjev prioritou v obraně proti ruským masivním útokům. S americkým velvyslancem jednali také o vzájemné obranné spolupráci. Spojenecké země v rámci iniciativy PURL nakupují Ukrajině vojenské vybavení od Spojených států. Mezi členy skupiny je nově také Česko.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, místy přeháňky, zejména na horách a nejnižší teploty, které klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítra přes den očekáváme zpočátku velkou oblačnost s přeháňkami, zejména na horách. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Odpoledne a večer bude přeháněk i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů, na horách to bude 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci ve Starém Harcově je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Smolný vrch, a to mezi křižovatkami ulic Pekárkova a Na Zhořelci. Omezení potrvá do konce července. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
4: Vítejte u poslechu pořadu Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Moje jméno je Petr Kumfe a dnes se podíváme, no možná na konkurenční médium, podíváme se totiž do televize, protože já vám chci představit svoji kolegyni Janu Šrámkovou, redaktorku České televize, kterou určitě znáte, která pravidelně se objevuje ve zprávách a pravidelně vniká každý večer do vašich obýváků. Hezký den, ahoj Jano.
5: Krásný den, Peťo, krásný den, posluchači.

0: Posloucháte Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Už úvodem jsme si řekli, že se podíváme na redaktorku České televize Janu Šrámkovou. Jano, ty už pracuješ v médiích, teď to bude docela dlouho, protože my se známe z jednoho soukromého rádia a já jsem tak počítal, jak je to dlouho a je to neuvěřitelných, řekni to ty.
1: Já bych řekla, že 35 let, taky jsem se to snažila, ty jsi říkal 30 let, a říkám, ne, to musí být víc, takže 35 let minimálně bych řekla,
0: tak,
1: že to je.
0: A potkali jsme se vlastně na rádiu shodou okolností, které vysílalo na té samé frekvenci, na které se potkáváme dneska, které už 28 let s námi v éteru není. Ale co si dělala předtím? Jana Šrámková chodila do školy, studovala a pracovala a pak teprve nastoupila do rádia. Co bylo před rádiem?
1: Nikdy jsem neplánovala, že půjdu do rádia, do televize, to vzniklo úplně tak nějak spontánně. Já vlastně mám sklářskou školu, výtvarné vzdělání, moje maminka vždycky si myslela, že budu návrhářka nebo ilustrátorka dětských knížek, to se úplně nevyplnilo, ale šla jsem vlastně do toho sklářského průmyslu, dělala jsem uměleckou mozaiku a potom jsem šla pracovat k jednomu fotografovi, taková holka pro všechno, grafička, zase jsem se trošku držela toho výtvarna, no ale pořád, jak jsem jezdila v autě, poslouchala jsem rádio a vždycky jsem si mluvila sama pro sebe. Já jsem si vlastně moderovala v tom autě a vyprávěla si. No a pak se najednou v tom rádiu jednom objevil inzerát, že schání zprávařku. A to bylo právě to rádio, kde my jsme se potkali. A tak jsem si říkala, tak já to zkusím, že to tak baví. Řekla jsem šéfovi, já se hlásím tady na to místo. On říkal, no jo, tak si to vyzkoušejte. A pak se mi zase hned vrátila. No, už jsem se nevrátila, protože prostě mi to tak chytlo, že pak už ta média, i když s přestávkami, i s přestávkami, ale pak už to bylo.
0: Jana Šrámková, můj dnešní host v Setkání u mikrofonu. Povídáme si o médiích, podíváme se taky trošku do zákulisí, řekneme si, jak se vlastně vyráběly rozhlasové zprávy na soukromé stanici před, jak už jsme řekli, 35 lety. No a víc o tom zase třeba po písničce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte pořad Setkání u mikrofonu. Mým hostem je Jana Šrámková. Teď někteří z vás, kteří jste přišli k rádiu, až teď si říkáte: Jana Šrámková, kde? Já už jsem to slyšel. No, možná neslyšel, spíš četl v titulku ve večerních zprávách na České televizi. Pojďme se nejdřív podívat tedy na ty tvoje mediální začátky, jak se vyráběly zprávy na soukromém rádiu. Tam vlastně nebyly prostředky, že by někdo někde běhal s mikrofonem.
1: Ne, tam to bylo jinak. Uh-huh. Když jsem dělala zprávařku, tam vlastně to všecko bylo o počítači. Uh-huh. Sedět u počítače, hledat, co se stalo rychle, aby to co nejdřív bylo venku, takže vytisknout, sednout za mikrofon a hned, jak ty zprávy skončily, tak hledat zase další novinky, aby to zase šlo co nejdřív ven. Hlavně si nezapomnout ty papíry někde před tou kabinou, odkud se vysílalo, protože to bylo nejhorší. To byla taková můra všech zprávařů.
0: A já jsem si z té doby odnes jeden zvyk. Já když přečtu něco, nejenom v rádiu, ale obecně, když je to nějaký text, který mám vytištěný na papíře, i když třeba je to při tlumočení, tak to, co jsem přečetl, tak škrtám. To byl takový zvyk v rádiu, aby když přišel někdo do rádia a našel tam ježiš informace z Jizerských hor, ale už je škrtnutá, to znamená, že už ji někdo četl. Ty ses potom posunula mediálně do dalších médií. Jak se člověkovi stane, a teď to bude, protože oba dva jsme zasaženi médií, ale já se pořád setkávám s tím, že se bavím s lidmi a říkají: no jo, práce v televizi. Tam se hned tak někdo nedostane, to je prostě... Tam musíš někoho znát a musíš vědět a musíš chtít něco a to je prostě, to je práce snů. Je práce v televizi práce snů, Jano?
1: Tak pro mě možná byla, nebo je práce snů, rozhodně to je koníček. Ale já bych ještě, než úplně utečeme od toho prvního rádia, tak zmínila, že já jsem vlastně na ten inzerát odpovídala proto, protože potřebovali sehnat náhradu za Ivanu Bernátovou,
0: jo.
1: Kterou tady všichni znáte, ano. Určitě znají posluchači.
0: Tak on ten mediální rybníček tady na severu Čech je poměrně malý a vlastně všichni jsme se potkávali v nejrůznějších rádiích, ať už soukromých, anebo teď na Českém rozhlase. Tak to je krásný, že tady mám u stolu nejenom redaktorku České televize, ale mám tady náhradnici za Ivanu Bernátovou.
1: Za Ivanu Bernátovou, ale pozor, a Lída Jiroutová, dříve ještě Štálíková, tam tenkrát nastupovala mezi mladými děvčaty, která měla vlastně posílit ten náš tým a jak je vidět, Lídu to taky vzalo, protože Lída doteďka za tím mikrofonem je a doufáme, že ještě dlouho bude.
0: Tak ona spousta lidí vlastně prošla tím naším rádiem. Já bych chtěl za všechny jmenovat zase lidi, co se dívají na televizi. Pořad o zahradničení. Dana Makarlíková vlastně byla naše kolegyně.
1: Ano, přesně tak.
0: Dokonce já osobně jsem s ní dělával nedělní soutěže. Teď možná někdo si řekne a jo a to bylo v loni, předloni. Ne, přátelé, je to opravdu, je to 28 let, co to rádio nevysílá a je to dobrých 30 let, co tyhle ty pořady běhaly.

0: Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec, můj dnešní host Jana Šrámková, povídáme si o tom, jak to chodí v médiích. Tak, a já už jsem v tom předchozím vstupu říkal, že pro spoustu lidí je práce v televizi takového něco, jako kdybych řekl, tak staň se kosmonautem, ježiš, to ani nejde. Tak ta práce v televizi je takhle vnímaná tou veřejností. Je těžké stát se redaktorkou České televize?
1: No, já doufám, že to není úplně lehké, protože já si myslím, že to nemůže dělat každý. Mm-hmm. Možná plno lidí by to chtělo zkusit, ale potom narazí, protože skutečně k tomu člověk musí mít určité vlohy. Musí mít nejen odvahu a chuť, ale já si myslím, že mě osobně teda strašně pomohlo, já to vždycky připomínám na těch třídních srazech, že jsem od malička recitovala. Že jsem pracovala s tím hlasem, doufám, že uměla pracovat s tím hlasem, a to mě jako moc pomohlo už v tom rádiu, protože potom jsou lidi, kteří to chtějí dělat, ale s tím hlasem pracovat úplně neumí a pak se to buď musí naučit, nebo jdou na nějaké školení, a to už je vlastně trošičku brzdí. Takže jako to je ten základ. Pak teda chtít překonat, dát tomu hrozně času, protože ono to je krásný dělat v televizi, ale dokud si to člověk nenastaví,

0: že takových bylo mnoho, se kterými jsem se setkala ve své praxi, ale že si myslí, že zapotřebí hezká tvářička. O tom to vůbec není. Tam opravdu člověk musí mít přehled, musí mít k tomu určitý vlohy. Protože někdy ani ta snaha, obrovská snaha je vidět, že nestačí, že ten člověk strašně chce to dělat, snaží se, ale prostě když tomu ty vlohy nemá, tak je to takový spíš trápení.
1: Tak pro nás, co nemáme tu hezkou tvářičku, je tu pořád ještě rozhlas. Já se tě zeptám, přináší ti ta práce v televizi i nějaký výhody, že tě třeba někdo pozná, řekne, je tak... Já vám tady navážím těch jahod trošku víc.
0: Ne, teď mě to budou asi závidět. Já si myslím, že ano, pokud mě takhle poznají, tak to má určité výhody. Jako když řeknou, je paní z televize, já teď si nevzpomínám na nějaký určitý příklad. Myslím si, že tuhle jsem dostala jednu, když jsem kupovala kytičky v jednom obchodě, já si myslím, že mě ji všechny nezapočítali. Protože vědí, že paní z televize.
1: To je ta výhoda.
0: A protože to je soukromník. Jo, jako někdy to má tyto výhody, ano.
1: Na to, jak se připravuje televizní reportáž, se podíváme zase v tom dalším vstupu. No a pro vás, co jste přišli k rozhlasovým přijímačům až teď, tak posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte pořad Setkání u mikrofonu a mým dnešním hostem je Jana Šrámková, redaktorka České televize. No a moje jméno je Petr Kumfe.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Setkání u mikrofonu Český rozhlas Liberec, můj dnešní host Jana Šrámková, redaktorka České televize. Pojďme se podívat, co ta práce obnáší. Ono to vypadá pak večer v té televizi, kdy už je ta reportáž hotová, že to je takový, jako že někam jedete s kamerou, někdo vám něco řekne, někdo to sestříhá a za hodinku jdeme domů. Takhle to ale není. Já jsem svýho času před mnoha lety taky pracoval v televizi a vím, že leckdy to jsou kontroverzní témata, leckdy ti lidi vůbec nechtějí mluvit do kamery, leckdy člověkovi je to samotný takový chápu, že nechcete mluvit, ale já tu větu od vás opravdu potřebuju. Jak vypadá tedy tvůj pracovní den, který večer končí tím, co vidíme v televizi?
1: No, určitě ne tak, jak si někteří představují. To já jsem slyšela i strašnější představu, než si teďka jmenoval. Jakože kdo vám píše ten papír, který tam večer přečteš ve zprávách, tak jo. To už jako vůbec je extrém. Takže ne, v podstatě i když vlastně teď mám volno, tak já už musím plánovat to, co budu točit příští týden. Nejde přijít do práce, rozlídnout se a říct, co bych asi tak dneska dělala. Ne. Už by to mělo být tak trošku jasné, co točíme minimálně den předem, protože musí se to domluvit ideálně, když pokud to je něco, není to takzvaně aktuálka. Takže obtelefonovat ty lidi, zjistit si k tomu, samozřejmě vědět, co točím, nehledat až potom na tom place, kam jsem to vlastně přišla, co se tady děje. Takže vědět, co točím, co od toho chci, jak to správně vyzdrojovat, aby to bylo samozřejmě vyvážené. Jo? Nemůžu si to dělat, jak mě by se líbilo, ale aby to teda opravdu bylo vyvážené. No potom teda jdeme na ten plac, točíme, někdy to jde líp, někdy hůř, samozřejmě jsou témata, která mám tak jako za odměnu, to jsou takový ty zoologický, botanický a tak dále, ale to samozřejmě není každý den. No a když natočíme, tak rychle odpoledne zpátky, taková druhá hodina ideál, když přijdeme, protože pak vlastně začne ta důležitá práce vybrat z těch rozhovorů. Někdy to jde krásně, jak když ty lidi jsou struční, jasný, tak se s tím pracuje krásně, ale někdy to jsou dlouhosáhlý věty a my v tom musíme najít to gro, to nejdůležitější vybrat, ale neskreslit to. Napíšu to, zase dělám já, vystříhám si, napíšu tu reportáž, tak pospojuju to těmi větami, aby to mělo hlavu, patu, to pořád dělám já. Já teda i stříhám s pomocí svého kameramana a pak samozřejmě kontrola, jedna kontrola, druhá kontrola, no a večer nejlépe dost včas na to, kdyby tam byla zapotřebí ještě nějaká změna, odeslat do Prahy, tam to kontrolují, když je tam potřeba něco změnit, posílají zpátky. No a takže do večera a musíme čekat opravdu na to, až oni řeknou ano, je to v pořádku, můžete do televize. Takže nám začíná práce obvykle v 8, ale do 18 jsme v práci. A skutečně to není o tom, že bychom někde koukali, že by nám někdo strčil papír do ruky. Všechno to je na nás.
0: Teď jsme se bavili o takových těch dlouhodobějších tématech, takový ty, nechci říct neaktuální věci, ale takový ty spíš věci volnočasový, ekonomický a tak dále. Témata si navrhuješ sama, nebo třeba přijde z Prahy, dejme tomu, chceme točit o tom, že chalupy v Jizerských horách cenově vyskočily, něco o tom natočte, nebo to nabídneš sama?
1: Je to různé. Když je to celostátní téma, jak teďka si říkal, chalupy vyskočily, tak to obvykle bývá celostátní téma, do kterého oni potřebují zmapovat, jak je to v různých regionech. Takže pak řeknou, potřebujeme, aby si zajela tam a tam a zjistila, jak je to u vás. A to si skutečně určuje Praha. A to jsou celostátní témata právě proto, abychom zmapovali různé regiony. Ale jinak to je skutečně na mě a kolikrát je opravdu důležité natočit ten den i to téma, který já nabízím, který já jsem vymyslela, já nabízím a k tomu ještě musím stihnout dojet právě tady proto, aby jsme to odeslali tomu Pražákovi, tomu redaktorovi, který si to zpracovává potom už sám.
0: My jsme tomu říkali hrubý materiál.
1: Ano, pořád to jsou hrubáče.
0: To třeba nejčastěji byla zimní údržba. To asi bylo nejvděčnější v uvozovkách téma.
1: No, to máme moc rádi.
0: Začalo sněžit, tak jak to vypadá v Libereckém kraji?
1: Ano, no, máme moc rádi, že začne sněžit, to už se vždycky těšíme, jak kloužou kamiony do Harachova. To je věčné, vděčné téma.
0: My jsme zase stěhovali krokodýla v Ústecké zoologické. Vždycky na jaře byla ta reportáž o tom, jak se stěhuje ven a na podzim byla ta reportáž, jak se zase stěhuje z toho výběhu zase zpátky.

0: Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
1: Jana Šrámková je mým dnešním hostem v pořadu Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Povídáme si o reportážích, teď jsme se bavili o takových těch oddychových nebo ekonomických tématech, ale co jsou takový ty aktuálky, nehody, bouračky,
2: požáry,
1: vraždy,
2: vichřice,
1: leckdy to není tak úplně jednoduchý. Přece jenom člověk se dostane na místa, kde vidí věci, které by možná jako běžný občan neviděl. Jak se potýkáš s tímhle, takový ty nehody?
2: Já dělám v České televizi 11 let. Ano. A předtím jsem 8 let, můžu to říct, dělala v televizi Prima. To samozřejmě ta má trošičku jiné schéma, takže tam skutečně každá nehoda, každá vražda. A tak člověk už vstával se strachem, jestli když zrovna nespal v noci, se něco nestalo. Tak to naštěstí tady úplně až takhle to nevnímám, že bychom to měli, ale když jsou vichřice, padají stromy, požár, když je, no tak prostě musíme vědět, na to jsou ty služby a kdo má službu, tak vlastně slouží i v noci, to znamená je na telefonu. Takže musíme vědět, musíme být připraveni vstupovat, dokud je potřeba vstupovat, dokud se tam něco děje a tak. Možná je i zajímavé, že vlastně dneska to nejsou už ty přenosové, nebo málo kdy jsou přenosové vozy, my už máme takzvané baťohy, to má ten kameraman na zádech, takže v podstatě my vstupujeme a to okolí ani nevnímá, že už to jde ven do té televize, že to je vlastně ohromně aktuální. Takže nám se stávají i takové veselé příhody, že já vstupuju a někdo tam ke mně přijde, začne na mě mluvit a neuvědomuje si, že já si nemluvím pro sebe, ale že skutečně jsme venku.
1: Jasně. No, mně spíš šlo o to, jestli se člověk musí i trošku jakoby obrnit proti tomu venku, protože já si vzpomínám na jednu svoji reportáž, ztracená holčička, viděli jsme tu rodinu, holčička se našla, ale rovnou si ji vlastně odvezla sociálka. Je to před 25 lety a přece jenom ve mně jako to bylo takový ten pocit, že jsme sice jako pomohli najít holčičku, ale vlastně mě jí bylo strašně líto. A trvalo mi potom strašně dlouho, kdy jsem se potom jakoby obrnil, že jsem sice osudy těch lidí sledoval, ale už potom mě to tak nerosekalo. Jako to mají doktoři, jako to mají policajti, hasiči, kdy prostě ano, zachráním život, ale prostě nemůžu brečet nad každým promarněným osudem.
2: No, je to těžké, protože my vlastně, když je smrtelná nehoda, tak my tam jedeme. Teď my z toho máme přenášet, ale člověk vlastně vždycky by měl asi myslet na to, že to může vidět někdo, kdo ho zná, někdo z rodiny. A v tu chvíli nám to možná jako novinářům ne vždycky dochází, protože my jsme tlačeni k tomu podat co nejvíc informací, zjistit co nejvíc podrobností, samozřejmě s tím ukazováním obrázků, tam už je to jasně nastavený, ale chce se po nás co nejvíc podrobností a možná někdy si ani neuvědomujeme, jak moc můžeme třeba nějakými podrobnostmi ublížit rodině, která to může sledovat. Vím, že jsme jednou za to byli pokáráni, teda mluvčím nemocnice, že vlastně se ta rodina to dozvěděla z médií, že tam někdo zemřel a vlastně až tam mi to docvaklo, že se něco takového může stát, že my sice jako ano, rychle se snažíme tu informaci zjistit, předat dál, teď jsme k tomu samozřejmě tlačení a jak se to stalo a odkud jel, kam jel, tohleto a no někdy to je takhle.
1: Jo, já právě mám podobné zážitky, kdy člověk měl takový ten pohřebácký humor už, že jsme se vlastně úplně od toho odpoutali, od té situace, teď najednou na to místo té nehody přijela ta rodina a v tu chvíli jsme všichni zmlkli a prostě jsme šli pryč, protože to tam už veškerá legrace končí. To je asi ta stinná stránka téhle práce.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stalo se ti někdy už, že ti třeba někdo poděkoval za něco? Ono se to stává málo kdy právě za novinařinu, ale že by někdo řekl, tak to jste natočila fakt hezky a to jste nám udělala radost a teď třeba někdo k nám přijede na základě toho, anebo někdo tak o nás teďka už ví.
1: Jsou tací, kteří děkují i pravidelně. Já nevím, jako když třeba točíme o nové expozici na zámku, tak já tady pravidelně dostávám poděkování, že jsme se tomu věnovali.
0: Jasně.
1: Tak to jsou takový, a je to vždycky milý, když je ta odezva, ale samozřejmě musím počítat i s tím, že někomu se třeba nebude líbit, jak jsem to natočila, že to chtěli jinak, že si mysleli, že jako jsme třeba ukřivdili jim tím, že jsme ukázali i tu druhou stranu, což taky teď mám nedávnou zkušenost, ale jako jo, vždycky je samozřejmě příjemné, když někomu, a to teda musím říct, že já mám asi nejsilnější zážitek, když se nám podařilo, to bylo ještě na Primě, pomoct jedné rodině, paní měla 10 dětí, měla exekuci na dům. A volal nám její přítel, strašně prosil, my jsme než vůbec do toho nechtěli jít, báli jsme se, co to bude za příběh. Byl to obrovský silný příběh, úžasná rodina. A my jsme na základě, díky té reportáži se podařilo od lidí hodných, kteří to viděli, jak ta rodina funguje, sehnat peníze, aby jsme vyplatili nějakou tu částku, kterou paní, kvůli který dlužila, nebo teda jí hrozila exekuce, a to bylo vlastně strašně krásný. Ta paní mi potom každý rok psala, vždycky na Vánoce si na mě vzpomněla a tak. A to bylo asi to největší, co se mi podařilo vlastně díky televizi, díky médiím udělat, že jsem takhle až moc někomu pomohla. To je to pěkný zase.
0: No, protože vlastně nevím, jestli se to uvědomuje řada třeba našich mladších kolegů, ale jako novinář člověk vlastně má určitou zodpovědnost. To, co už jednou řekl do toho éteru, to, co už se jednou odvysílalo, to už prostě nejde zastavit, to už si potom vede svůj život.
1: No, a to já ale si myslím, že to je ještě horší v tom psaném médiu, protože i to mám za sebou. Dělala jsem několik let v Jabloneckém deníku. A to já si myslím, že když to takhle proběhne a proběhne třeba nějaká chybička, tak jako když to zaregistruje divák, rozčílí se někdy i napíše. Ale ono to tak rychle, jak to přišlo, tak to rychle vyprchá. Ale ty noviny má pořád před sebou a pořád se může na to dívat. A já si pamatuju, jak jedna paní a červeně, no, on tam byl tož jeden pán, který nám chodil červeně podtrhávat. Asi chyby to byly možná a tak. A s tím nám vždycky tam přiběhnul do té redakce a tím nám tam mával. To si myslím, že je daleko horší, když ten člověk to má furt před sebou.
0: Já jsem dostal tenkrát strašně vynadáno za kočárek před obchodem. My jsme měli v regionálních zprávách takovou informaci o tom, že by lidé neměli nechávat kočárky s dětmi venku před obchodem. Dneska už se to neděje, před těma 20 lety se to pořád ještě dělo. A měli jsme ilustrační obrázek, kde si z Děčína, jenom jsme si natočili tu ulici, prostě tam před nějakým obchodem stál kočárek. No a samozřejmě svět je malý a někdo ho poznal. A paní mi strašně nadávala do telefonu, že jejich Pepíček přece není opuštěné dítě před obchodem a že tam byla jenom 5 minut. Já říkala, to byl ilustrační záběr. To je přece jenom ta zodpovědnost, kterou si člověk v té střižně v tu chvíli vůbec neuvědomí. Říkal, kočárek před obchodem, šup tam s ním, že jo, je to kdesi v Děčíně. Ne, svět je malý a mediální svět ještě menší. Povídáme si o tom s Janou Šramkovou, redaktorkou České televize, a povídáme si to v pořadu Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec.

0: Setkání u mikrofonu Český rozhlas Liberec, můj dnešní host Jana Šrámková, redaktorka České televize. Náš dnešní rozhovor se pomalu chýlí ke konci a já bych se tě chtěl, Jano, zeptat, kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo by řekl, já bych chtěl být redaktorem České televize, já chci do těch zpráv, mě to baví, já ten talent mám, co by měl udělat?
1: No, to záleží, jestli mu někdo potvrdil, že ten talent má, nebo jestli si to jenom myslí. Mm-hmm. Já si myslím, že fajn, nebo já jsem to vždycky tak brala, že Česká televize je takový to nejvíc, kam člověk by měl postupně...
0: Říkáš to v Českém rozhlase, ale povídej dál, ano.
1: Pardon, ale co se týká televizí, kam by měl postupně dojít těmi svými zkušenostmi, ano. Které by sbíral. Já jsem to takhle měla, protože skutečně jsem dělala v rádiu, v televizi ještě jiné, dělala jsem prostě v psaném médiu a tím vším se člověk učí, i tím psaným textem, jo, protože ono je důležité si umět napsat ten text. A pak jsem to brala, že a pořád, i když jsem přišla do té České televize, tak jsem měla obrovský strach. Ví to tady váš kolega Michal Jemelka, on se mnou také začínal a ví, jak prostě každou větu jsem vážila, on mi tenkrát s tím pomáhal. A takže si myslím, že by si měli projít, nejít, jako přijít, zaťukat v České televizi, chtěla bych tady pracovat, ale mít určitě nějakou zkušenost, protože já si myslím, že to je jako ta největší bolest, že už není moc kde brát a že to zkouší i lidi bez té zkušenosti a pak je to opravdu trápení. Mm-hmm. Někteří mají talent skutečně a to se pozná hned a jako vystřelej, jsou šikovní, oni jsou šikovní, daleko šikovnější technicky, jsou mají jiné možnosti, jiný náhled na to.
0: Už s tím vyrůstali vlastně s tou technikou.
1: Ale když to tam není, když je tam jenom ta chuť a někdo mi řekl, že bych se na to hodila, tak to nestačí, to fakt nestačí.
0: Tak tohleto je rada Jany Šrámkové, redaktorky České televize. Já, Jano, hrozně moc děkuju, že jsi dnes přišla sem na setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Já ti přeju ještě hodně napínavých reportáží. Krásnou práci a děkuju. No a vám, dámy a pánové, přeju hezký den. Děkuju, že jste s námi strávili tu uplynulou hodinku. Moje jméno je Petr Kumfe, poslouchali jste setkání u mikrofonu a mým dnešním hostem byla Jana Šrámková.
1: Já se loučím a krásné léto přeji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na přeložce kolem Lvové začali dělníci zakládat nové mosty. Liberecký kraj otevřel prodejnu s regionálními výrobky. Archeologové ukončili průzkum Červeného domu v České Lípě. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Na staveništi nové přeložky silnice číslo 13 ve Lvové u Rynoltic na Liberecku skončily práce na archeologickém průzkumu. Na žádné významné nálezy archeologové nenarazili. Naplno tak mohly začít práce na zakládce nových mostů a opěrných zdí, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
4: Stavba běží, v tuto chvíli lehce nad očekávání. Dokončují se vlastně skrývky, ale ta změna nebude tímhle tempem, že bychom tam do konce roku měli asfaltové vrstvy. Je to stavba na 2,5 roku, čeká nás výstavba z několika mostních objektů plus kanalizace přeložky inženýrských sítí.
2: Samoobslužnou prodejnu lokálních výrobků otevřela dnes v budově Krajského úřadu Libereckého kraje Agentura regionálního rozvoje. Obchod bude fungovat 24 hodin denně, lidé se do něj dostanou pomocí mobilní aplikace. Prodejna nabízí zboží od regionálních výrobců a umělců sdružených v platformě Liberecký kraj sobě. Končí první etapa archeologického průzkumu Červeného domu v České Lípě. Renesanční letohrádek a dvě sousední budovy se mají stát novou pobočkou tamního vlastivědného muzea. Pod podlahami archeologové objevili dodnes tekutý inkoust. Podlahy skrývaly i pozůstatky povaření cukru nebo barvení látek. Průzkum bude pokračovat i po zahájení stavby. Ta začne v první polovině srpna, říká archeolog muzea Stanislav Martičák.
5: Jsou tam části, kde evidentně nemá cenu kopat, necháme to prostě na stavbě a uvidíme při tom odstraňování těch zásypů, jestli tam něco bude nebo nebude.
2: Nová pobočka muzea by se měla otevřít v druhé polovině roku 2028. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu nebo strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů prezidentovo rozhodnutí mrzí, zákon je podle něj pro Česko důležitý. Zároveň ale nepochybuje o tom, že koalice prezidentovo veto přehlasuje. Prezidentovo rozhodnutí naopak uvítala opozice. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna.
3: Počasí.
2: V noci bude převážně oblačno, místy přeháňky, zejména na horách a nejnižší teploty, které klesnou až na 13 až 10 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost s přeháňkami, zejména na horách, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Odpoledne a večer bude přeháněk i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka Zdena. Dobrý den, hrozně a strašně se hodně používá i v televizi a je to velmi nepěkné.
2: To je otázka. To používání je celkem logické. A problém v tom, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, jestli nám to připadá nepěkné, je v tom, že si třeba příliš uvědomujeme původní význam těch slov. Hrozně, strašně, děsně, šíleně.
1: Je mi hrozně, je mi strašně, tak tam asi paní Zdena neprotestuje. Tam to prostě řekneme a je to podle ní v pořádku. Kde to podle ní v pořádku není? Co tím asi myslela?
2: Určitě myslela příklady typu strašně krásný, hrozně dlouho, hrozně velký, protože tam tahle slova už vlastně fungují ve významu hodně, nesmírně, náramně, velmi a jsou hodně expresivní, proto se používají, abychom nemluvili neutrálně.
1: Prostě chceme tomu dát grády a říct, že je to strašně hezké a má to sílu víc, než když řekneme velmi hezké.
2: Přesně, přesně, jsou v tom ty emoce. No a problém je samozřejmě v tom, že původně slovo strašně znamenalo děsivě, hrůzně, se strašným účinkem.
1: No a co vzkážeme paní Zdeně? Strašně se mi to líbí, hrozně se mi to líbí. Mělo by to zaznívat třeba z rozhlasu nebo z televize, z nějakého oficiálního projevu?
2: Pokud tam nejde o ty emoce, o kterých jsme mluvili, tak se to skoro nehodí. Na druhou stranu je fakt, že takhle se stupňuje v hovoru a tudíž je to považováno za jev hovorový, který ještě patří do spisovné češtiny. Takže nedá se to příliš vytýkat. Na druhou stranu plýtvat tím znamená plýtvat možností vyjadřovat emoce.
1: Jen drobně na závěr odbočím, co používání díky nehodě bylo hodně zraněných. Tam můžeme říct, že je to špatně, nebo už to taky je hovorové a spisovné?
2: Je to úplně ten samý případ. Někdo v tom vidí ten původní význam v té sekundární předložce a někdo ho nevnímá.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází

0: skloněna neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553

770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Jag för dig att du vet.

0: To bola skupina IMT Smile a ich skladba Veľa lásky. A práve táto prešovská kapela vystúpi 29. júla v Prahe v Holešoviciach. Koncert sa uskutoční na letnej scéne Gauč v areáli Stromovka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Hasiči po dvou týdnech ve zlínském továrním areálu vyhlásili likvidaci požáru 34. budovy. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
2: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
3: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
2: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
4: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
2: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Hasiči dnes oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
5: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
0: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté z vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovací pravomocí. Sport. 2 čeští kanoisté prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na kilometru 223 směrem na Ostravu stojí odstavený kamion s poruchou. A v Praze dejte pozor, v Černošické ulici srazila se tam 3 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Spolu založil 2 velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucí, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena, novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali, pro nás měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků. Jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity.
0: Pocity.
1: Myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Předislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista, hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jaksi rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu, ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH, že on byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přivedl Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně co to znamená? Jasnozřivý, světlo,

0: psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpívákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie?

0: je prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti. A protože potom ti domovní důvěrníci, nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někdy nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů a píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale Šrouby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo, nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka, hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala Tvrdý I, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde na to, já jsem tam nebyla.
1: Ani tak nevypadáte, ale já si pamatuju.
0: Tak, vy jste to někde popisoval, jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to byl asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébech a jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tou tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků, akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem a to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo. Sbírka zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem ho spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se... Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vědu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet. A nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů. A tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá takové a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne se, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší.
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže ty práce míň, ale i ty práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte? V nejbližší době. Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný co skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže
0: doplnit kadidlo.
1: doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Z kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
1: Já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla podvodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
2: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
0: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic, doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
3: Velmi často k nám přichází děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu. Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela začíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na 76. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na silnici 23 u Ostrovačic jeďte opatrně, je tam hlášená pobíhající srna. A na Frýdecko-Místecku jeďte velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře a provoz řídí policisté. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Zveme vás do světa čisté lásky. Víme, že existuje a chceme vám o ní vyprávět. Zdraví vás Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Vybrali jsme pro vás příběh manželského páru, který byl sezdán už před 56 lety.
4: A prožili skoro pohádkový příběh. Mladému muži jeho láska doslova spadla do náruče.
5: Splodil 3 děti, postavil 7 domů a zasadil mnoho stromů. Ona ho bezmezně milovala a miluje.
4: Jejich příběh je důkazem, že láska je pohádka života.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Chceme vám představit Marii a Josefa Čebišovi, kteří jdou spolu životem už 57 let.
0: Žijí spolu na Mělnicku a většinu roku tráví na své milované chatě v Tišicích u břehu Labe.
1: Právě tam se za nimi vydal Patrik Rozehnal, aby nám mohli vyprávět o své něžné a vroucí lásce.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Josef.
4: Ano, ano, jsem Josef.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den.
3: Kdo pak nám to štěká?
4: Buddy se jmenuje. Buddy.
3: A je takhle hlídací?
4: Je hlídací, moc dobrý. Je mu 9 let.
3: Kde to jsme?
4: Tišice Chrást.
3: A tohle je chata, domeček?
4: Chata, no. Chata taková.
3: Tady přebýváte přes léto,
4: no,
3: nebo furt?
4: Přes léto, od jara do podzimka, no.
3: Dobrý den, a vy budete Maruška?
5: Já jsem Marie, no. A jsem ráda, že jste přijeli, moc vás tady vítám.
3: Moc děkujem. Kytička pro vás.
5: Ježiš, jste strašně hodný. Děkuju moc a krásná, ta je teda nádherná. Moc děkuju. Tak pojďte dál, udělejte si pohodlíčko a pojďte.
3: A budeme si vyprávět.
5: Budeme si vyprávět, no. Snad to zvládnu.
3: A to je vaší lásce, zlaté. Jak dlouho už jste spolu?
5: 56 let. A 57 na zapřenou v rok to byl jeden. To mě nosil manžel na zádech, aby to maminka nevěděla jeho a sestra, tak mě vozil na zádech, nosil k ním, jenže byl sníh a pak mě neunes, tak stejně podle stop to věděli, pak nám to řekli. No, nabídnu vám, aby se nám hezky povídalo, tak vám nabídnu buď čajíček, nebo kávu, buď turka, nebo rozpustný, jako nemáme kávovar, ale to nevadí. A nebo vám můžu nabídnout vodu a prostě dáme si něco ke kafíčko, budeme povídat, jo?
3: Dobře.
0: Jejich příběh se začal psát roku 1967. Mladé Marušce, tehdy ještě Vomáčkové, bylo 18 let.
1: Její rodina se díky tatínkovi, který byl stavbyvedoucím při budování sídlišť, přestěhovala do Čeňkova ve středních Čechách.
0: Maruška netušila, že si ji najde, v náručí přivine a později vezme za ženu 25-letý statný mladý muž jménem Josef Čebiš.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a teďka tam byl sad a tam byly třešně v létě, na podzim švestky. Chodili jsme na ty švestky a teď tam přijelo takový auto a říkám, hele holky, co je to tady za kluky? No a ona přijela banda, celá parta zedníků. Koukali jsme po nich a tam byl špejchar a když pršelo, tak na špejchaře jsme měli takový sáčky z jutoviny a muselo se to zašívat, popisovalo se to a posílalo se to do Brna zase do toho výzkumáku většího, jak my byli. Dalo se tam vylíz po žebříčku anebo prostě se takhle vzepřít a to. A najednou tenhle ten můj manžel nynější, takhle jako mladý kluk udělaný, se tam vzepřel. A já říkám, no co tohle je za troubu, holky, co on si to dovolí, on sem k nám leze, namakaný, on měl svaly, jo, a myslel si, že je do víco. A říkám, co tady dělá, a on začal nám tykat. A já říkám, já jsem tam kamarádku Teresku, a říkám, Teresko, ten je teda ofouklej, viď. A ona, a ne, on je docela dobrý, a říkám, prosím tě, jdi s tím do háje. No a nic se nedělo, a druhý den jsme šli do toho, to bylo 15.9.1967. A to jsme šli do toho sadu a trhám ty švestky a najednou kluci zednícky šli taky. Měli každý měl flašku piva, svačinu a že si tam sedli. A najednou ho napadlo, tohodle mýho Pepu, teda teď už mýho, napadlo jako třeba kamnek toho, co si to dovoluješ. A on, no já si tě schodím, neboj se, já si tě vemu do náruče. No a padla jsem opravdu měchy do náruče, bez kecání, přímo do náruče. No a začali se všichni smát, tak já už jsem se smála taky a on, my začali jsme si tykat.
3: Co vás to napadlo, setřást si budoucí ženu se švestky?
4: No, tak měl jsem sílu, tak jsem s ní zaklepal a byla moje, no.
3: Ale proč?
4: No, protože jsem měl na ní chuť asi. No a už to začalo, no.
3: Takže se vám líbila?
4: No, líbila se mi určitě, no.
3: Jak vypadala?
4: No, byla pěkná, mladá, štíhlá, prsa měla velký, tak se mi líbila. No, už jsem s ní vydržel 56 let ofiko.
3: To znamená, zatřásl jste se stromem, ona spadla skutečně do náruče, s tím jste počítal?
4: No počítal, protože jsem měl sílu, jak to, já jsem třeba za jednu ruku jsem se vytáhl, takovou sílu jsem měl, že jo, tenkrát, no, doopravdy. A furt jsem dělal zedníka, že jo, cvičil jsem, plaval jsem, zkrátka jsem se neflákal celý život.
3: A teď proberme ten okamžik, jo, to je rozhodující okamžik vašeho života. Žena vám padá se švestky do náruče. Co nastává potom? Vy se na ní kouknete, oslovíte ji, položíte ji na zem?
4: Dal jsem si s ní rande.
3: Jo, takhle rovnou v náruči jste řekl, nepůjdeš se mnou na rande?
4: No, to jsem ji postavil a pak jsme se tam chvilku bavili, že jo, tak jsem říkal, že pro ní přijedu, tak jsem pro ní přijel.
5: Jenomže my jsme bydleli na takový malinkatý vesnice, on tam přijel javou 250 a zvonil tím, troubil a všichni věděli, že Máňa Vomáčková má rande, protože to byla vesnice, kde babky koukaly z oken, že jo, já říkám, no nazad.
4: A jeli jsme do Čakovic do kina. No a pak jsme už spolu začali chodit.
3: Co bylo v kině?
5: Romus a Remus, nádherný film.
3: Jasně, a když jste seděli spolu vedle sebe?
5: No to zatím nebylo nic. Co jsme jen tak seděli, takhle jsme ani jsme si za ruku nedrželi. Až když jsme jeli domů a dovez mě domů, tak mě letmo políbil. Ale jenom letmo, jo, to nebylo.
4: Ale byl tam rybník taky a chodili jsme tam randit. Tak jsem přitom ještě chytal ryby, protože můj otec měl rád ryby. Tak jsem tam upytlačil vždycky kapra, když jsem měl domů. Na motorce a no, tak jsem tam jezdil často.
5: A myslíte, že mě políbil? On ale seděl, koukal na ty ryby a když zabrala ryba, tak ji vzal. No pak mě teda mezi tím políbil, to bych lhala, ale když šel po rybnej, tak mě líbal nejvíc, aby ho neviděl. Vždycky stál na prutě a líbal mě. A můj tatínek už se na to nemohl dívat, tak víte, co dělal. Vzal kámen a vždycky, když byl se mnou u rybníka, tak hodil do vody, aby ho ty ryby vyrušil, aby se věnoval mě a ne rybám. A já říkám, tati, a on říkal vždycky, můj muž říkal, vy se chcete zbavit, že jo, tak proto tam házíte ty kameny. Tak jsme se nasmáli už tehdy, to byla legrace, no. Ale bylo to krásný, tam se to jmenovalo Na vrchách, tak tam jsme chodili randit, no.
4: Bylo to tam hezký, no. Bylo to veselý, no. Až pak z toho bylo jiným stavu a už jsme se pak museli vzít.
5: Jenže nejhorší bylo, že naši byli pobožní a já jsem se bála, jako aby jsme spolu něco měli, jenomže nechtěla jsem ostratit, tak to bylo, no.
3: On naléhal.
5: On naléhal a já podlehla.
3: Kde to bylo?
4: Na těch vrchách, no.
5: Na těch vrchách venku.
3: Jste v očekávání, jak jste na to přišla, co to s vámi udělalo, jak jste to řekla Josefovi?
5: No, Josefovi jsem to dlouho neřekla, protože jsem říkala, Ježíš, já mu to řeknu, a on řekne, to je teda, když otěhotní brzo, asi 3 měsíce, co jsme spolu chodili, říkám, tak to on mě nebude chtít a je to hrozný, ale nejhorší, víte, co bylo, že on byl můj první kluk, to byla právě ta blbost, že jsem jako, že jsem si nic neužila, ale to říkají moje děti teďka, že odbočuju. A říkám, no tak já mu to řeknu, tak jsem mu to řekla a říkám, ale Pepí, naši jsou pobožní a my se budeme muset vzít, protože to není sranda. Jako vůbec jsme neuvažovali, že bychom měli dítě pryč nebo to.
3: Co vy na to?
4: No tak musím se mít zodpovědnost, ne? Tak jsem řekl, tak se vemem a je to.
3: Co rodiče tedy na to?
5: Ale jo, dobrý, maminka to vzala všechno, tak mě bylo 20, byla jsem sice docela mladá, no ale dřív to tak bylo, že jo. No manželovi už bylo 26 a půl, takže říkám, tak bylo to pěkný, no. I ani maminka jeho nic proti tomu neměli, byli naopak výborní, nechali nás tam u nich bydlet, super to bylo, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj zlatý láskyplný příběh nám vypráví Marie a Josef Čebišovi.
2: Křehká dívenka a urostlý mladý muž se do sebe zakoukali, zblížili se a byli v očekávání nového mladého života.
1: Plánovali společnou budoucnost. Josef dokonce už kreslil plány jejich společného domu.
2: Ale nejdřív musela být v červnu roku 1968 svatba. Mluvil jim do toho někdo?
3: Ne, my jsme se dohodli s manželem sami, dohodli jsme se, že se vezmeme a nevěděli jsme, jak to bude, tak jsme se domlouvali s rodičema, kdy se jim to hodí, kdy tohle, a až jsme našetřili nějakou tu korunu, tak jsme se pak vzali a to bylo toho 15. června, no. A brali jsme se u nás doma a museli jsme se nasmát, protože dneska by ty mladí vůbec tohle to nechápali. Babička jeho až dneska, jak jste chtěli ty fotky vidět, tak jsem se na ně zadívala a říkala jsem, Ježíš Maria, jeho maminka jí svíčkovou z hlubokého talíře. No, protože my jsme to měli doma a nechystalo se, abyste šel koupit kvůli jednomu dni svatebnímu něco, že jo, tak se vzalo, co bylo doma. Jídlo bylo, ale bohužel bylo v hlubokém talíři. Ale bylo to krásný. A můj tatínek dobrák, tak vypěstoval bílý karafiáty, aniž by věděl, že bude svatba. On vždycky prostě měl jeden rok třeba pěstoval růžičky nebo to a teď zrovna karafiáty. A on říkal, vidíš, Mařenko, tak se to hodí, budeš mít karafiáty. A opravdu mi je vypěstoval takový ty dvouletý, víte, jak jsou ty voňavoučky. Pomínáme na to všichni, no.
4: To je možná osud, ne? Znamení?
3: Asi jo. Asi to je znamení, no.
4: A obřad jako takový byl kde?
5: Byl na Vodolce, bylo to 15.6. v 11 hodin. Nevěstě ušila, její matka ušila šaty, to nebyly žádný z nějakého obchodu. No, já jsem si něco koupil, že jo.

0: že jako si připadá, jak když je nějaká princezna. Bylo to hezký, no. Nikdo se neopil, bylo to prostě takový střídmý, bezvadný, no. Super, no, měla jsem růže, mi koupil, kytku krásnou růží. No a teď jsme šli do toho auta před barákem a jak jsem si tam sedala, tak mě to paní skřípla a tři růžičky mi uštípla. A ta jedna babička tam byla, oni jak ty babky na té vesnici byly a dělali takový ty, jak povíján věšeli a tohle, když jste tudy jela.
1: Zatahovali, no, když se jelo.
0: Tak povídala. Ježiš, to bude mít Mařenka smůlu, růže má, ty píchají majtrny a ještě se jí tři tady uloupli, tak honem mi to tam stříhali, aby ta kytka vypadala hezky, no. ale povedlo se, žádný růže nepřinesli smůlu, bylo to super.
2: Přesun tedy do baráčku nebo k rodičům z té obřadní síně proběhl, jak zase autem přijeli jste, co následovalo?
0: Autem to jsme měli asi jenom, myslím, že tři auta byly, víc jich nebylo a to byl manželův kamarád, tam střeba Boratic, ten nás vrátil, ten nás vez jako mě, nevěstu. A ještě jeden kamarád. A myslím, že tři auta, víc jich nebylo, no. Ale nebyla ani hudba, nic, hrálo rádio, nebo prostě já nevím, co jsme tam měli. Ale spíš se povídalo a bylo to takový, a teta Hela, jeho měla kytaru a tak to bylo senzační, no. Zpívalo se, ale bylo to takový, nebylo to jako dneska. Povídalo se tam o všem možném, vzpomínalo se na život, že jo, prostě takovej. Proběhlo se vám všechno do té svatby, co bylo, no. Takže jsem byla ráda, že jsme se vzali a bylo to bezvadný, no. Bylo to krásný.
2: Kdo byl nejvíc dojatý?
0: No asi já. Já jsem brečila pořád. Já brečila i u toho, až mi to bylo trapný. Proč brečím, když jsem šťastná, že jo? Ale nešlo to zadržet, no. A říkala jsem si, zase jsem to ani nezasloužila takovej ten. A teď taky si kolikrát říkám, že vděčím za to, že opravdu, čemu vděčím, že se máme takhle rádi a že jsme v té pohodě, to jsou lidi nemocní, že jo, leta třeba už nemůžou. Takže jako kolikrát se opravdu pomodlím a řeknu děkuji Bože, že si mi to zachrání, že jsem se dožila vnoučat, pravnoučat. A ještě bych prosila aspoň těch malinkých kluků chvilku, no a když ne, tak život byl nádherný, no.
3: Marie a Josef jako mladí věřili, že ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska je silná, dává naději a vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
4: Dnes už to vědí s jistotou, ale jak to prožívali, když vyrazili na svou svatební cestu?
0: Po té svatbě jsme jeli na svatební cestu a bylo to nádherný, to jsme si povídali, plánovali jsme, co bude, jak ten barák a všechno, jak prostě začneme dělat a to. A jeli jsme na svatební cestu, to se musíme pochlubit a jeli jsme na Sázavu, viď?
1: Podstan.
0: A můj muž, on je rybář, já jsem ryby v životě nejedla, protože my jsme, nikdo nebyl rybář. On stan postavil dole do nějakého dělíku, měl starýho Rapida auto, tak jsme tam byli. Co myslíte, celou svatební cestu nám pršelo, tak strašně, v kotlíku jsme jedli polívku, to byly ty kostičky, jestli to vy si asi nepamatujete, to byly velké kostičky, takový houbový polívky, čtyři byly v jednom balíčku, tak to jsme jedli ty polívky, chleba.
1: Jsem nachytal okouny, jsme upražili na ohni, no. Bylo to, no. A pak jsme nemohli vjet, tak jsme museli zehnat traktor, aby nás vytáhl, protože jsme byli pod kopcem a jak bylo po dešti, tak to nešlo, hladký gumy, že jo, to nebyly žádný terénáky nebo to. Tak nám jsem došel a vytáhl nás traktor za nějakých 50 korun a jeli jsme domů zase. Byli jsme tam dva dny a myši tam běhali, to byly z celty jenom udělaný stany, že to neměli žádný podlážky, to dřív nebylo, že jo. Byly dvě ty celty, to se dalo dohromady, do prostředka se dal klacek, který se uříz, no a to bylo všechno, tenkrát to nebylo.
0: No já vám řeknu, to byla svatební cesta na svatební cesty. Já jsem byla hladová, mokrá. No, úplně chtělo se mi brečet a říkám, nemůžu mu zkazit radost, protože je hodný, že mě vzal pod stan. Ale do smrti na to nezapomenem. Když nás tahali a tak říkali, jo, vy jste tu na svatební cestě, no a ty se mohli popukat smíchy, protože když nás viděli, jak vypadáme, jo, ten stan mokrý, všechno, a přijeli jsme domů a teprve doma to začalo, na zahradě jsme si užili, pak jsme začali dělat vohýnky, začali jsme si opejkat buřty a bylo to super.

0: svaté místo, sta se dodělala doma na zahradě.
1: No, a... jako dneska, že jezdí do Itálie nebo někam tamhle do toho, že jo, no dřív fakt jsme museli šetřit, protože jsme chtěli stavět, no, tak to nešlo. Zkrátka jsme to tak nějak pláceli dohromady, až jsme tady, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska přináší skutečný příběh dvou milujících lidí. Dnešními hrdiny jsou Marie a Josef Čebišovi.
2: Brzy po svatbě se jim narodila dcera. Záhy ale přišlo těžké období. V šesti nedělí zemřela Marušce její milovaná maminka.
1: Tehdy jí pomohl ustát těžkou chvíli její citlivý muž Josef a také fakt, že přivedla na svět prvorozenou dcerku, o kterou se museli oba starat.
3: Maruško, řekněte mi, jak člověka změní to, když se stane mámou? Co se vám odehrálo? Přišla první dcera na svět, vnímala jste, že je něco jiného?
4: Vnímala strašně, no úplně takový, všechno se vám zdá takový krásný, sladoučký, když to dítě obejmete, jo, tak to je úplně něco jiného, ale všechny, prostě všechny děti, když obejmete, i teď, když jsem prababička a přijdou sem s těma vnoučátkama a já je držím takhle na prsou, tak úplně mě to tak nabíjí a vzpomenu si na ty chvíle mladý, když byly ty moje děti malí.
3: Těšil jste se na to, že budete tátou?
5: No určitě, určitě. To je zodpovědnost, že jo? Já jsem byl tak vychovaný.
3: A pamatujete si na to, když vaše žena jela do porodnice?
5: Jsem ji tam vozil autem, že jo? Všechny tři jsem je tam. Pak jsme měli druhou dceru, to už jsme bydleli v baráku v přízemí, patro ještě bylo hotové, ale nebylo jako na obývání, tak jsme dodělávali. No pak jsme měli ještě kluka, to už jsem dělal fasádu, viď? No a to jsem ťukal takhle na okno. Já jsem dělal v Praze na fasádách a mám, hele, to takhle zaťukám na okno, paní otevře okno, dá nám kávu, no a tak Maruš zaťukala na okno, tak já jsem schodil monterky, skočil jsem tam a měli jsme kluka pak, no.
3: Maruška se durdí.
4: No je to pravda, no ale on je hrozný můj muž, on je sně... On co neví, to nevypovídá.
3: Tady to je upřímná výpověď.
4: Ale když se narodil Pepíček na Bulovce, tak už holky mohly nahoru k okýnku přijít, jenom k okýnku, otevřeli se okýnko a oni, maminko, prosím tě, už pojď domů, tatínek nám vaří samý volejovky. A já jsem koukala a Petruška měla jednu ponožku bílou, jednu červenou. Já říkám, no nazdar hodiny. Tak jsem byla ráda, když jsem pak šla domů, protože to víte, měl kluka, takže kluka zapíjeli s kamarádama. A naše holky malí spaly na zahradě ve stanu a byla sranda, no. Ale bylo to krásný, no. A pak přijeli příbuzní a vždycky nevěřili, že máme chlapečka, tak každý ho musel rozbalit a když viděli, že to je kluk, tak bylo dobrý. Takže bylo slávy, no. A určitě mě měl rád, proto on o lásce nemluví vůbec, on je taky skoupej dneska.
5: Lásku máme celý život spolu, ne?
3: No, ale to nás právě zajímá a proto jsme přijeli, aby jsme věděli, jak se taková láska, která vás přimkne k sobě na tolik let, rodí, jak vzniká, na čem tehdy stála, nebo co jste si tehdy jeden o druhém třeba mysleli a co se vám na tom druhém líbilo, že jste si řekli jo?
5: Měli jsme se rádi. Měli jsme se rádi a věřili jsme si jeden druhýmu.
4: Vážili jsme se od té doby, co jsme se poznali hodně, ale já jsem měla hrozně pohnutý život. A právě jak jsem mu to vyprávěla, tak mu byl tak strašně hodnej, že mě prostě ve všem podržel. No, já jsem z rozvedeného manželství. Bylo nás pět dětí, čtyři děti teda, až pak mám nevlastní ještě dceru, ale jako vlastní sestru teda. A naši se rozvedli. A moje maminka si nechala dvě děti a můj táta si nechal dvě děti. A já to nemohla pochopit, ale já jsem byla jako dítě, jo. Mně bylo asi 8 nebo 7 a já jsem si to vřela do hlavy, že někde mám sestru a bratra. A prostě bylo to ve mně. Já nevím, to byla hrozná doba, ale dřív řekli, že se nerozvádějí a tohle jsme zažili. Můj táta byl hrozný zlej, hrozně zlej. Pil, dělal v dolech, takže měl hrozně peněz a byl prostě takovej bohém, jo. A on nás mlátil, hrozně nás byl, uříz třeba hadici od pračky a mě se řezal a já ho nenáviděla, úplně jsem ho nenáviděla. Mamka se pak teda rozvedla, no ale nechala si mě a Zděnku sestru a on si nechal Jarušku a Honzu, táta. A prostě asi tím, aby na nás neplatili nebo to, ale tím se zpřetrhali vztahy a prostě my jsme byli jenom dvě a oni dva. A já, když jsem si namluvila Pepu, tak říkám, já to takhle nenechám, já mu to řeknu, protože nemá být žádný tajemství, že jo, tak pamatuješ, jak jsem ti to říkala, vyprávěla jsem mu to, brečela jsem a on byl tak zlatý, říkal, já ti pomůžu tu sestru a bráchu najít. To se mě na něm nejvíc líbilo. A když o tom mluvím, tak bych ještě brečela. A představte si, kde jsem je našla. V dětském domově v Bílině. Jak ségru Jarušku, tak Honzu bráchu. Jo, no něco hroznýho. A opravdu našla jsem pak tu ségru mojí a bráchu a máme nejlepší vztah. A úplně teď každou chvilku, co můžeme, prostě jsme pořád spolu. Tak to právě je ta láska, že mě můj Pepa podržel a že mě tu sestru a bráchu našel. A tomu do smrti nezapomenu a furt to máme v sobě.
3: Vy jste takový silný chlap, vy se schováváte za tu slupku toho statního chlapa, který ale ochrání tu křehkou ženu, kterou máte v Marušce. A vlastně je škoda neříct, že vy tak jako dokážete jako zedník postavit ty domy a postarat se o tu rodinu, tak vy jste postavil zpátky vlastně trochu život té Marušce, že jste jí pomohl a za to vám patří obrovský dík. Vy jste stavěč nejenom domů, domovů, ale i to, co člověk v srdci potřebuje mít urovnáno.
5: No tak asi jo, no tak jsem to byl tak vychovaný doma, no. Snažím se ten život brát tak, jak jde, no snažím se ho vyplnit, co nejlíp umím, no. Jsme velká rodina, no.
4: V jádru je strašně hodný člověk, v životě nikomu neublížil, neřík křivýho slova a každý mu pomohl. Ale nám to dělá radost, my jsme rádi, že žijeme pro druhý, no. A bylo to nádherný, no. A to je právě ta láska, že jsem měla v něm tu oporu.
5: Jeden druhýho si vážil taky, že jo, a je to dobrý.
1: Marie a Josef Čebišovi prožívají něžnou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Maruška našla v náručí svého Josefa klid a on u Marušky domov plný citu.
2: Oba vědí, že život přináší také chvíle, kdy se o toho druhého bojíte.
1: Josefovi ochrnula noha a prodělal těžkou operaci páteře, tak říkajíc, za 5:12. Maruška se modlila každý den. Naštěstí vše dobře dopadlo.
2: Jejich příběh nás s Petrem zaujal při čtení natolik, že jsme se rozhodli potěšit je jedním velkým darem. Novým automatickým kávovarem. O předání jsme požádali Patrika Rozehnala. Zatím nic netuší.
3: Tak jste připraveni?
5: Jsme připraveni, děkujeme dopředu.
4: No, já teda nepřipravená nejsem, já vůbec nepočítala, jo. Že by jsem se dostala
5: já
4: do něčeho.
5: Já podržím, když tak za ruku, aby si padal.
4: Ale to jsme teda rádi, my jsme v životě nic nevyhráli, nikdy nic.
5: Vyhrála si mě a já tebe,
4: no, to je pravda,
5: stačí.
4: Vyhráli jsme jeden druhýho, no. Ježíš, tak to moc děkujeme, jak vám taky Carmen a tomu Petrovi Koskovi v obom dvou.
3: Tak pojďte za mnou se na to podívat.
4: To mě rozbrečíte. Ježíši, kávovár.
3: Jo.
5: Jo, tak děkujeme moc teda.
4: Tak ten je krásný. Ježíš, tak děkujeme. To budou mít radost naši mladí, protože přijdou a říkají, babi, to tvoje kafe, my si uděláme doma. No tak to nám udělali radost. Jak Carmen s Petrem, tak vy taky. Děkujeme moc. To není možný, tak to je krásný.
5: A to je taky dlouhý život ještě.
4: Krásný, no a vám všem, ale taky poslouchejte, no. Já s tím ani nebudu mě zadět za to.
3: To nějak zvládneme spolu, se naučíme.
4: A nebo mi to pomůžou mladí, protože mladý, já jsem...
3: To se jenom naplní vodou, zásobník kávou zrnkovou a pak se stiskne jenom správné tlačítko a záleží, jestli si chcete udělat menší, větší kávu.
4: No, tak to si dáme i my pak tu zrnkovou, protože nám tahle ta moc nechutná, ta kupovaná.
3: Máte ji tady pod nás.
4: Ježiši, no posladné, ježiši, vy jste zlatý, tak moc děkujeme, jste hodný, děkujeme. To máme teda radost opravdu. Děkujeme
5: moc. Děkujeme.
4: Tak děkujeme, to je opravdu dárek krásnej.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplný příběh dnes vyprávějí Marie a Josef Čebišovi.
2: Je čas je trochu vyzkoušet. Jak si pamatují na některé společné okamžiky? Co vědí o druhém? A shodnou se, když dostanou stejné otázky, ale každý sám?
1: Patrik Rozehnal je vyspovídal a my teď jejich odpovědi dáme dohromady.
2: Držme palce, ať obstojí.
3: Kdo vybíral prstínky na svatbu?
4: Vybírali jsme společně. Naproti labuti, takhle na rohu, tam bylo zlatnictví, tak tam jsme to koupili, na tom rohu.
5: My spolu proti bílý labuti.
3: Pustí vás někdy ke kadeřnici?
5: No určitě, no. A i mi na něj dá.
3: Jak často jezdíte?
5: No já tady, co jsme teďka tady, tak nebudu lhát, tak 3x do roka.
4: No třeba jednou za 2 měsíce natrvalou, nebo takhle ještě před nějakou příležitostí. Jednou za čas, no, ne moc jako.
3: Jak jí říkáte při něžnostech?
4: Maruško, no.
5: No Maruško mi říká. Myslím, že Maruško, no, jinak nevím, no.
3: Kolik vám manželka nechá z rodinného rozpočtu pro vlastní útratu?
4: Teď beru 2000 mám pro sebe.
3: Držíte ho finančně zkrátka?
5: Ne, v žádném případě.
3: Dostává nějaké kapesné?
5: Dostává, no.
3: Kolik?
5: 2000.
3: Co vám koupil jako první prezent, dárek, ještě před svatbou, když jste spolu třeba chodili?
5: No na to nezapomenu do smrti, boty, s takovým jako chlupem z nějakého zvířata, já teď nevím, z čeho to bylo, ale krásné boty zimní.
4: Zimní, jako byly jako náhražka, jako ty huculi, takhle chlupatý, jo. Když jsme jezdili na hory, tak boty jsem jí koupil.
3: Čím si myslíte, že jí dopálíte do běla?
4: Když jsem bordelář, úplně ona vytočí mi, jak kdy budu chtít, jako.
3: Jako čím třeba, co rozbordelíte?
4: No něco mě řekne, abych uklidila a to nechám, no, to je, neuklidím to, no. To je úplně vytočím, jak do maxima, no.
5: On to nedělá ve zlém úmyslu, on prostě je takovej. Neuklidí si boty do botníku. Tamhle se zouvá taky, chodí z bačkura, chodí na zem, že musím po něm to. A neuklízí si prádlo. No ale to je jej asi tak jediný, no jinak nemá nějaký velký zlozvyky, nemá.
3: Jakou barvu milujete vy?
5: Já miluji fialovou a takovou starorůžovou.
3: Na jakou barvu je zatížena?
4: Na černou.
3: Co dělá, když se stydí?
4: No se moc nestydí, jako no.
3: Není stydlivá?
4: Není stydlivá, jako.
5: Byla jsem hodně, děsně jsem byla, jo. To bylo hrozný. Ale teď už ne, myslím, že teď po letech už nejsem, no.
3: Kdo navrhnul to první fyzické milování?
5: No, asi já. Já jsem se bála, abych ho nestratila, protože jsem si říkala, já to řeknu naplno, když mu nedám, tak mě nechá.
3: Kdo byl iniciátorem, kdo navrhl to první milování?
4: No, já asi to. To je potřeba, ne? Mužský má být dominantní, ne? No.
3: Jak jste na to šel?
4: No z hurta, no. Povedlo se to, tak vidíte, jak to dopadlo, no.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes jíždě, přes
5: no,
3: zadek?
5: To bylo převčírem. Ale to jako ze srandy a říkám, Pepo, co se ti stalo? Já jsem něco dělal v kuchyni a on jen tak utíral nádobí a já jsem ho plácal taky a říkám, vidíš Pepi, jak ti to krásně jde, děkuju ti, hodně si mi pomohl, protože mě bolejí ruce, jak jsem pak dala ty papriky rajsky. No a on pak říkal, no to je dobrý, Maria taky. On to možná zapomněl, ale asi jo.
3: Kdy jste jí naposledy plácnul přes zadek?
4: Zoumil dneska. Takhle jde okolo, tak.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Život občas přináší i krušné chvilky. Ty mohou ověřit i pevnost vztahu.
1: Zažili takové chvíle Marie a Josef Čebišovi?
5: Já myslím, že jo.
4: Jednou to bylo na rozvod, tak jsem jí dal 400, ať to podám, ale už ona si za to koupila boty a bylo po rozvodu.
5: No ne, to bylo tak, že prostě byli jsme už přepracovaný, že jo. Neměli jsme peníze, barák nebyl dostavěný a už prostě byla taková, takový už to bylo, já nevím, prostě
4: byla krize,
5: ne? Jako když už jsme vyprchali, jo, a já říkám, to není možný a to, a je, tak jsme se prostě taky dohadovali, znáte, jak to je. A já říkám, hele, to nemá cenu, tak se rozvedem. Ale já jsem hned taková razantní, no a on, aby mi udělal radost, tak přines papíry, já někde sehnal a hodil je na stůl a na rozvod. A to víte, já v práci říkám, holky, já se budu rozvádět, a oni, holky, prosím tě, Maruš, vy dva se budete rozvádět, jo. Ještě hodil 600 korun na stůl, protože tehdy stál rozvod 600. A já jsem šla a na Harfě jsem si koupila grešlakový kozačky, za, přesně za 600. A on přišel domů a to je naše rodina, jo, to jsme my dva. Tak co, Marie, už jsi to podepsala, ten rozvod? A já, no, to jsem podepsala, tady to je, a ukazuju mu bednu s kozačkama. No a začali jsme se smát a bylo po rozvodu. A bylo i po krizi, bylo po všem, jo. A bylo po nějakém zlobení, no.
3: Maruško, byla jste někdy hrdá, když jste měla takového fešního chlapa vedle sebe, mladýho kulturistu?
5: Byla hrdá pořád. Pořád jsem na něj hrdá, protože když vidím naše kamarády, jo, tak nemůžu nikdo, všichni máme rádi, ale nikdo se nemůže k Pepovi mimo přirovnat. Protože jako myslím poctivostí zajedno, že je hodnej, nikdy na mě neřval, nikdy na mě nekřičel, aby byl zlej. A pracovitej a o děti se staral. A když slyšíte, když se sejdem, tak někdo si stěžuje na to a furt někdo brečí a to. A já říkám, prosím tě, nechte to, život je krátký, tak se na to poznes a je to, nebo to. Prostě jsem na něj hrdá.
3: Je čas v tomhle věku i na nějakou romantiku, že byste vyrazili na zamilovanou procházku, jestli se držíte za ruce?
5: To jsme takový blázni, že si představte, že já řeknu, Pepi, dáme si kafe u vody, já udělám kafe do termosky, vememe dvě lehátka, stolek a jedeme k Labi a tam sedíme, koukáme na lodi a pijeme kafe. A nebo prostě, no, nás to napadne.
4: Nebo se mnou jede na ryby, tak tam taky si čte, že jo, a já nahodím na řeku jako a tam si dáme kafe a jdeme domů pak večír.
3: A proč stojí za to i v tomhle věku si lásku udržovat?
5: No to jsem říkala dětem, všem jsem to říkala, jednomu po druhém, a teď jsem to říkala nejmladšímu Pepčovi, říkám, Pepi, váž si, že máš krásný zdravý děti, protože je plno dětí, které jsou nemocný nebo něco. Buď rád, že máš Janu, i když jste se nevzali, nevadí, žijete spolu, máte se rádi, ale podívej se mi s dědou, co jsme všechno zažili. Když se přijde nějaká krize, neházejte hned flintu do žita.
4: Tolerance a jeden druhýho si musí vážit, to jako bez toho to nejde, no.
5: Akorát se modlíme, aby jsme nebyli nemocní, aby víte co, aby jsme nás nemuseli nikdo starat, aby jsme to zvládli sami, jeden od druhého. Já se o něj postarám, i kdyby byl třeba ležák, nebo nedej bože takhle, jo. A děkuju za něj už kvůli tomu, že jsem se mohla dožít s ním, oba dva, že jsme se dožili, jak viděli jsme, jak nám vyrůstají děti, vnoučata, pravnoučata, to někomu dáno není, tak proto jako si oba dva toho vážíme, myslím, že i on, protože se o tom občas bavíme a když takhle spolu sedíme, tak taky děkujeme za to, že jsme tady a že jsme se tohle krásného mohli dožít. No.
3: Proč jí milujete? Čeho si na ní nejvíc, nebo z té lásky a z toho vztahu k ní ceníte?
4: Je šikovná, pracovitá, hodná, dobrosrdečná, má toho hodně jako. Pro děti by se rozdala až moc jako jo. Je šikovná, no.
3: Dokázal byste si ten život představit bez ní?
4: Ne, nedokázal. Spolu žijeme a jsme na sebe zvyklí a jeden bez druhého asi by stačí, když jede na dva dny do Prahy, tak je to smutný, jako když tady je člověk sám. No. Miluji a mám ji rád.
5: Ale opravdu jako mám ho ráda a cítím k němu všechno nejlepší. No. Důvěru, lásku. Vím, že se o mě postará, že když je mi zle, takže mi pomůže, že je na něj spolehnutí. Prostě takový hodný člověk, no, mám ho ráda, no. A tímhletím bych mu chtěla poděkovat zrovna, protože tě, Pepo, mám hrozně ráda, ty to víš, miluju tě, nemůžu bez tebe žít a prostě seš moje jenom ty nej.

0: Marie a Josef Čebišovi už dávno vědí, že láska vám na začátku zamotá hlavu, ale později díky ní najdete klid, štěstí a harmonii. Poznali, že opravdová láska není jen v pohádkách.
1: Josef svou princeznu zachránil pod stromem. A z ní se stala milující a moudrá královna pečující o svého krále.
0: Jeden německý spisovatel kdysi napsal: láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává.
1: A proto rozdávejte lásku, šiřte ji a prožívejte. Od druhých ji přijímejte, jedině proto stojí žít. Pro lásku. To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měli fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
0: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde pražská koaliční rada. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
0: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030.
1: Sport.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Líjovou ve dvou setech. Stejně jako Šalková Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je mezi 7. a 6. kilometrem směrem do Prahy kvůli práci silničářů zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. A v Praze v Sokolovské ulici je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové, vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z Pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
0: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
2: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
3: Dobrý večer, vy doma u stolů.
2: V ušácích.
3: I v postelích.
2: Zahajujeme se slavnostními pocity a
3: slavnostními slovy.
2: První veřejnou nahrávku
3: z divadla Rokoko.
2: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: No, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte.
2: Ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říká samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano,
2: ten bude určitě mazaný.
0: No. A takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou.
2: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu, bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano.
2: Takový přepěk si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitelé vás taky srdečně vítáme a
2: račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohoškama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeň.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korunů, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Vítej, Jiří.
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla, i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru a často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se. Řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Rezentosplech, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle, no tak. No, bylo dobře, že měli o čem se myslet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, no, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla, no, výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni odborníci tam

přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy kamarád a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miloslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi

0: nezapomenu,
1: nezapomenu.
0: Až mě jednou grabnou,
1: až mě jednou grabnou,
0: někde v Jemenu,
1: někde v Jemenu.

0: to, že ti ustřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Panírková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce, v našem věku už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, to jste nazval
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
1: jistě.
2: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů, opravdu, do divadel, do ano. Pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tady sáhl k připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta tři mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim, přichází.

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

nezachmuří. Přestože kolem padnou

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Ale ano, noční linka dneska z Prahy po dlouhé době zase s Honzou Maconem a Petrem Kubalou na technickém pracovišti. Tak nám všem příjemný dobrý večer, pane Kubalo. To si s váma ještě vyřídím. Mimochodem, kdo posloucháte poprvé, to je ten pán, který odpovídá za všechna ta čudlata, páčky, přepojování, telefony, kdo je ve vysílání. Taky, jak je ten vstup dlouhý, musí mě chlapec usměrňovat. Mimochodem, za ty tvoje dovoleny je to furt ještě málo. Jo, je třeba si to uvědomit. A pozdrav posluchače. Když už dostávám dopisy, které začínají Petr Kubala a Honza Macoun, už je to napováženou. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Není tě slyšet pořádně, musíš víc do celých Čech, nejen těch středních.
2: Dobrý večer.
1: Slyšeli jste ho? To je útrpné, stejně tak jako já. Hezký večer ve středu 22.7.2026. A říkám to po paměti, tak to snad říkám správně. Tak jdeme do toho, já jsem se opravdu na vás těšil jako na...
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Středeční noční linka z Prahy do celé republiky, do sítě regionálních stanic Českého rozhlasu, stanice Pohoda, na ty internety. No a téma? Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Sousedské vztahy už jsme probírali nesčetněkrát, i kolegové. Ale nejdivnější zážitek, zapátrejte v paměti, doufám, že vykutáte něco, co nás... Doufám, rozesmě, ale může nás to i rozplakat. Jo? Ty vztahy jsou obzvlášť sousedské, nevyzpytatelné. Obzvlášť, když je v tom velké srdce. A pozor, začínáme stylově. Marí Rotrovou a Petrem Němcem, myslím, nad tuhle písničku není. Ať soused z hůry bouchá, tak pojďme na to.

0: Prosím pěkně, sousedské vztahy jako takové neberu. Jo, neberu. Můžeme to zmínit, ale to je až ta třetí kolej, nikoli slepá, patří to k tomu, ale mě fakt zajímá nejdivnější zážitek se svými sousedy. Taky nemuseli jste vědět, že jsou to vaši sousedé, nebo soused, sousedka, anebo jste to věděli zrovna až moc dobře, že? Ono člověk zažívá ve svých životech, a teď už jako to jako rozjezdí po dalších kolejích, milenecké vztahy tady byly odpradávna, co si budem, jo? Takže i takové vzkazy, náhody, podívejte se, já už nemůžu ve svém věku, já už mám maximálně to srdce stučnělé. To velikostně to bejvávalo, vždycky jsem měl plán B, někdy i C, a posledních 15 let nemám ani plán B, takže vlastně to by se mi všechno zhroutilo jak z karet. Takže zkuste vzpomenout na divného souseda. Divno něco, co se odehrálo mezi vámi a sousedstvem, ať už v panelovém domě, králíkárně, v bytovce, činžáku, anebo někde klidně i na samotě. Taky tam jsou sousedé. No, někdy kradou, ale taky dost pomlouvají. Jak to vidíte vy? 731 800 900 můžete volat právě teď. Budu moc rád, když se osmělíte. Nebojte se, Praha nekouše, máme to za sebou. Mimochodem dneska Magdalény do Hradce. Hezký svátek přeju. Celé ráno jsem na to myslel ve svém vysílání, ve své regionální stanici Český rozhlas Střední Čechy. Hlavně Honzo, na něco nezapomeň. A málem jsem zapomněl, ale to vám řeknu až později. Co, pokud na to vůbec bude čas pro všechny ty vaše příspěvky, zážitky, prožitky a možná taky trapno. Jo, protože to k tomu patří. Dalšími možnostmi, jak se spojit se mnou, se světem, nebo tady s kolegou Kubalou, který mi to předá, přepošle, tak jako promělní. Nevytří, já to přečtu všechno, co dorazí na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy přejeme dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to relativní, co je nejdivnější, ale rád si to vyslechnu od vás. Pěkný večer, kdo otevírá noční linku, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Zdravím vás, Jiří, povězte, kam si mám bodnout ten pomyslný špendlík mapy naší republiky, kam konkrétně?
2: Je to sever Ústí nad Labem.
0: Zdravím do Ústí. Sousedstvo je jaké?
2: Sousedstvo poměrně v pohodě, ale tuhletu záležitost, kterou chci zmínit, tak je teda už hodně stará, asi 25 let nazpět.
0: Ano.
2: Sousedka už nežije, ale po úmrtí jejího manžela se jí děli doma takový hodně zvláštní věci a byl jsem docela i svědkem toho, že něco nebylo úplně jakoby v pořádku. Samozřejmě máme takovýto povědomí mezi nebem a zemí, že prostě nejsou věci úplně normální, ale tohle to bylo fakt jako už hodně divný.
0: Počkejte, já už jsem v napětí teďka, to teprve začínáme, tak co se tam dělo?
2: Jedná se o to, že paní, nebudu ji zmiňovat, a v podstatě už je to jedno, říkám, už je nějaký pátek po smrti, měla manžela a ten měl nemocné srdíčko. A potom, když jsme se po nějakém čase bavili, protože ona vlastně nastalo tam úmrtí, byly tam takový ty spojený starosti s tím, ale jednalo se o to, že ten manžel měl v noci ve spánku nějakou, prostě měl nějaký zdravotní handicap nebo problém a přál si, aby mu manželka zavolala záchranku. A manželka nebo paní teda říkala, prosím tě, to je nějaká jenom hloupost, taková prkotina, otočila se na bok a usnula.
0: Ano.
2: Samozřejmě manžel ráno byl mrtev, přišlo se na to potom, že měl infarkt, ale jedná se o to, že asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce po tom pohřbu přišla ke mně, úplně byla bílá jak stěna a říkala, prosím vás, pojďte se ke mně podívat, tohle to není normální. Já jsem byla u dcery a v podstatě doma měla věci, říkám, ty věci mají nějaký prostě pomyslný pořádek a byly prostě nějakým způsobem jako přeházený. Říkala, mám klíče jenom já, dcera, ta je v práci, ona dělala někde v lázeňství a v podstatě se tam děly pořád takovýhle divný věci a byl jsem svědkem toho, že se prostě položila nějaká věc a potom ta věc jakoby se nacházela pár centimetrů, teda úplně mimo. A bylo to takový hodně divný a v podstatě i někdy jsem měl takový jako docela stísněný pocit. A paní prostě potom si přála, aby prostě tam nebyla sama, tak vždycky mi říkala, můžete přijít na kafe nebo to, tak jsme se bavili, rozebírali jsme to. Nikdy jsem teda nebyl přímým svědkem toho, že by se to jako nějakým způsobem dělo, že by se tam něco pohnulo, ale prostě bylo to takový hodně divný a i já jsem měl v tom bytě takový hodně divný pocit.
0: Takhle,
2: a paní potom záhy jakoby zemřela a tím to vlastně všechno jakoby skončilo, ale říkám si, jakoby v podvědomí a v paměti tohle to zůstalo a říkám si, prostě jsou opravdu jako věci úplně nevysvětlitelné.
0: Měl jste z toho husinu?
2: No, abych řekl pravdu, tak možná, že někdy jo, protože třeba jsem byl u ní do 10 do večera, to už byla tma a v podstatě nebylo to kolem půlnoci, ale v podstatě kolem té třeba 10. hodiny to vypadalo, jako když tam úplně nejsme sami. Prostě bylo to takový hodně divný. Jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A ten manžel, ještě když vlastně jakoby sýpal a chrčel, to si potom jakoby nějak vzpomněla, tak říkala, jestli mě nezavoláš tu záchranku, tak já tě budu strašit. Což je teda jako hodně divný a prostě opravdu
0: strašit.
2: Bylo to celý opravdu divný.
0: Helejte se, já když něčemu nerozumím, nebo když se mě někdo na něco tady z rozhlasu ptá, jestli nevím to, či ono, tak já, jsou věci mezi nebem a zemí. Poslouchejte naše vysílání vždy v sobotu v 9 ráno a dozvíte se podrobnosti v pořadu Mezi nebem a zemí.
2: Ale je pravda, že tohle to mi do dneška nikdo ještě nevysvětlil a vlastně jsem to ani nepochopil. Možná jsem to ani pochopit nechtěl.
0: Tak hlavně opravdu, není asi to podstatné. Toto vůbec není podstatné to chápat, ale jestli jste měl nějaký ten prožitek, nechte ho tam, kde byl. Kdyby jsme neměli život z prožitky, bylo by to poněkud takové ploché, nudné, nějaké.
2: Asi přesně tak.
0: Tak moc děkuju za otevření dnešního vysílání. Nejdivnější zážitky se sousedy, to probíráme. Moc děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, děkuju, nashledanou.
0: Ale já teď, jako se přiznám, tu husí kůži tady nemám, okno se mi otevírat nechce. Máme řešení? To znám. Pane, jo, to bylo dílu. Ale já věřím. Mimozemštění určitě jsou. Se podívám kolikrát, stačí jenom před sebe a mám pocit, že vidím mimozemštěna. Ale ten, co je teď naproti mě, ten hází prasátka do webkamer. To je živý tvor, ano. Pustíme písničku, popojedeme, ptám se vás. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Stala se vám nějaká nepatrně jemná, milá, nicotná, trapná, až ubrečená příhoda s vaším sousedstvem, tak jsem s příhodami.

0: Lety vyzrála písnička Marty Kubišové. Kde kdo ji naspíval, přespíval, ale Marta je Marta. Moc děkuju. Hezký výběr do dnešního vysílání Noční linky z Prahy. Středeční Noční linka je na téma Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Řekněme si na rovinu, že jako, jaké máte sousedy? Taková ta běžná věc, kdy víte, kdy vstává, kdy si vaří kávu, kdy perou, pokud mají stále pračku značky Tatramat. To známe, to už se probíralo. Ale fakt existují i divné zážitky a o ty mi jde v rámci dnešního vysílání a doufám, že jich bude dost. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka nebo linka@rozhlas.cz. Mám tady příspěvky. Třeba Jaroslav píše. Nastěhovali jsme se s manželkou do paneláku a první týden jsem ve výtahu potkal starší paní od naproti. Představili jsme se, ona že se hned zarazila u mého příjmení a zeptala se, jestli náhodou nejsem syn jednoho Karla z Pardubic. No byl jsem. Ukázalo se, že s mým tátou chodila v mládí do práce a dokonce chvíli měli známost. To je tak hezky slušně napsané. Měli spolu vztah a ví víc, než si myslíme, že? Tak dalo by se říct. No, měl jsem pocit, že se z té obyčejné chodby najednou stala rodinná kronika. Táta už nežil, ale ona mi o něm vyprávěla věci, které jsem nikdy neslyšel. Od té doby jsem ji nenazýval sousedkou, ale archivem. A teď o to, jestli třeba nebydlela v přízemí. Jo, znáte to, domovní důvěrník, ale co, mám pocit, že stejně i v dnešní době sousedé ví víc informací o nás, než si dokážeme připustit. Ještě jeden příspěvek, ten je od Marcely, poznámka Brno. Objednala jsem si kdysi dárek pro sestru, jenže balík se ztratil. Reklamace, omluvy, nic, po 3 letech se u nás v domě měnili nájemníci. A nový soused mi přinesl krabici, kterou našel vzadu ve sklepní koji. Bylo na ní moje jméno. Původní soused jí prý kdysi převzal, hodil do sklepa a zapomněl. Nejdivnější bylo, že uvnitř byla keramická kočka. Uf, trochu jsem se lekl. Sestra mezi tím skutečnou kočku dostala, pojmenovala ji stejně jako tu keramickou a já měla pocit, že se mi po letech vrátil nejen balík, ale i pointa. Jo, tak s tím já mívávám někdy problém, ta pointa ne a ne přijít, no a pak se to těžce zachraňuje. Nejvhodnější čas volat teď, studio Českého rozhlasu do Prahy. Máme jednotné číslo, ať už vysíláme z Brna, z Lína, anebo třeba z Českých Budějovic. 731 800 900, osmělte se. Honza Macoun se na vás těší, pravda. Myslel jsem si, že se na vás vyspím trošičku před tou 23. hodinou, ale to by nebylo tady kolegy Kubaly, aby mě neprobudil. Z mého v uvozovkách, jak to říkají ženy, podvázkového telefonu stejně mě chtěl slyšet a připomenout mi, že vysílám. Tak já jsem se fakt nevyspal, ale zkusím to rozchodit v rámci potom ponoční vysílání. Tak kdo nám volá právě teď? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně?
1: Ale Honzo, tady Jarda.
0: Ano, Jardo, zdravím a povídej.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, děkuju.
1: Ale a ještě chviličku.
0: No já počkám, já klidně, máme času dost, nebo dáme písničku ještě mezi tím?
1: Ne, dobrý, hele,
0: dobrý. Nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou.
1: Tady Jarda z Pražmova, zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté. A já bydlím přímo v domě Hrůzy.
0: Ale skleněné peklo.
1: Je to Pařubově nejlevnější bydlení, ale co se tady dělo, to už ani já nepamatuju, ale je to jenom z vyprávění. Tady už se dílelo baráku, lítali tu petardy, mazali se hovna po baráku, po klikách a po dveřích.
0: To jsou takové zábavné chvilky, my říkáme tady v Praze trus, nebo tak nějak.
1: Jo, tak spíš trus.
0: Já vím, že nejdete pro hovno daleko, ale přece jenom je to vysílání.
1: Jo.
0: No tak dál.
1: No a teď se to tady hodí jakých lidí, spíš se tady udává. Volají se na parku, na místě před brákem policajti na auta.
0: No už to je nuda, to se udává všude. Ještě něco dalšího.
1: první jsme věděli, že tady třeba bylo takového zvláštního, to by se tu mohlo ještě dít, takového zvláštního, no. Jako nestraší to, tak hrůzy to je, ale nestraší to.
0: No to chcete říct, že ten, kdo tam maže to, o čem jste hovořil, no. Má ho tam, tak vy víte, kdo to dělá?
1: No, lidi tady v baráku.
0: No dobře, ale někdo konkrétně, ukažme si na něm prstem, potupa a tak.
1: To teda nevím, je to taková válka mezi sousedama, jo, taková nějaká, ale to by bývalo to tak, jako se povídalo. A někdy tady problém je to, že tady neměli výtah a tady taky pochcali sousedovi hlavu.
0: Dobře. Já myslím, že jako ukázka toho, jak se bydlí v Pelhřimově, to stačí, v Praze to stačí. Ale není tam toho matatelné. Soused, sousedka, divný zážitek, prožitek. Jo, nemusí to být milenecký vztah rovnou, ale náhoda, něco. Nejdivnější zážitek. Napadá ještě za ten váš život skoro 40-letý, nebo 40 a kousek?
1: Kousek, no, 40 a kousek, opravdu, no.
0: Jsem zrovna poslouchal nedávno Noční linku, jste to tam propráskl.
1: Ano. A tak já

0: No tak.
1: Kamarádka tady bydlela taky ve spodním patře v baráku a přivedla jsem kamarádku a já jsem si zažil krásný i milostný vztah.
0: Aha, dobře, takže to máme tady, vztahy, panel story, love story, postel story, děkuju, do Pelřimova, zdravím a dobrou noc.
1: No.
0: No, myslím, že Franta Nedvěd to potvrdí, že prostě a dá se to konstatovat i v písni.

0: Dneska se vás ptám ze studia v Praze do noční linky, vás, posluchačů noční linky, kteří jsou nažaveni na telefonování, psaní. Divný zážitek se sousedem, sousedkou, nejdivnější zážitky. Na lidi za zdí, za plotem, na chodbě, nad vámi, pod vámi, přes ulici, sousedé dokážou být požehnání i trest. Někdo půjčí vajíčka, někdo pohlídá kočku, někdo, no, zalije kytky. Někdo zlikviduje kytky, jiný vrtá každou. Víte co? To se mi zrovna teďka stalo. Prosím, Péťo, pojďme do archivu, tady hned. Média. Ťukni na média. Přesně tak. Protože tohleto, to, co vám teď pustím, nelekejte se, bylo natočeno v neděli. 7:05 na chalupě, kam jsem si myslel, že po dovolené a dlouhé cestě, která byla autem z Itálie, jakože si člověk vyspí, že se člověk jako tak nějak vesnicky uklidní a že se dobře naladí na pracovní morálku, která bude začínat pondělkem. Prosím pěkně, kopni to tam.
1: Vesnické znamení ohlásí 7:05. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auto. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Ano, takhle to bylo na té naší vesnici. Řeknu vám, koho by to napadlo v neděli. Já ho hned pomluvil v jednotě, jo, protože jsem nějak nevěděl, kam zařadit toho pána.

0: protože on měl tu helmu takovou, takže jsem ještě navíc byl stížen v identifikaci, o koho se vlastně jedná, ale koho by to napadlo? No pravda, zážitek se sousedem to tedy vlastně byl ve své podstatě, ale čekám i další, zásadnější. Tohle je ode mě, to se vlastně nepočítá. Halo, halo, halo, tady Praha, Honza, kdo je tam?
1: Halo. Zdravím.
0: Ano, taky zdravím. Koho zdravím a kam zdravím?
1: Pavla na cestu.
0: Pavle, kam jedete a co tam budete dělat, až tam dojedete a jak dlouho vám to bude trvat a uslyšíte nás po celou dobu?
1: Uslyším vás po celou dobu a až tam dojedu, tak půjdu spát.
0: Dobře, a kolik vám kilometrů ještě zbývá?
1: A ještě nějaký kousek.
0: Kolik minut vám zbývá?
1: No, to myslím, že to stihneme.
0: Jaké sousedy tam máte v cíli?
1: No, sousedy asi dobré. Mm-hmm. Akorát jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvil teďka o tom, jakože jste měl ten zák, co se vám stalo. Ano. Tak jste mě připomněl jinou skutečnost, kdy my jsme potřebovali propojit internetem místnosti mezi sebou.
0: Ano.
1: Přesně z jedné strany bytu na druhou. Takže jsme vrtali celý panelákový byt prostě z jedné strany na druhou. A protože jsme to vrtali starou na Rexkou, tak jsme vrtali 4 hodiny v kuse.
0: A ano, zabil bych vás. Chtělo by se mi vás zabít.
1: No já jsem, prostě tehdy nebylo nic jiného, tak se to dělalo tímhle. A když to bylo skoro ty 4 hodiny hotové, už jsme byli teda na konci, tak přišel soused, bylo asi 7:45 večer a říkal, aspoň ty zprávy by si chtěl poslechnout. A já mu říkám, už jenom 5 minut, už to jenom dovrtáme.
0: Takhle,
1: a opravdu jsme to dovrtali a byli jsme všichni šťastní, že jsme to dokončili.
0: Byly fanfáry, konfety a frkačky?
1: No, od nich asi jo, akorát my jsme je teda nepotkali, ale byli jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. A hlavně, že jako nikdo nepřišel mnohem dřív, než za ty 4 hodiny.
0: No, řekněte mi, jak dlouho je to vlastně, co se to odehrálo, tahle story?
1: To je tak... No. 15, možná 20 let.
0: Jakože by to atakovalo tenhle ten zvuk, který teď pustíme. Říká vám to něco?
1: Jistě. Dáte tomu didakci.
0: Okamžitě to vypni, já chci telefonovat. Počátky internetu. No, to přátelství sousedské, jako... dál ho budujete nějakým způsobem, anebo se vzájemně ignorujete?
1: Ne, já jsem byl strašně rád, že ti sousedi to vydrželi. Nikdo si teda jako, kromě toho jednoho pána nepřišel stěžovat. Už jsem po první hodině očekal, že někdo přijde, nepřišel. Ale dokončili jsme to zdárně a stihli jsme to teda před 8 hodinou dodělat, což bylo úplně skvělý. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh, ano. Takový jako se soused, kdy jste na zahradě, a váš 40-letý soused vezme čtyřkolku klasickou, a hodinu jezdí 100 metrů po zahradě na jednu stranu, tam se otočí a 100 metrů jezdí na druhou stranu.
0: Gratuluju.
1: Jako očekával bych to třeba od nějakého 10-letého, 15-letého, 20-letého, ale 40-letý chlap, a byl schopný to udělat jako, že...
0: Nedělejte hned z toho závěry. Nedělejte z toho závěry. Co pak vy víte, jestli není náhodou mentálně znevýhodněný?
1: Taky jsem o tom přemýšlel, ale říkal jsem si, že jako na to, jako, že má vysokou školu, tak by asi být nemusel, no ale pán mu ví, to se mu honilo v hlavě.
0: Víte, jak dopadaly studia v Plzni na vysoký? To vůbec jo, není důležité. To není důležité. A každopádně taky ta duše se může zbláznit za pochodu, jo, i po studiích, takže tak, no dobře, děkuju za vaše příběhy, sousedské, divné, já si toho vážím a těším se na další. Dobrou noc a šťastnou cestu.
1: Určitě budou zajímavější, mějte se krásně a pěkný večer.
0: Ano, a posílám písničku další, tady Peťa má jednu takovou hezkou. Situační.

0: 23:36, posloucháte Noční linku, dnes na téma nejdivnější zážitek s vašimi sousedy. Prosím pěkně, volejte, pište, co hrdlo ráčí. No pojďme za Bohumírem. Když se začalo stavět na dnešní ulici v roce 75, tak soused si na stavbu navozil několik tater kamení. Jaké bylo pro něj prý překvapení, že jsem mu řekl, ať ji odstraní z našeho pozemku, abych mohl stavět já a navést stavební materiál. Když jsem byl nemocen, stavěl jsem skleník a jeho žena na mě poslala kontrolu. U domu nám rostla vysoká vrba, z druhé strany souseda, a to jim též vadilo, volali kontrolu, živnostenské prostředí, a jelikož mi to povolili, bylo stále zle. Syn k nám dal německého ovčáka, když jsme někam na chvíli odjeli a dali k boudě, už volali přes plot, že pes nesmí být uvázaný. Ví, že je lidé v ulici nemají rádi a nedají si říct, zvykli si, aby je furt někdo litoval. No to je pravda, znám taky takové sousedy, které člověk musí povinně dle vyhlášky obecní litovat, protože jinak byste s nimi nevydrželi. Ale já si vzpomínám teď na jeden parádní náš sousedský zážitek. No, v naší obci není úplně tak jako problém s vodou. Řekněme si, vodovod ta obec má od roku nějakých 73-78, ale v té chalupě, ve které bydlíme my, ještě jedni a ještě jedni, tak ti přípojku do toho veřejného řadu nemají. Jo, jenom vlastní studno. No a tak jsme si říkali, no tak se napojíme, ne? No tak, že to je základní lidská potřeba, že umýt se a tak. Máme tady to globální oteplování, ten bazén se taky nenapustí jen tak. Ne, teď zcela vážně, myslím, že je to základ. A tak si představte, že jsme požádali naše sousedy, našeho souseda, zdali bychom se mohli připojit prostřednictvím jeho pozemku a koncové přípojky právě na vodovod, že by to bylo moc fajn a vlastně ve své podstatě by se nic moc nestalo. Předtím ale jsme si dělali ještě takovou rezervičku, kdy po nás něco chtěl a to něco muselo být povoleno od nás. My jsme řekli ano, proč ne, klidně, udělíte si hangár třeba, jasně. No, ale pán na to zapomněl. Evidentně jsme neodhadli tu dobu, kdy to ještě bylo duševně v pořádku, nebo kdy to bylo tak, kdy si to ještě pamatoval, že vlastně bylo potřeba souhlasu i nás. Ne, hleďte se, my jsme si nakonec na ten vodovod nemohli připojit. Nepřipojili dodnes. Je to takové zvláštní, prý by se mu znehodnotil pozemek. Těžko říct, ten pozemek, to je pole. Konec pole. A vlastně příkop, pak silnice. Nevím, co by se mu tam tak znehodnotilo, jestli tu trávu v tom příkopu, která už ale asi nebude jeho. Těžko říct, ale jak říkám, sousedské vztahy jsou nevyzpytatelné.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, už jsme to řekli do vysílání, nebo jsem to řekl do vysílání, tak teď už to zpátky nevemu a vy taky ne. A doufám, že mi podáte i vaše příběhy. Halo, halo, kdo je na druhé straně a kdo nám volá?
2: Dobrý večer, to je Martin.
0: Martine, zdravím vás. Zdravím, zdravím. Povězte, divno lidi, sousedi, máte?
2: Máme.
0: Je.
2: Bydlím na tý menší vesničce.
0: Ano.
2: A bydlím v podnájmu a náš pan domácí má takovýho mějího bratra. A ten je strašně takový nenechavej. On se tomu, náš pan domácí, strašně smál. Říkal, no on bratr, on je takový, co sluníčko ukáže, to měsíček vydá.
0: Mm-hmm.
2: A odehrává se to, že když pan domácí třeba jede za rodinou, nebo tak nějak, že prostě není doma, no tak jo, pan milý bratr dojede k nám domů, do toho baráčku, no sem tam si něco půjčí, už to nevrátí samozřejmě, nebo jde třeba o hlídání slepic. Jo.
0: Ano.
2: Poprosí ho, aby chodil zavírat slepice večer a ráno otvíral. No a vajíčka se dávají do určitý místnosti. No a on odchází s kapsáčema, narvanýma vajíčkama, mu vždycky přejeme, je, kejs by zakop. A ty vajíčka si domů nedonesl celku.
0: Takový milý člověk jste.
2: Ano.
0: Přející doslova bych jako tak řekl. Já bych se taky smál, samozřejmě. Kdybych byl ve vaší situaci, nevím, jak bych se zachoval.
2: A jde o to, že já jsem tam jakoby v podnájmu, takže já nemám žádný pravomoce a pro mě, ale už jsem se třeba na zahrádku musel kvůli němu pořídit kamery.
0: Proč? Kradl vám hrášek, nebo nerozumím?
2: Spíš takový materiál, jakoby, jo. Já jsem takový zručnej, takže hodně jakoby materiálu se na mě uskladní, no.
0: Ano.
2: A jednou dne já jsem vyrazil na cestu do Německa a moje paní mi volá a říká, hele, ty jsi tam něco dělal s těma plechama? A říkám, ne, proč? No, oni ležejí takhle opřený o stěnu, já je měl na půdičce, na dílnou, jo. No a zjistili jsme, že pan Bresen tam došel a prostě se vydíral, co by se mu hodilo.
0: Super.
2: Takže vlastně, tady zamykáme.
0: Ano. Tak to je dobré, to je dobré, takže to máme plechy. V tom případě tam nám chybí ještě krádež zeleniny, tam nám chybí ještě krádež elektřiny, anebo dřeva, paliva.
2: Tak palivo taky, tomu taky ušlo, byl čistý den, kdy se odvážel kolečka nestípanýho dřeva, jo, že on má dům hned vedle a má i zadní vstup jakoby na jeho zahrádku, nebo na jeho pozemek. No a samozřejmě vzadu se odstavil kolečka i s tím dřevem kradeným.
0: No
2: a šel se z druhé strany otevřít.
0: Šikula. Je to šikula. Ještě pán žije, nebo už ne? Nebo...
2: Ano, žije. Stále je zdrav.
0: Ještě navíc, když se s ním potkáte, on se na vás usměje. Dobré ráno, sousede.
2: Asi tak nějak, takovýho souseda úplně nechcete.
0: No nechcete. No,
2: nejlepší bylo, ano. Když jeho bratr slavil narozeniny, tak byla velká sláva, sjela se rodina, my jako nájemníci jsme byli taky přizváni, tak super zábava. A bylo nás tam pár posledních, jo, o mladina plus tady ten pan bratr. No samozřejmě tam zůstaly nějaký nedotyklý lahve, jo, nějaký jídlo, no samozřejmě, co nechvíte.
0: No tak přece to nevylejeme, ne? No jasně.
2: No jasně, no tak se naládoval kapsy a dokonce i s pekáčem nějakýho zbytku masa prostě si to odnes, jo, a druhý den, kdyby neodnes teda i nenačatý lahve, který dostal jako prezentem, jo, náš pan domácí, těm narozeninám. Tak bych asi něco jako by úplně moc neřekl.
0: Tyjo, a nestratil
2: ale
0: se vám... Ano, a nestratil se vám i třeba toaletní papír v rámci toho večera, protože to by bylo jako docela záhodné, když si takhle popůjčoval.
2: To ne, ale je tam i venkovní záchod a rád tam chodí dělat potřebu. No a samozřejmě kolikrát se stalo, že už jí nespál, takže...
0: Takhle, už nám to zavání čímsi, co už nechci rozebírat dál do vysílání, ale děkuju, máte super sousedy, gratuluju vám, to je lepší, než se třít los nějaký stírací, nebo vyhra ve sportce. Tak děkuju moc za zavolání a vůbec vydržte to. A kdyby něco, sobota to jistí, v 9 hodin z vysílání Českého rozhlasu mezi nebem a zemí, tam vám to všechno vysvětlí.
2: V tu dobu bohužel já ještě vyspávám.
0: Nevadí, nevadí.
2: Pozdě a dopoledne nestíhám.
0: Nevadí, máme to i v archivu a dá se to kdykoliv pustit z záznamu. Každopádně pánu bohu neutečete. Dobrou noc.
2: Mějte se krásně, rozlišenou.

0: Jana napsala, zdravím linkaře a jsem ráda, pane Honzo, že dnes linkaříte vy. To je dobré téma, také mám svůj zážitek. Bydlím v družstevním bytě a štěstí, že lidé si tu neškodí. A vlastně můžeme být rádi, že to tak je. Ale přece, je to už pár let, co jsem pozorovala, že naše rohožka je taková jako zablácená, že? Vyčistila jsem to jednou, dvakrát a začala jsem si prohlížet vlastní obuv, jak to, že nosím tolik bláten, že moje boty byly čisté a mě vrtalo hlavou, čím to je. No, nebylo to denně, ale jednou, dvakrát za týden ano. Pojala jsem podezření, že to dělá někdo schválně a říkala jsem si, že toho viníka těžko chytím. Typovala jsem na nějakého mladého člověka. Náhoda tomu chtěla, že jsem v předsíni čistila boty a byla jak myška. A najednou slyším na chodbě kroky a pán za našimi dveřmi otírání bot na rohožce. Jak rychle a tiše jsem se vymrštila, až jdu ke dveřím, rychle otevřu a stojím tváří v tvář sousedovi z horního patra, který tu bydlí celá léta a já ho mám za solidního chlapa, no. A tohle nečekal a já nevěděla, co mám říci. Tak jsem prohodila, pomož pánbu sousede. Ten pán tehdy ve věku asi 70 let se otočil a rychlým krokem šel do schodu, asi jsem mu chtěl na záchod, bych chtěl říct, teda asi to tady není rozepsané, jinak si to nedokážu vysvětlit. No, do schodu šel jako mladík, on totiž chodil venčit psa a na těch procházkách chodil i mimo chodníky, proto si umazal boty. A teď nastává otázka. Bylo to bláto, anebo?
1: Má ho tam.
2: Ne,
1: má ho tam.
0: No nic, od té doby se vyhýbala setkání se mnou na chodbě, no stejně pár let se odstěhovali, ale vzpomínka zůstala. Zdraví, Jana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Divno zážitky s vašimi sousedy. Ptám se, dobrý večer, kdo je na druhé straně a jak divné máte sousedy?
4: Dobrý večer, tady Zita. Mě to tak připomnělo takový naschválí jednoho souseda.
0: Ano.
4: Když si nad námi bydleli solidní lidi, byt prodali, dlouho se tam nic nedělo, blížily se Vánoce, já jsem si naklidila všecko, teď abych měla ještě stromeček už, abychom si ho užili, tak 22. byl ustrojený a v tom se odpoledne ozvaly zbíječky nad námi. Říkám, a asi to někdo koupil, budou prostě si to připravovat, no jo, jenomže zbíječky byly do 9 do rána a od 9, tedy od do 9 do večera a od 9 do rána, 23. Tak to už jsem odpoledne šla. Zvonit to se nedalo, ťukat, no zbytečný, tak jsem bušila na dveře. Otevřeli se tam dva Ukrajinci, moc mi nerozuměli, ale jako nakonec jsme si, jo, že na Vánoce bude klid. No jo, ale oni to pochopili jinak, oni vzali ty svoje Vánoce, tam u nich na Ukrajině, ty pravoslavní a ne ty naše. Takže 24, 25, 26 až do 6. ledna denně od 9, od rána do večera do 9 zbíječky. Mně odešlo několik návštěv, protože jsme se neslyšeli vůbec. A všude, pětkrát denně, tak jsem utírala prach, takovej ten droboučkej, šedivej, no hrozný.
0: No takovej ten, co naštve samozřejmě, ten je to úplně, ten vás vynerví hned, když to vidíte druhý den. No já vám rozumím, no já něco podobného vlastně jsem taky zažíval poměrně dlouho, ale já jsem si zjednal nápravu. Já jsem skoro nahý v celé své kráse a šíři šel za sousedy. A já nevím, co to měl za mores, ale nebyl v tom jediný a vlastně ono je to taková móda i u jiných lidí jako obecně. Telefonovat s někým a mít ten telefon vlastně od hlavy a mít to nahlasitý odposlech, nejlépe v prostředku hromadné dopravy. To je úplně nejvíc. Ale řeknu vám, že úplně nejlepší je, když si takhle s flaškou kamarádkou vodky sednete do okna v přízemí. Pod vámi jsou garáže, to znamená, je tam prostor, z kterého se odráží ten hlasitý telefon z odposlechu. A je úplně jedno, jestli jste Čech, Ukrajinec, Rus, Albánec a nebo Dán. Prostě, když ležíte v posteli, máte otevřenou ventilačku, tak stejně slyšíte jenom. A ona se to odráží. A já jsem normálně, mě praskly ty nervy. A ten člověk, já nevím, čeho se zalekl, jestli mých nicotných svalů na rukou, anebo mého prostorově výrazného těla s tukovým prstencem na břichu, ale už od té doby to nikdy v životě neudělal.
4: No, tak já jsem, když říkáte o tom telefonu, tak jsem si vzpomněla. Měla jsem kolegyni, která se tedy vdala a její muž neustále řešil něco jako pracovního a tak. Takže přišli k nám na návštěvu. On řekl ahoj, je pardon, mě zvoní telefon, přiložil ho k uchu, 3/4 hodiny, co byli u nás, měl telefon u ucha a když mu ona říká, prosím tě, tak už bychom měli jít, jo, tak ahoj, já to musím dokončit. A vyšel z bytu s tím telefonem, takže celou tu návštěvu pro telefon.
0: Helejte, tohle jako chápu, stane se, ale dá se to vydržet, nebo já bych to asi vydržel, protože mám pochopení pro lidi telefonující. No ale pro co nemám pochopení, a to já nevím, jestli jsem teda, mě někdo zase nařkne a udá, že jako nemám rád mládež nebo děti, protože jenom proto, že jim říkám parchanti nevychovaný. Víte co, nejhorší je, když vám telefonují vaše děti nebo cizí děti a jsou čerstvě zamilovaný a s tou svojí drahou polovičkou, protože protože ještě nevědí, co to je sex, no oni už to asi vědí, ale proto jak jsou zamilovaný, tak znáte to, myslím, že každý jsme to prožili, ale tady to je znásobený, ne, polož to ty první, miláčku, aha, ty to polož. A tohle, na tohle mám nervy 10 vteřin a pak ten telefon letí pryč. Neteře to vědí velmi dobře, před střejdou netelefonovat.
4: Já jsem tudle jela v tramvaji a takovýhlech nějakých lidí tam bylo více. A teď počkej, já tě neslyším. No tak on si myslí, že bude řvát, když toho druhého neslyší, že ten druhého teda taky neslyší, tak řevou čím dál víc a to je strašný.
0: No, aspoň se zakryje hluk z toho, jak se přejíždí přes vyhybky tramvajové, tak to taky dává rámus. Hlášení neslyšíte, tak víte, ani nevíte, ne, že nevíte. Je výluka, nic, všechno.
4: Ne, jedete někam, ježiši, tam já jsem nechtěla, jo, to tam.
0: Stane se. Děkuju vám.
4: Děkuju.
0: Šťastnou cestu, hodné sousedy a hodně nás. Dobrou noc.
4: Ano, dobrou noc. Děkuju.

0: Anna K., večírek za koncem, no tak to v žádném případě, večírek ještě nekončí, aspoň ne tady u nás na vlnách Českého rozhlasu a společném regionálním vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Ani se nemusíte dívat na ten váš přístroj, ani na ty internety, tady je Honza Macoun, na technickém pracovišti Petr Kubala a tam někde v dáli mnoho tisíc z vás a doufám, že i taky mnoho z vás, kteří se zapojí do druhé části vysílání.
1: Noční linka.
0: Pojďme se ale ujasnit, co máme dnes za den. Vítáme hned s půlnocí i čtvrtek 23. července 2026. Svátek slaví, kdo už se dívám, Libor. A podle příjmenáře slaví Šepkovi, tak i vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. A jak jsem přál paní posluchačce se závěrem našeho povídání před půlnocí, přeju zdraví, štěstí, spokojenost, klid, úsměv, hodné sousedy, hodně nás. Ať vám děláme radost, klid, pohodu a hlavně, ať vám plníme vaše rozhlasová přání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: I když máme čtvrtek, pokračujeme středeční noční linkou. Ta je na téma nejdivnější zážitek se sousedy. Samozřejmě ty příspěvky tady mám, o to žádné. Hned vám řeknu další a vlastně ten se hodí i k té písnice, která bude a která už vlastně se může rozehrát. Tady mám. Jana napsala dobrý večer všem, já mám takové super sousedy, oni se dost často hádají. Nevím, zda u toho požívají alkohol, ale hádky bývají poměrně hlasité. Paní nemluví sprostě, ale pán za každým slovem řekne vole. A většinou jsou hádky tak kolem jedné hodiny v noci, takže po noční lince. Taky mi je líto, že noční linka končí. Mimochodem zakončili posledně hádku zajímavou větou. Ty jsi fakt kráva, vole. Tak to už jsem se musela smát nad jeho logikou. Jana. Jano. Chápete. Mimochodem, teď už na vás houká Hana Zagorová z jednoho sídliště. Kdo znáte videoklip k této písničce Dobré jitro, tak víte, o čem mluvím.

0: by vlastně mohla být hymna mého ranního vysílání v rámci regionálního vysílání od pondělí do pátku, co vysílám, Český rozhlas, Střední Čechy. No, dobré jitro, žádný klus, Hana Zagorová hezky. No ne, teď máme noční linku, 2 hodiny vysílání na téma nejdivnější zážitek se sousedy. No Lukáš, ten mi napsal, dobrý večer Honzo, můj nejdivnější zážitek se sousedy se stal na zahradě. Několik dní jsem u plotu vídal plechovku od fazolí zavěšenou na provázku. Já jsem pořád přemýšlel, proč tam je, a nakonec mi soused vysvětlil, že když fouká vítr, plechovka cinká a plaší špačky, kteří mu chodili na třešně. Nejdřív jsem si říkal, že je to takový bláznivý nápad, ale když jsem viděl, že to opravdu funguje, jednu plechovku jsem si pověsil i na svou zahradu a od té doby se smějeme, že nejlepší plašič ptáku je obyčejná plechovka od fazolí. No, hezký večer vám i všem posluchačům, Lukáš Sklatov. No Lukáš, vidíte, tohle jsou divno zážitky se sousedy. Obyčejná plechovka od fazolí. Teď ještě ten strom třešní, že? Není. Mě paní Máju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ach, koukám na další příspěvky. Ježiš, tady je dlouhý příspěvek od Ivety, tak ten si necháme na potom. Ale co váš příspěvek? Je možnost, volejte právě teď. Číslo znáte, kdo jste nestihli, jste zpomalení, jako já rád vám ho připomenu za chvíli. Halo, halo, kdo nám volá? Já vás skoro vůbec neslyším, jako kdybyste volala z Uruguaye. Ještě jednou, kdo pak je tam?
2: Dobrý den, je to lepší teďka?
0: No tak skoro ani ne, ale vy posloucháte přes handsfree, nebo voláte přes handsfree, nebo jak máte?
2: Já volám z auta.
0: Takhle. Dobře, tak teď jsme jedno velké ucho celočeské. Dobře. Povídejte, ještě jednou vaše křestní jméno, no, abych věděl.
2: Michaela,
0: zdravím vás v Jeseníkách. Máte tam sousedy, milé sousedy, anebo si hrají jenom na to, že jsou milé?
2: Já jsem teda původem z Brna a já jsem se přestěhovala po letech v Brně právě do Jeseníku do takové chatarské osady a musím říct, že to byla velká změna nejenom jako skrz složení těch lidí, ale i vůči těm behaviorálním jako sousedským vztahům.
0: Takový
2: jako
0: ty nepřející, jo, protože Pražáci by řekli, to je dobře, že jste se odstěhovala z Brna, kdo by tam žil, že jo. Do Jeseníku hezky, do přírody, ale tak co pak, sousedi jaký v Jeseníka?
2: No, sousedi jsou jakoby, porovnala bych to s kamerovým systémem, protože někdo jako takový exot vlastně z Brna do chatové oblasti, tak jako mezi takový chudší kraj, se dá říct. Ano. Tak jako už tak jsem byla dost jako dost kontrolovaná, ale už jsem chtěla jako se podělit o zážitek, co jsem nevědomky udělala já jim, protože já mám totiž tady na stanici, teda na starost mám záchrannou stanici v Jeseníkách.
0: Ano.
2: Takže spousta jako dokremených těch ptáčků, které teďka přes léto samozřejmě ty mláďata, že jo, vypadly z hnízda, nebo neměli třeba to takový štěstí, jo, nebo třeba byli oslabení. No zkrátka, mám ty malinký ptáčátka doma, takže jsem to dokrmovala u nás na zahradě, tam v té chvíli a samozřejmě, když se cítím, že už teda jako na to mají, tak je tam vypustím, že jo, u sebe, ano, u krmítka, že tam vlastně to prostředí znají a tak dále. No a vypouštěla jsem tam i kasku. No, představte si, taková kaska dokrmená člověkem, to je jako, to může být velký problém.
0: No jej.
2: Ona byla zvyklá, že se lidem na rameno, jo, když třeba kopete něco na zahradě, ona vám přistane na hlavě, na rameni a chce najíst, jo, začínám tam řvát do ucha.
0: Co řvát, klovat.
2: Jednoho dne mi právě zazvonil telefon jako práce, že mám u nás v té naší osadě, že tam mám vlastně jako ptáka na vyzvednutí. Říkám, to je divný, černý pták, aby to nebyla ta moje kaska. Co jsem myslela, že se ztratí v přírodě, že vlastně nebude žádný problém, když tam nebydlí žádný lidi. No stalo se to, že obsoused měl zrovna v neděli takový rodinný oběd, kde samozřejmě přijeli vnoučátka, že jo, a děti přijeli, no prostě sestava asi 20 lidí u stolu, u grilu. No a kaska samozřejmě zahlídla a zmerčila vlastně příležitost, že se teda přidá k tomu stolování. Sedla si tomu pánovi na hlavu a začala tam otevírat zobáček, kde chce krmit. Takže jsem proto přijela a říkám, já nejdu daleko, já jsem přišla pěšky, já jsem tady hned, já jsem si to myslel. A co, jak to, že se ta Kafka chová takhle? Říkám, no to nevím, to asi musí být jako nějaká jako ošálená člověk.
0: Já v tom nejedu, já jí nekrmila nikdy.
2: No, ale počkejte, ono se toho nakonec vyklubalo, teda on je jako super otevřená jako mysl. A on mě říká, no ale počkejte, to není jediný pták, který mě jako do toho nějak nesedí. Tady lítá takový genský korek a oni se chovají, oni se perou ve vzduchu, sedají si nám na talíře a chtějí a žvou nám taky, jak kdyby chtěli krmit. Já říkám, tak já musím teda s barvou ven.
0: Se neuvěřitelné.
2: A tak jsem ho pochválila, že byl tak jakoby tak vlastně duchem přítomen, že to vlastně detekoval, že ty ptáci se chovají úplně jinak, než je zvyklý. No. Takže vlastně...
0: Já chápu, že teda uvést se takhle jako Pavlovým reflexem, to je neuvěřitelné, hlavně to se nedá zapřít. Já už myslel, že mi řeknete, že jste se odmítla vlastně jako odmítla splynout s obyvatelstvem, aby vzájemně na sebe udávali i z té vaší stránky, anebo abyste byla nějaký rozhodčí člověk, který bude, no ale podívejte se, i v jeseníkách žijí normální lidé, že?
2: Přesně tak. A ono se stejně jako pravdělicky vypuje na povrch, takže kdyby se toto vykrtkovalo o několik jako, že jo.
0: A když tak to svedeme na někoho jiného, ne? To komunisti. My ne.
2: Kdo mě tam stíhne a už se do sebe poveze, takže já se vždycky držím toho, že teda když je nutno, tak já teda fakt přiznám barvu, no, ale dokud není nutno, tak radši mlčím, takticky.
0: Mm-hmm. Tak já vám děkuju pěkně. Uvedla jste se, jak dlouho se ještě o tom povídalo?
2: No do teďka vlastně, to je ta s těma ptákama, takže jakmile někomu zmizí slepice, tak to samozřejmě je moje vina, protože já od té doby, co jsem se přistěhovala, tak jsem přitáhla veškeré jestřáby a všechny tady ty vlastně dravce, co škodějí, přitom to ani nemusí být dravec, jo, to může ukrást liška, ale automaticky vlastně tam aspoň někdo, na koho můžete svést své jako chovatelské neduhy.
0: Chápu, je pravda, že já když slyším na chalupě tohle... Tak to ve mně vzbuzuje teda velkou nervózu. To okamžitě jdu do toho adventního kalendáře, ne s čokoládou, ale s Lexaurinem, protože tam okamžitě mě hned vytane na mysl vzpomínka z mládí nebo z dospívání vlastně, protože babička v Třeboni v domácnosti a prababička, oni měli vlastně ty lítačky, že jo, tyhle ty kukačky, nebo jak se jim říkali,
2: ano,
0: tyhle ty
2: návěs.
0: Šmar, jak to natahovala, já vždycky schválně jsem zatlačoval prstem, aby nevylejzal. Neuvěřitelné. Kukačka až za hrob, to vám řeknu teda.
2: Jako ty hodiny byly opravdu hodně nahlas. Tím, jak to byla ta stará mechanika, tak já si to pamatuju, že prostě kdo chtěl vyspávat i po obědě, tak jako nebyla příležitost. Ty kukačky byly tak nahlas, že se až jí pomalu
0: cvátky. Vidíš, a já to ani neslyším, já to ani nevnímám. Já říkám, babi, tak ty to nevnímáš, protože chrápeš, že u toho, nemáš naslouchátko, tak je to všechno v pořádku. Ale my Pražáci, tohle to poslouchat, tohle tě budí ještě každou hodinu a vlastně v té hodině ještě několikrát, že jo.
2: No, ale mají rád dálnice, že jo, a ruch těch tramvají a všeho tady toho.
0: Loučíme se, děkujeme, zdravíme do Jeseníku. Mějte se krásně, dobrou noc vám přeji. No, povídali jsme dlouho, omlouvám se. Kolego Kubalo, jak to, že jste mě neupozornil, že už povídáme moc dlouho? Takových lidí se snaží provolat sem k nám do studia a ono nic. Máme gong a mohl bych ho slyšet? No, dobře. Ten gong mimochodem to, abyste si nemysleli, že jsme blázni, ale je třeba si uvědomit, že máme nějaký stanovený čas. A samozřejmě ne, vždycky se to tak jako dá, ale myslím, že těch 5 minut by bylo tak akorát. Tak pojďme si připomenout, jakmile ho uslyšíte. Dokončíme myšlenku, uzavíráme další telefonické kolo.

0: Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodinu máme danou, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka připadne. A když se člověk s někým potká, no, co potká? Potkává vlastně roky třeba na schodech, u výtahu nebo přes plot, stačí maličkost a vznikne příběh na celý život. Někdy se lidé rozhádají kvůli úplné pitomosti, jindy se naopak ukáže, že právě soused je první, kdo pomůže, když se něco stane. V domech, panelácích i vesnicích platí jednoduchá pravidla. Dobrý soused je výhra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. Takhle, já jsem splachovací, ve své podstatě si myslím, že už jsem ve věku, kdy už mě nic moc jako... Ale je fakt, že náš soused dokáže najít další dno našeho vzájemného vztahu a řeknu vám, není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volejte právě teď, já si tady ještě syslím další příspěvky od vás. Teď mi jich tady naskákalo tolik, že to snad nestihnu ani do jedné hodiny pomalu přečíst všechno, ale snad ano, jinak 731 800 900, Český rozhlas s vámi, živé vysílání do celé republiky i po těch internetech. Dostal jsem pozdravení i ze Spojených států amerických, taky dvě obálky, jedna z nich začínala Petře Kubalo a potom teprve Honzo Macoune. Chápu ty priority, ale já se bez něj neobejdu, to je taky pravda. Soustředím se na vás, třeba konkrétně na vás. Kdo to je? Kdo nám volá a odkud tady Honza?
2: Tady je Honza z Brna.
0: A já myslel, že odraz mě a on je to jiný Honza a ještě navíc z Brna. Povězte, divní sousedé anebo divno lidi takový z vašeho okolí máte?
2: No, musím říct... Událost, zážitek, už bohužel mé nežijící maminky.
0: Ano.
2: A ještě na úvod řeknu, máme tady...
0: Neslyším. Nemusíš na mě mávat, já vidím, vypadl. Honza nám vypadl. Co chtěl tak možná říct ten Honza, ne, že bych chtěl za něj domluvit, ale byl z Brna, tak no, máme tady pro všechny Pražáky, kteří chtějí aspoň jenom projet tím Brnem, anebo i když pojedou do Brna, máme dárek v podobě každodenní 30-kilometrové kolony kamionů v pravém pruhu a křižovatku, která se opravuje a bude ještě opravovat tak dlouho, jako se stavěla celá naše banka, tunelový komplex, který byl snad předražen asi třikrát tolik. Nedělám si sranu, zcela vážně. Co v Brně? Honzo, zavolejte prosím ještě jednou. Děkuji pěkně. Zkusíme to nahradit jiným telefonem. Kdo tam je na té druhé straně? Tady je Honza Macoun.
3: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, zdravím. Taky na cesty, slyším.
3: No, já jsem na cestách, no. Já jezdím doprovody nadměrným nákladům, akorát se vracím do Krkonoš k rodince, poslouchám vás.
0: A děkujeme.
3: Mám takový trošku obráceně to mám. Já mám divno souseda, ale díky němu jsem čuchnul k motorům, k motorkám a k takovýmhle věcem.
0: Jo, takhle, to jste nikdy neměl předtím jako zážitek, chuť prozkoumávat tady tuhletu oblast?
3: Tak já jsem byl malinký, jo, tam je to od malinka, prostě úplně od malička. A to je klucina, který nikdy neměl žádnou ženskou, nikdy ho nikdo s ženskou neviděl.
0: No, ale měl motor.
3: Vždycky jenom motorky, přesně no, tak. A věděl proč, dneska, když jsem starší, tak má to určitě svý kouzlo.
0: No jo, ale není ten život takový smutný. No ale zase má jako hezký zvuk.
3: Jo, tak on má kolem sebe velkou rodinu, takže jeho bratr má asi tři holky, jo, takže jakoby úplně sám ten kluk není. No.
0: A viděl jste ho někdy čistého, nebo byl vždycky od nějakého maziva?
3: Jo, vždycky byl čistý, já nevím, jak to dělá, ale vždycky čistý.
0: V rukavičkách přece ne, jenom v rukavičkách. S tím strojem se musí jako se žensko. Já ho teda nemám, ten stroj. Já bych byl dobrovolným dárcem orgánů a vím, že bych 50 nejezdil teda. Tak proto nemám motorku, ale nevím, jak se to bere u vás.
3: Já jsem jako do 18, jo, ty 125, tohleto. Pak mi bylo řečeno od otce, že na to nemám hlavu, že motorku ne.
0: A on tomu nerozuměl už tenkrát, otec, to je jasný, protože člověk chtěl něco úplně jiného.
3: A pak jsem vlastně začal závodit s autama někdy ve 20, jsem začal jezdit rallycross, takže motorky šly úplně mimo. No ale dneska už je ta vášeň, no, už by člověk asi chtěl mít doma Harley nějakýho na bublačku
0: Takhle, pojďme si v tom udělat jasno, co vás vzruší zaručeně víc, zvuk motorky na bublačku, anebo žena?
3: A ono záleží na situaci, no, tak jasně, že ženská.
0: Žena na bublačce by bylo úplně nejlepší, ale...
3: Ježišmarja.
0: Jak já vám rozumím. No, divno soused, jo. Který nemá ženu, má motorky celoživotně, má tedy asi hodně vraku a plechu i na zahradě?
3: Nemá. Mají to uspořádaný, jeho maminka je vlastně paní učitelka, jeho táta je elektrika, takže ty jsou jako... ty mají nastavenou, jo?
0: Špatný. Já to úplně vidím, ale elektrikář, ten se hodí, ale, to je jasně.
3: Ale chci právě říct, že jako od malička jsem k tomuhle klukovi chodil, jo, zakrýval jsem si uši, protože to tam burácelo, tenkrát postavili, oni hodně stavili motorky, jako z jiných, stavili čopry, takže měli tenkrát motor 500 SOS, plochodrážní, a na to vlastně stavěli rám na ten motor, jo, obráceně prostě a všechno jezdilo na chromy a u tohohle toho všeho jsem byl a tak nějak jakoby ten mě k tomu přived, jakože jsem čuchnul k tomuhle tomu jako úplně, no spíš jako ke garáži, jo.
0: Řekl bych poloviční blázen.
3: Jo.
0: Jak moc, jen stručně, jak moc vám tenhle ten koníček přerost přes hlavu?
3: Moc, hodně moc, až když se mi ve 30 narodila holka, tak jsem vlastně všechno prodal, no, a

0: No ne, chladná. Horká hlava manželky, předpokládám tedy jasně vysvětlila, proč je dobré mít muže, ale hlavně proč pro vaši dceru je dobré mít otce.
1: Tak děkuju. Děkuju, pěknou dobrou noc přeju.
2: Mějte se krásně, taky. Naslyšenou.
1: Myslím si, že vražedným nástrojem pro jakékoliv sousedské vztahy, možná i ty v rámci té domácnosti, to je pračka. Tatra matka. Si pamatuju, jako malý jsem si vždycky na ní sednul a drkotal zubama. Myslím, že Jiří Kohn k tomu taky má co zpívat.
3: Tu hořkou pravdu málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám vztah nějak zkazil. Mám doma svýho osobního fízla, za nocí v koupelně nacházím teď azyl.

háji to ještě není, do háje Honza půjde, teda pokud máte ke mně nějaké antipatie, což může se stát samozřejmě. Myslím, že ombudsman Českého rozhlasu by dokázal poukázat i kdo konkrétně. Každopádně do 1 hodiny vysíláme noční linku a téma divné zážitky se sousedy. Jo? Ne ty běžné vztahy o tom, že soused je divnej, to je málo. Zkuste přidat i nějaký příběh, něco, co by se dalo vykutat z vaší mysli a prezentovat do vysílání, pokud možno telefonicky, po písmenkách už ne, mám tady moc příspěvků, tak než se někdo dovolá na 731 800 900, přidám tady příspěvek, který je od Ivety. Píše, zdraví, pocházím z malého městečka, kde si, jak se říká, všichni viděli do talíře, ale přitom táhli tak nějak za jeden provaz. V zimě nám děte

0: pomáhali dědové polévat hřiště a vytvořit kluziště. V době plesu se postupně různé spolky vystřídaly v uspořádání plesu. To víte, že se tam našel nějaký kverulant, ale s tím byli sousedé vždycky rychle hotoví. Vzpomínám, bylo mi 12 let, u nás v domě žila rodina, kterým se narodila dvojčátka, takového štěstí. Ale jejich maminka musela na dlouhodobé léčení. Jenže co s dětmi? Dneska se to dá řešit. Klokánek. Jo, já vždycky říkám, přijedete na návštěvu a přijedete s dětmi, nemáte je kam do klokánku, nemají telefon, když tak dám. Ne, takže ty stranou samozřejmě, ale i pravda, že ty děti jsou takové neunavitelné v dnešní době, takže ono, jakmile to nemá Wi-Fi, tak to ještě řve víc, než když to chce barbínku a kope to nožičkama vozem a leží na zádičkách, takže Každopádně... Vzpomínám, bylo mi 12, v domě žila rodina, dvojčátka, dlouhodobé léčení, jenže co s dětmi. Tenkrát se na mateřskou nikdo jiný než matka nedostal, nikdo jiný jít nemohl. A tak řešením byl kojeňák. Zasáhla moje babička, se sousedkou, babičkou a tetou děvčátek se dohodli, že oni chodí do práce na směny, ale moje babi je doma a tak se o děti starali společně po celou dobu léčení maminky. Čas běžel, holky vyrostly, odstěhovaly se, vdali. No představte si, že když zemřela moje babička ve svých skoro 99 letech, objevily se na jejím pohřbu dvě dámy, které jsem nějak nebyla mezi příbuznými schopna identifikovat. A když se přihlásili k té své tetě, bylo mi jasné, že jsou to ta dvě malá děvčátka, která jsem jako 12-letá měla často na starost a pomáhala tak s jejím hlídáním. Ale taky ta děvčátka, která nikdy nezapomněla na babičku, která nedopustila, aby museli do kojeňáku, která si s nimi hrála a za kterou rádi běhali, v době dětství oslovovali babi. Dneska už více jak 50 let žijí v mnohem větším městě. Dosud jsme měli v ulici se sousedy dobré vztahy. Postupně starousedlíci odcházejí, přicházejí noví, mladí a já jen doufám, že vše zůstane při starém. Přeji dobrou noc a dobré vzájemné vztahy. Iveto, normálně mi zvlhly oči, nebo aspoň koutky. I kolega Kubala tady trošičku zaronil Ivony Přenosilové slzy. Tak telefon 731 800 900 a kdo nám volá teď? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: A to je ta, které jsem přál.
1: Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za přání, jinak bych nevolala, ale udělala se mě hrozně velikou radost.
0: Jak moc? Jak moc, jak celý Hradec?
1: Ještě až...
0: Iž Pardubice závidějí. Pardu, já tomu rozumím. Magdaleno, ještě jednou tady i takhle uchu k uchu. Hlavně zdraví, úsměv, pohodu, klid a hodně nás. Jo, taky
1: ano,
0: to máte.
1: Díky vám, vašemu dobrýmu ránu a noční rince. Já překousnu vždy nové oznámení mé další nové nemoci.
0: Je, je.
1: Už nechybí jenom těhotenství.
0: Ježiš, jestli chcete, nebo nějaký problém, já vám pošlu těhotenský ten test, to není problém. To pošleme nějakým kurýrem.
1: Mí přátelé mě dneska řekli, že prostě už mám těch nemocí tolika, že už akorát je tam to tělo.
0: I pojišťovna začala vzdorovat. To není možné, to není možné. Magdaleno, povězte, co vaše sousedi, které máte? Je tam nějaký divný soused?
1: Já bydlím v domě, v paneláku, pochopitelně, 50 let, takže se to událo spoustu událostí od...
0: Zvratů, rozvodů a sňatků.
1: Ano. A různých drvů a pomluv a tak dále. Ale asi to, co jako já považuji teď za takový hezký, a když si na to vzpomenu, tak jako mě jako mám slzy ve oči. Když mě odcházel můj pes, jsou to 3 roky.
0: Neplakat.
1: Tak já se sousedkou jsem ho nosila, protože furt jsem měla jako nějakou naději, že se postaví na nohy a že bude dobrý, anebo že se to vyléčí, nebo tak jsme ho nosili ven. Byl to kříženec Stalašnického s bíklem. Krásný zabarvení. A mám vedle souseda, který je na vozejku, je to dneska už moje asi 20, a mimo to, že špatně mluví, je to chytrý kluk, umí pracovat jak s tabletem, tak s mobilem a jako maminka mu rozumí, co říká, vždycky to překládá. A když jsme byli s tím sem venku na tom trávníku, tak on slez z toho vozejku, sednul si k Jonášovi na deku a rozbrečel se, budu brečet taky.
0: Nechte a toho, ne vůbec to neříkám.
1: Toho nechalo takovej ten, že prostě jak takovýhle dítě, kolik má v sobě citu. A pochopitelně mu za pár měsíců odešel jeho pejsek, tak jsme brečeli spolu, drželi jsme se v obětí.
0: Já vím, proč nedávám témata od našich domácích zvířatech, od našich čtyřnohých mazlících, protože to dopadne takhle, přesně takhle to dopadne.
1: Ano, jinak zdravím vaši Barunku.
0: Barunka toho času v posteli, myslím si, že teď se jí zdá něco určitě hodně masitýho, tučného a hodně pro ní jenom. Ona se nerada dělí. Magdaleno, ano?
1: Jinak jako to, že poslouchám každý dobrý ráno, je pro mě hned spruha a já hltám každý váš vstup do mikrofonu, protože mě to hrozně naplňuje. Takže opět veliký dík.
0: Naplněná Magdalena z Hradce Králové, poslouchající mé mateřské vysílání stanice Český rozhlas Střední Čechy od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Až skončí dnešní noční linka, půjdu se projít a v 5 zase spolu, jo?
1: Ano.
0: Děkuju.
1: Takže vám přeji krásnou noc.
0: Ano.
1: I panu Kubalovi a krásný nový den.
0: Takhle, panu Kubalovi popřejeme dobrou noc, ale až v 5 hodin ráno, až půjde on domů, jo? Ať se daří, samozřejmě klid, pohodu a posíláme písničku tak akorát David Dale.

0: Další příspěvky, dnešní vysílání Noční linky z Prahy, středeční Noční linka, můj nejdivnější zážitek se sousedy. No, tady mám od Jany. Dobrý večer, pane Honzo, asi před 20 lety bydleli s námi na patře v paneláku zvláštní sousedi. Sice byli celkem v klidu, měli výstřední vizáž oba dva, ale to by asi nebylo tak zvláštní, spíše šlo o to, že když se hádali, stálo to fakt za to. No, řekněme si, není to jenom u vás, jo, a není to ojedinělý případ. Já si myslím, že takových rodin, takových sousedských vztahů dost, jo. Já myslím, že třeba napadá mě, no tenhle.
1: Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potak.
2: Zelený.
1: Ano, zelený! Zelený! A vy jste mohli na to řekl, proč tohle to? Nejen zelená barva, no?
2: A co to teda je?
0: No, řekněme si na rovinu, že to je zkrátka i jinde. Rozbíjení talířů, po jedné hádce dokonce soused vyběhl polonahý na chodbu. Už s námi však řadu let nebydlí a v současnosti, ač máme panelák plný Rómu, máme tu celkem klid teda. No teda, pokud někdo neslaví narozeniny. Jo, protože jsem taky měl sousedy a ty vždycky, když někdo slavil z jejich početné rodiny, tak vytáhli kytary a už se hrálo, no to se potom nešlo samozřejmě logicky spát. Takže zlatí původní hádku chtiví.
2: Pani Martičko, je tohleto zelená barva.
1: Já nevím, a co to teda je.
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Hledají se divno sousedi, napadají vás nějací, tak jsem s nimi, budu rád, když zavoláte. Jako třeba vy, halo, kdo pak je tam?
4: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer, pěknou tady noc.
4: Ano, dobrou noc, tady je Marta Praha.
0: Zdravím vás, Marti.
4: Váš program mě vybavil jednu historku, když vás poslouchám. A sice v jeden čas na Vánoce, to bylo takové do roku 70, vždycky nám tam pravidelně v domě vypínali proud. Celkem byly problémy, jak uholí, tak koks, tak proud. A vím, že sousedi měli udělané na elektriku, ale sousedi měli plyn a měli tam tudíž skvělák plynovej. Já měla rozvařený knedlíky, tak jsem za nima šla a říkám, prosím vás pěkně, byla by možný, abych předesla ty rozvařený knedlíky, který mám, aby se u vás dovařili. No a ta rodina byla samozřejmě pro, tenkrát byly i rozdělený byty, takže měli kuchyni sporák plynovej, měli v koupelně. Tak jsem pak sám seděla s jejich babičkou a ona říká, a nemáte album, abych se podívala. A já jsem říkala, já pro něj skočím, vy mě míchejte knedlíky. Tak jsem přinesla album, listujeme a tam byl můj dědeček, jeho babička a moje maminka a další dvě sestry, sourozenci. A ona se tak na tu fotografii dívá a pak říká, Toníčku, kdyby si mě viděl, jaká je ze mě stará bába, to už bys mě nechtěl, to bych se ti nelíbila. A teď tam nad dědečkem takhle rozumovala a představte si, že jsem si neudělala chvilku, abych pak, když už bylo po Vánocích a byl klid, abych zašla za tou babičkou, ty dceřiny kamarádky a aby mě vypravovala, co dědeček a jak spolu prožívali asi nějakou svou lásku, protože vím, když jsem jednou s dědečkem, to už byl po smrti, když se tohle stalo, a když jsme povídali, jezdila jsem za ním a za babičkou, to byli tam na vejmenku v tom hospodářství u druhé dcery, a když mě tak říkal, no, tak já měl taky takovou lásku, ale nikdy se nerozpovídal a vždycky to převed potom třeba na první světovou válku a tak. Takže já jsem bohužel nešla ještě ani za tou jeho láskou, to asi byla tahle paní, aby mě ona vypravovala, jak se jako, s dědečkem měli rádi.
0: Jako mohla.
4: A proč se
0: no. No dobrá.
4: A proč to takhle dopadlo. No.
0: Hezké.
4: Takže to je neuzavřená kapitola vlastně.
0: Třeba se jednou někdy nějak někde jinde uzavře ještě. Třeba budou ty odpovědi, ale už nám to neřeknete. Zpětně už nám to neřeknete. Ale já vám děkuju. Další zážitky s sousedy máme za sebou. Ať se vám daří, pěkné sny, klid, pohodu.
4: Vám taky děkuju. A všem hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme, ano, ať vás komáři štípou celou noc. Musím vám říct, že na chalupě začali řádit komáři až teprve teď. A to jsme Komárová jihočeská oblast, že jako obvykle, když člověk přijede na chalupu, tak komáři se ženili, je to poslední, co si komáři chtějí zpívat, protože já, mistr Biolit, se snažím udržet pořádek a nehlučnou domácnost. Protože jestli mě v noci něco vadí, tak je přesně komáří zvuk. Může zbíječka, klid, pohoda, nevadí, ale komár. A vy ho zabijete. A to nebyl on. A to je ještě horší.
5: Kup mi den, kup mi noc,

0: S velkou slávou jsem dnes navštívil, co dnes? Budeme-li stále trvat na tom, že středa, tak ano, byl jsem v rámci běžné otevírací doby v pobočce v podniku Česká pošta. Byl jsem odeslat asi 16 dopisů. Zaplať pámu, že už jsme v době, kdy se nemusí olizovat známka. Dokonce mi paní nabídla, že to projede strojem, abych to nemusel lepit, ale já chtěl lepit. Takže, Františku, lepte. Odeslal jsem reakce, odpovědi na za mnoho týdnů, bych řekl i měsíců, co jste mi napsali, za ať už poděkování nebo tipy k vysílání témata do noční linky. Moc si toho vážím, děkuju, omluvte mě za pozdější odpověď. Teď ještě mě čeká další sada odpovědí na e-maily, které dorazily s postupem času a na které nebylo čas odpovědět. Takhle, čas by se našel, jo, ale zase nebyl internet, když jsem odpovídat chtěl. Každopádně děkuju, vážím si toho, že píšete, že reagujete a že s námi tak nějak fungujete v rámci noční linky a že přidáváte také možnosti, jak strávit tu noční linku, třeba i s tématy, které jsou úplně běžná, ale třeba zvláště nazvané, tak přidávejte i vy další klidně elektronicky jan.macun@rozhlas.cz nebo klasickou poštou. Helejte, teď mi přišel dopis v týdnu, minulý týden to bylo. Bylo tam napsáno Jan Macoun, myslím, růžová obálka, Vinohradská 12 a došlo. Jo, to bylo celé, Vinohradská 12 došlo. Paní doručovatelka věděla, že to budu jedině já a to ještě navíc v jiné budově a v jiné části Prahy dorazilo. Děkuju, všechno dojde, když to má chuť a hlavně, když to má nějaký směr, tak přidávejte i vy postřehy, stížnosti, všechno se vítá. No a kdybyste chtěli pro nás všechny moderátory noční linky něco, tak klidně napište na linka@rozhlas.cz. Je to univerzální adresa, která se dostane k nám všem, včetně našich nadřízených. Takže pojďte případně i vy přidat nějaký ten odstavec. Pojďme uzavřít dnešní noční povídání na téma můj nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou, a nebo máte ještě něco takového, čím by se to dalo uzavřít? Kdo bude ten poslední do našeho vysílání? Bude to telefon anebo tady nějaký příspěvek? Promyslím to během pár vteřin. Jo, bude to příspěvkem. Soused měl psa, který pořád utíkal vždycky, ale skončil u nás na rohožce. Nejdřív jsme ho vraceli, pak jsme mu dali vodu, pak piškot a nakonec měl u nás deku. Soused říkal, že nechápe, proč chodí právě k nám. Po pár měsících se odstěhoval a psa si chtěl vzít sebou, jenže pes utekl ještě před odjezdem a zase seděl u našich dveří. Nakonec se soused zeptal, jestli si ho nechceme nechat. No, manželka řekla, že to není pes, ale rozhodnutý nájemník. Zůstal u nás dalších 8 let Milan. Milane, děkuju, zdravím do Mostu. No, tak co měl dekret, psí dekret na vaši domácnost, tak já myslím, že to je všechno v pořádku, regulované nájemné, strava, která se dostávala, pamlsky taktéž. Helejte se, jak já říkám, i v naší domácnosti je dobré být psem.
1: Tanečnice, Eben a slunečnice.

0: tam husí kůži. Na koa obláček do nebe zdravím Zuzanu Navarovou. Dnes nefouká vítr, miláčku. Nevím, jestli vám mohu říct si familiárně, tak miláčkové. To asi ne, nočníčkové, to je taky takové divné, ale každopádně noční linka končí, ta středeční. Zanedlouho jedna hodina, tak zbývá už jen rozloučení, poděkování vám všem, kdo jste zavolali a kdo zavoláte třeba i zítra, že? No proč ne, bude Brno, bude Borek a bude téma, a já už to tady vidím. Další téma vysílání, už dnes v noční lince hodinu před půlnocí, vidím to tu černé na bílém, téma dvojtečka, škola v závorce, řemeslo jako jistota. Jo, já bych to byl. Tak se rozloučíme, ne, kolego Kubalo, když už. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Vidíte to, víc toho nestih říct, protože končíme, nedá se nic dělat. Mimochodem, další společnou noční linku budeme mít společně v pátek. A páteční vysílání bude na téma nejkrásnější podzemí. Ano, půjdeme hezky, ne pod dno, ale do podzemí. Máte nějaké své oblíbené podzemí, podzemí, které se vám líbilo? Ať už to byla jeskyně, nebo třeba i nějaký sklep. Paní Jechová, posloucháte nás? Viděla jste sklep? Zkuste nám ho popsat. Honza Macoun se loučí, přeji vám pěkné sny, dobrou noc. V páteček, těším se už teď, ať se vám daří, pěkné sny a s některými z vás ráno v 5 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak dobrou noc, pěkné sny a nebo třeba i pěknou práci, že? Protože ta noční taky na někoho musela padnout. No to je všechno, kolego Kubalo, vypínáme, dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesy. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramotil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý, obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před třemi měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano. Je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano. Jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o leno k své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží Baskervillském sezením byl Hugo téhož jména, muž kromobyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva jsou ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k sadnatému skutku. Slezla z podkroví po větvích břečťanu a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podaří-li se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch tří bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo trásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti tři muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní dva byli mátožni, do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sira Charlese Baskervillea, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sira Charlese Baskervillea, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě Sira Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že Sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že Sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane?
3: Na těle Sir Charles se nebyly zjištěny žádné známky násilí, a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sira Charlese Baskervillea.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle. I kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn. Ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky.
3: A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála.
2: Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, čtyřikrát grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
4: Vaspiku. No,
5: to jsou dobroty. No.
4: Vaspiku. Já ho například z Vaspiku vůbec nejím. Ten já.
6: Bodeš Vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
4: No to bych řekl.
6: Pěkný kousek.
7: No nesmysl, no. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
8: Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
4: Nebo když jsou sardelky. Tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat

0: To je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlem. To je lepší než slepice.
1: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
2: Prosím tě.
1: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
2: A byl to vůbec kapr?
0: No, to ti nelžu, pak jde kapr.
1: Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
3: Máme kapra, máme kapra, jak ho upra, jak ho upra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá. Abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích.

0: Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem, Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A co dušičky?
1: Děkuji za optání.
0: Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý.
2: Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme.
0: Musíme se s ním seznámit.
2: Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku.
0: Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
3: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou.
4: Co on, jaký on, ptal se otec.
3: No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
4: Já se tak těšil.
3: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, vy? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam pepře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. a malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže. Takhle je to od jak živa, kdo se to dal do pečiva. Kamna začnou strašně sálat, ochutnal si už ten salát. Ryby, salát, kremrole, všechno už je na stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila naběračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, 2, 3, 4...

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubru skrmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitel

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží, odpovědný vedoucí Josef Ošický, vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil, jenom hlasitě polkla a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowa a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník Hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák. Ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček, já ne, já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.